0: sebou do laboratoře, tam se mě vždycky ujala nějaká laborantka a v podstatě v řadu hodin jsem se tam probíral různými křivolemi, zkumavkami, chemikáliemi a táta mi domů nosil chemikálie, kde jsem dělal všechny možné pokusy. Pak jsem zjistil, že vlastně podobné pokusy jsme dělali na vysoké škole, někde ve druhém ročníku, tak já už to dělal jako dítě.
1: A děti dnes nesmí do laboratoře?
0: No, myslím si, že je to dneska mnohem, mnohem větší opatrnost ve všem. A samozřejmě na mě, jako na takové děcko se zájmem o přírodu a právě o chemii, to mělo obrovský vliv, protože jsem vlastně od malička věděl, že chemie je to, co chci dělat. A taková druhá věc, která mě formovala, bylo, že mě otec nebo rodiče vzali na Kubu na několik let, kde táta byl jako expert. A když je vám 8, 9, 10 let a žijete v subtropech obklopeni nádhernou karibskou přírodou, moři, tak to samozřejmě musí mít vliv obrovský. Takže od té doby jsem si říkal, že se chci na takováhle místa vracet a hledat tam nějaké úžasné látky.
1: Já na vás navážu. Váš otec jako expert tedy zaváděl obor chemické inženýrství právě na Kubě, kde jste pobýval i vy. A v čem vás během své práce inspiroval? V čem vás ovlivnil pro budoucí kariéru?
0: Víte, možná to bylo kuriozně v tom, že když jsem se ho na něco zeptal, tak mě trošičku rozčiloval tím, že mi na to neodpověděl hned, ale že mě vlastně dal v té odpovědi celé takové základy toho problému, mě objasnil, a to jaksi v neutuchající šíři toho problému. Takže mě to umožnilo se na ty věci dívat trošičku s nadhledem a vlastně formovat ten názor na základě nějakého pochopení principů a ne nabiflování se nějaké poučky nebo nějakého vzorečku.
1: Na co jste se ho ptal? Vzpomenete, když jste byl malý kluk?
0: To už úplně nevím, ale vlastně druhá taková zajímavá věc byla, že můj otec byl strašně široce rozkročený v oblasti jaksi té chemie, nebo pořád je rozkročený. Je to jeden z nejstarších pracovníků na Akademii věd, kteří pořád aktivně pracují i ve svých více než 90 letech. Takže ta jeho šíře toho, že ho zajímalo chemické inženýrství, bioinženýrství, chemie životního prostředí, zpracování odpadů, biotechnologie, tak i to mělo na mě vliv v takovém tom širším pohledu. A já mám pocit, že jsem spíš vědec, než abych byl úzce zaměřený na jednu oblast, takže se snažím propojovat celou řadu těch chemických vědních disciplín, což se někdy při vedení výzkumných projektů hodí.
1: Stále jste 3 až 4 měsíce v roce někde pracovně v zahraničí?
0: To bylo předtím, než jsem se oženil a měl dítě.
1: Ty cesty tedy byly často propojené s výzkumem. Procestoval jste Antarktidu, Grónsko, další země a my se k těm zemím během rozhovoru určitě budeme vracet. Ale řekněte nám, jak se svět proměňuje? Často se vracíte do stejných oblastí a viděl jste, jak se svět mění?
0: Já se pokud možno snažím na ta stejná místa nevracet, protože jsem zjistil, že když se vrátím, že to velmi často přináší zklamání a člověk má potom tendenci porovnávat a říkat takové ty nepopulární věty. To, když jsem byl malý, toto bylo pěkné. Takže
1: Grónsko jste navštívil?
0: Grónsko jsem navštívil několikrát a musím se přiznat, že zatím měsíc na Antarktidě mě nadchl natolik, že bych se tam velmi rád vrátil znovu.
1: Takže nám ani nepopovídáte, jak jste vnímal to Grónsko s odstupem času, co se tam změnilo?
0: Tak tam zase nebyl tak velký rozdíl časový. Já jsem se do toho Grónska vrátil po nějakých 2-3 letech, ale i tak bylo vidět, že ta dnes tak často zmiňovaná globální změna klimatu ovlivňuje i to Grónsko. Některé oblasti byly o něco méně zaledněné, některé oblasti mořské vody byly výrazně teplejší, takže spíš jsem vnímal, že třeba ti místní obyvatelé si stěžovali, že letos nebo ten rok, co jsme tam byli druhý, že vůbec nepřipluly ryby, které by tam měly být, že je moc teplá voda a podobně. Takže určitě to ten život ovlivňuje. Ale já to možná ještě dramatičtěji vidím z pohledu třeba horolezce, protože horolezectví a cestování po horách, trekking pohorský je jednou z mých zálib a vášní. A opravdu vidím, že místa, na kterých jsem byl před 20-25 lety, kde byly ledovce, tak dnes je tam suť, skála, kamení, často ty výstupové trasy, které předtím byly po ledovci, v podstatě bezpečné, tak dnes tam to uvolněné kamení padá. Není to tak bezpečné jako dřív. Takže určitě tady dochází velmi, velmi výrazným změnám.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vaše aktuální výzkumy momentálně zahrnují dvě velké oblasti. Obě se týkají mikroorganismů. Jeden výzkum se věnuje mikrobiomu lidské pokožky a ten druhý se věnuje životnímu prostředí, ozelenění pouští a také využití přírodních látek na ochranu rostlin. Tento výzkum bych teď ráda probrala, nebo respektive tento výzkum probereme v druhé části Leonarda Plus. A teď se pojďme věnovat lidskému organismu. Lidská kůže, vím, že nejste lékař, ale můžete nám vysvětlit z pohledu chemika, jak vznikne kožní problém, co se na povrchu kůže děje z toho chemického pohledu?
0: Tak já bych si to dovolil spíš vysvětlit z toho pohledu mikrobiologického, protože samozřejmě kůže jako jeden z největších nebo asi největší orgán těla je pokrytý mikroorganismy. A ono už se v poslední době poměrně intenzivně hovoří o střevním mikrobiomu, ale těch mikrobiomů existuje celá řada. Existuje mikrobiom v oku, mikrobiom v ústech, mikrobiom na pokožce a ten právě může mít velmi výrazný vliv na to, jestli se ku příkladu na té pokožce projeví akné, jestli se na ní projeví třeba ekzémy a podobně. Ono typicky dítě, které se narodí klasickým porodem, tak při průchodu těmi porodními cestami je vlastně inokulováno těmi prospěšnými bakteriemi od matky. Ono získává ten mikrobiom od matky a dál si ho rozvíjí. A zejména ale u dětí, které jsou rozeny císařským řezem, tak tam ten přirozený přenos toho mikrobiomu není. A samozřejmě někteří lékaři, porodníci jsou si toho vědomi a třeba potírají dítě nějakými produkty od matky, aby ten mikrobiom přenesli, ale jaksi řada dětí, které se to nedostane, ten přirozený přenos toho mikrobiomu, si mohou rozvinout kožní problémy. A ještě možná se malinko vrátím k tomu střevnímu mikrobiomu. Ono se to neví, ale vlastně těch, nebo není to běžně známé, ale těch mikroorganismů nebo bakterií cizích máme v těle asi 10x víc, než je vlastních našich buněk. Takže je potom otázka, jestli lidské tělo je domovem mikrobiomu, nebo jestli mikrobiom je jaksi schránka pro člověka. Ale určitě tady probíhá velmi intenzivní propojení. A oni, ty střevní mikroorganismy, pomáhají produkovat vitamíny, produkovat různé signální molekuly. Dneska už se ví, že ten zdravý střevní mikrobiom podporuje imunitu, podporuje například chuť k určitým typům jídla, může podporovat i mentální, psychické stavy. Ví se, že u lidí s různými psychiatrickými problémy může být narušen mikrobiom a podobně. Takže určitě ta osa, střevo, pokožka, ale i střevo, mozek, jsou už dnes jednoznačně přijímány, že existují a jsou důležité. Ale vraťme se k tomu kožnímu mikrobiomu. Představte si to, že vlastně na té pokožce neustále dochází k bitvě. K bitvě mezi mikroorganismy, které jsou prospěšné nebo alespoň neškodí, a mikroorganismy, které jsou škodlivé. To může být takový ten nechválně známý Staphylococcus aureus, zlatý stafilokok, mohou to být bakterie Cutinobacterium acnes, které způsobují nebo přispívají k rozvoji akné na pokožce. Ukazuje se, že pokožka exematiků typicky má disbalanci mikrobiální, obsahuje víc těch škodlivých mikroorganismů, jako je Staphylococcus aureus, a méně těch prospěšných, jako je Staphylococcus hominis nebo epidermidis. A právě vytvořením té nerovnováhy, ta nerovnováha může přispívat k rozvoji problémů spojených s pokouškou. A ono je někdy otázka, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Tady se můžeme ptát, jestli je ekzém na pleti důsledkem nerovnováhy kožního mikrobiomu, nebo jestli je nerovnováha kožního mikrobiomu důsledkem ekzému na pleti. Ale v každém případě jsou ty dvě věci spojené. A právě jeden z našich takových aktuálních výzkumů hledá látky, jak navrátit té pleti rovnováhu. Jak navrátit rovnováhu a ovlivnit tím výskyt akné nebo výskyt ekzémů a podobných zánětlivých procesů na pleti.
1: Jaké řešení v přírodě jste našel?
0: No, samozřejmě taková ta běžná řešení spočívají v používání antimikrobiálních látek. To znamená, je to to vytáhnout tu sekeru a půjdu ten mikroorganismus ubít nějakou chemickou cestou. Ale to nám nepřijde jako ta hezká cesta. Takže my jsme šli primárně cestou takzvaných postbiotik. A tady možná pro posluchače malé vysvětlení, co jsou to prebiotika, probiotika, postbiotika, protože to jsou věci, které dnes často slýcháme z médií. Ono, probiotika, to jsou živé mikroorganismy, které žijí třeba v tom trávicím traktu a mají nějaké prospěšné účinky pro organismus. Prebiotika, to je potrava pro tyto mikroorganismy. To mohou být různé vlákniny, jako je inulín, třeba je takové typické probiotikum. No a ty mikroorganismy, ta probiotika, když žijí a rostou, tak oni produkují různé metabolity. Může to být kyselina mléčná, mohou to být butyráty, mohou to být nějaké nízkomolekulární peptidy. A vlastně tyhle látky jsou takzvané sekundární metabolity, ale souhrnně označujeme jako postbiotiky. To znamená, jsou to nějaké produkty těch probiotických bakterií. No a ono se ukazuje, že právě ta postbiotika mají velice významný vliv a efekt na obnovení té rovnováhy v kožním mikrobiomu, ale i ve střevním mikrobiomu nebo ústním mikrobiomu.
1: A můžete nám ještě vysvětlit, když kůže je úzce propojená se střevem, Vy jste už zmínil, že u střevního mikrobiomu se ukazuje, že je 10x více bakteriálních buněk než těch vlastních buněk těla. Tak co to s tělem udělá se střevem po požití antibiotik? K jaké chemické reakci tam dochází?
0: No samozřejmě antibiotika, to je to obrovské kladivo na bakterie, které vám samozřejmě zničí ty patogenní mikroorganismy, kvůli kterým si ta antibiotika berete, která způsobila nějakou nemoc, ale vedle toho vybíjí i ty prospěšné bakterie. Takže proto se v poslední době doporučuje jednak to nepřeháně s těmi

0: antibiotiky, brát je pouze opravdu, když je to nezbytně nutné, ale také užívat v návaznosti na antibiotika užívat probiotika, aby došlo k obnovení toho střevního mikrobiomu.
1: Pokud se bavíme o vlivu mikroorganismu na lidské tělo, tak velkou pozornost věnujete také mořským řasám. Jaké využití, jaké benefity mají pro lidské tělo? Je to klinicky ověřené a mohou tam být i tak nějaká rizika?
0: Tak samozřejmě mořské řasy nebo obecně řasy, to je obrovská skupina tisíců různých kmenů, které velmi často žijí v nějakých extrémních klimatických podmínkách. Mohou to být vysoká salinita, existují řasy, které žijí třeba na ledovci mezi zrnky sněhu, když malinko svítí sluníčko, ono to nataje, tak oni začnou růst a produkovat pigmenty, které je chrání třeba před silným UV zářením. To jste možná slyšela, tomu se říká červený sníh. To je takový typický výskyt sněžné řasy právě na sněžných pláních nebo na ledovcích. A právě ta tvorba těchto sekundárních metabolitů je způsob, jak se ta řasa vypořádává s tím stresem z okolí. Ať už je to ta vysoká salinita, UV, nízké teploty a podobně. A ono se ukazuje, že látky, které mohou chránit řasu nebo která si ta řasa vytváří, aby byla ochráněna, tak pokud my je z té řasy vyextrahujeme a aplikujeme na pokožku, tak oni chrání také ty lidské buňky před třeba tím vlivem chladu nebo tím stresem z UV záření nebo sklidňují pokožku a podobně. Takže my právě využíváme tady tu obrovskou přírodní pokladnici těch řas k tomu, abychom získali účinné látky, které se potom dají aplikovat na lidskou pleť.
1: My se k tomu dostaneme ještě v další části nebo respektive v druhé části našeho povídání, ale mořské řasy mají benefity nejen na lidské tělo, ale i na život prostředí, jsou širokospektrální. Jak? Jak jsou prospěšné?
0: Já bych se ještě malinko dotknul toho lidského zdraví, protože právě ty mořské řasy velmi často jsou primárními producenty omega-3 nenasycených mastných kyselin. A všichni vědí, že je potřeba jíst rybí olej, aby se dětem dobře vyvíjel mozek, vyvíjeli oči, aby u dospělých se udrželo kardiovaskulární zdraví. Takže velmi typicky na to jíme rybí olej. Ale ty ryby, ten olej mají v sobě, nebo ty omega-3 mastné kyseliny mají ve svých tucích proto, že pojídají kryl, krevetky. A ty krevetky to mají v sobě proto, že pojídají některé mořské řasy, které jsou ti primární producenti omega-3 kyselin. Takže my jsme v jednom z našich projektů se zaměřili právě na řasy, které jsou schopny ve velké množství tyhle kyseliny produkovat. A postupně takové kmeny jsme objevili a postupně jsme zvětšili tu technologii až do velkých bioreaktorů. V konce jsme za to ten náš tým dostal cenu Vizionář roku 2016 za tuhle technologii. Ale zpátky k vaší otázce. Jeden z metabolitů, které ty řasy jsou schopni produkovat, jsou takzvané extracelulární polysacharidy. A extracelulární polysacharidy si můžete představit jako takovou gelotvornou látku, která je schopná do sebe nasát obrovské množství vody. Takže když vy dáte do suché půdy takovouhle řasu a ona ty polysacharidy vyprodukuje a uvolní do toho svého prostředí, tak vlastně zlepší retenci vody v té půdě. Vytvoří takové mikroklima, kde mohou růst další mikroorganismy, nějaké prospěšné bakterie nebo mykorýzní houby. Přídavkem takovýhle řas do písku, by se dalo říct, nebo do nějaké neuronné půdy, začnou postupně vznikat takzvané mikrobiální půdní krusty, ve kterých je bohatý mikrobiální život a který vlastně začne obohacovat tu půdu o látky, které umožní těm rostlinám v té půdě potom lépe přežívat. A ono to není jediná strategie. Ty řasy mají víc pozitivních benefitů. Další z nich je produkce fitohormonů. Takže i řasy jsou schopny produkovat fitohormony, které potom pozitivně ovlivňují růst rostlin.
1: My se řasám určitě budeme věnovat i v druhé části, ale možná ještě mě napadá otázka, jestli jsou s mořskými řasami spojena i nějaká rizika.
0: Tak samozřejmě existují i řasy nebo synice, které mohou produkovat toxíny. To je zejména případ některých synic a určitě asi posluchači budou znát případy, kdy zejména v horkém létě se ty synice různě v rybnících, v nádržích přemnoží, vyprodukují ty toxické látky a ty potom mohou ohrožovat plavce. Ale to samozřejmě není případ těch řas, které my využíváme pro produkci kosmetických účinných látek. Rádio Praha 107,1 FM.

0: Stále posloucháte Leonardo Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus a mým hostem je stále chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Hezký den ještě jednou.
1: Dobrý den.
2: Leonardo Plus.
0: A my už se budeme věnovat vašemu dalšímu výzkumu, který se zabývá životním prostředím. Vaše pozornost je zaměřena na možné ozelenění pouští a také na využití přírodních látek v ochraně rostlin. Hledáte řasy a půdní bakterie, které se dají implementovat do pouštních oblastí nebo do neúrodných písčitých půd, jak jste už naznačil v předchozí části našeho povídání. A tam mohou vytvářet mikrobiální půdní společenstva, která zlepší zádrž uhlí a vody v půdě. Tak jak daleko je tenhle výzkum?
1: My jsme se tady v té prvé části pořadu bavili o kožní mikrobiomu a o tom, jak mohou některé látky produkované bakteriemi ovlivňovat jiné, ty zlé bakterie, ty patogenní bakterie na pokožce. A on ten mechanismus u pokožky i u půdy, i když to zní možná trochu kuriozně, je dost podobný. Vzpomínáte si, paní redaktorko, na film Avatar?
0: Ano.
1: Jak tam všechno spolu komunikovalo, jak tam byly všechny ty životní formy propojené? Ono to v té praktické realitě v našem světě zase není tak daleko od té představy v toho Avatara. A dneska my víme, že rostliny, ale i bakterie jsou schopny spolu komunikovat. Ta komunikace samozřejmě neprobíhá na úrovni nějakých slov nebo slyšitelných zvuků. Ona probíhá přenosem určitých signálních molekul. To znamená, je to chemická komunikace, kdy ať už bakterie nebo rostlina vytváří nějaké látky a ty látky je schopná jiná rostlina nebo jiná bakterie identifikovat a poznat, že se třeba blíží nějaké nebezpečí. A v případě bakterií tomuhle mechanismu říkáme takzvaný quorum sensing. Jeden z dalších projevů je vytváření takových bakteriálních biofilmů, že ta bakterie v okamžiku, kdy je v nějakém nebezpečí, tak má tendence se obklopit jinými bakteriemi, vyprodukovat nějaké polymerní látky, které vytvoří takový pevný film. A v tomhle filmu ty bakterie navzájem komunikují. Oni si mohou i vyměňovat geny třeba navzájem. A abych to tak přiblížil, tak v okamžiku, kdy jedna bakterie se naučí, že jak se ubránit třeba nějakému antibiotiku, tak tuhle informaci může předat těm ostatním bakteriím v tom biofilmu. A právě to je jeden z mechanismů, jak vzniká rezistence na antibiotika. No a v případě těch rostlin probíhá něco podobného. Tam probíhá, představte si, že máte rostlinu, kterou přijde nějaký králík a začne jí kousat. A ona vyprodukuje látky, které se uvolní do vzduchu, ostatní rostliny je cítí a zvýší třeba produkci hořkých látek ve své biomase, aby tomu králíkovi tolik nechutnali. Takže se tím vlastně takhle na dálku brání. A on ten přenos může být těchto signálních molekul buď vzduchem, nebo pomocí sítí podhoubí, pod zemí. A ty sítě mohou být veliké stovky metrů čtverečních. Takže my jsme se právě touhle komunikací inspirovali. A hledáme takovéhle látky, ať už jsou to látky přírodního původu rostlinného nebo původu z nějakých mikroorganismů, typicky z bakterií. A snažíme se pomocí těchto látek ovlivnit tu komunikaci mezi bakteriemi, ovlivnit to quorum sensing nebo ovlivnit tvorbu těch biofilmů. Ono to zní strašně abstraktně, ale bych vám to přiblížil ještě trošku na konkrétním příkladu. Tak jsme třeba zkoumali kosace a zjistili jsme, že kosace obsahují látky, které když přidáme k zubnímu plaku, tak se ten plak začne rozpadat. To znamená, vlastně bráníme potom třeba věcem, které mohou způsobovat na těch dásních paradentózu nebo rozvoj zubních kazů a podobně.
0: A když se vrátím ještě k tomu našemu tématu, tak se vytvoří prostředí, abychom to vysvětlili posluchačům. Vytvoří se prostředí, kde se zvýší fixace dusíku, využitelného pro rostliny, ale jak se takové živé prostředí dá udržet, zvlášť třeba v tak extrémních místech, jako je poušť?
1: Ten vliv je těch mikroorganismů vnesených do půdy na několika úrovních. Ta první úroveň je, že opravdu existují mikroorganismy, které vyprodukují ty gelotvorné látky, které váží vodu, pomáhají fixovat uhlí.

0: umějí využít. Když to bakterie ano, takže bakterie vlastně přemění ten fosfor v půdě na něco, co už je potom hnojivem pro tu rostlinu. Mm-hmm. Tak to je na úrovni živinovém, ale pak je tady úroveň, kdy právě díky těm různým molekulám, signálním, o kterých jsem hovořil před malou chvilinkou, ty bakterie umožňují, aby si ta rostlina zvýšila rezistenci vůči stresu. A my se teď bavíme o poušti, ale třeba jeden z našich projektů je zvýšení ochrany rostlin proti mrazům, což je dneska velmi aktuální téma.
1: K tomu se taky dostaneme.
0: Těch mrazíků. A to jsou všechno věci, kdy ať už to extrémní sucho nebo extrémní teploty, extrémní mráz, to všechno může působit nějaký oxidační stres na pletiva těch rostlin. To samé jsou různé patogenní mikroorganismy. Existuje celá škála samozřejmě mikroorganismů, zejména hub a bakterií, které působí houbové choroby a bakteriální choroby rostlin. Takže vy pomocí těch hodných mikroorganismů můžete zvýšit přirozenou odolnost rostlin proti těmto škůdcům, ale i proti stresu z okolí. A to je asi něco podobného, jako lidé si dávají látky na podporu imunity nebo chodí na vakcinace, aby byli odolní vůči nemocem, tak vlastně podobně se dá zvýšit ta obranyschopnost, rezistence rostlin, jak už vůči stresu, tak vůči patogenům.
1: Mě pořád fascinuje ta představa zelené pouště, tak ještě chvíli u toho zůstaneme, protože řasové a bakteriální technologie tedy mohou do budoucna přispět k ozelenění pouště, což ve výsledku povede ke změně klimatu. Jak je to ale reálná představa?
0: My jsme před relativně nedávnou dobou prezentovali na Expo Dubai v českém pavilonu dvě takové technologie, které přispívají k tomu ozelenění těch neúrodných a aridních oblastí, kdy jedno je vlastně fotobioreaktor na produkci řas, ale my jsme tady tu vyprodukovanou zelenou vodu řasovou ještě obohacovali o právě tady ty symbiotické půdní bakterie a to jsme vnášeli do toho inertního, neúživného pouštního písku a po nějaké době se tam vytvořily podmínky, které umožnily růst rostlin. Takže tady ten potenciál toho ozelenění pouště určitě je velký. Samozřejmě té vodě se nevyhnete, ono je potřeba tu vodu tam dostat, abyste tu půdu zalila. Bez té vody ty rostliny žít nemohou, ale ten pouštní písek typicky tu vodu propustí, ona se odpaří a zmizí. Kdežto, jakmile vytvoříte takováhle mikrobiální společenstva, tak oni vám pomohou lépe tu vodu v té půdě po delší dobu vázat. Takže ona je využitelnější pro ty rostliny. A my teď děláme nějaké testy v Saúdské Arábii, kde se opravdu ukazuje, že aplikací těchto opatření se výrazně zvyšuje přežívání rostlin v tom pouštním písku.
1: Pokud bychom si představili ještě jiný modelový příklad, tak třeba Sahara má přes 9 milionů kilometrů čtverečních. Jak dlouho by trvalo, než by se tahle poušť zazelenala a jaký dopad by to mělo na celý ekosystém?
0: Nechtěl bych tady počítat množství stromů, nicméně my v současné době provádíme takovou studii použitelnosti a ekonomických dopadů na ošetření zhruba nějakých 10 až 60 milionů stromů ročně takovýmto komplexním mikrobiálním preparátem, protože to jsou ambice některých arabských zemí, právě takováhle množství stromů, třeba v jisté zmiňované Saúdské Arábii, ročně sázet. Takže jsou to věci, které jsou dnes našimi biotechnologickými postupy možné a samozřejmě každý takový strom, který se vysadí v takovémhle množství, zase zvyšuje množství stínu, které které je, snižuje tu lokální teplotu, snižuje odpar vody, takže ono je to

0: taková spirála, kterou je potřeba nastartovat a roztočit.
1: Ale v takhle extrémních podmínkách, bez zásahu člověka, by k tomu ozelenění zřejmě nedošlo.
0: My využíváme přírodní látky a přírodní mechanismy, ale třeba v případě těch pouští tam mohou teploty dosahovat v těch povrchových vrstvách písku třeba 60-70 stupňů, takže jen málo který mikroorganismus je schopen takovéhle extrémní podmínky přežít. Takže my izolujeme tyhle, hledáme tyhle extremofilní mikroorganismy, hledáme potom, když je získáme, které z nich vlastně fungují, které podporují ty rostliny, a takové potom jsme schopni namnožit a vlastně namnožené je vrátit do té půdy. To znamená, nedáváme tam něco cizího, něco, co tam nepatří, pouze bereme to, co tam je, ale ve velmi malé množství, mnohonásobně to zreplikujeme, namnožíme a do té půdy vrátíme.
1: A můžete nám ještě vysvětlit, řasy dokážou pohlcovat oxid uhličitý rychleji než stromy. Jak to?
0: Tak řasy jsou takové malé továrny zelené, které právě pro tu schopnost pohlcovat oxid uhličitý jsou velice žádaným výzkumným artiklem. A dokonce před, řekněme, 20 lety byla taková představa, hlavně v Americe, ve Spojených státech, že by mohly řasy být zdrojem biopaliv, zejména pro letecký průmysl, že by mohly nahradit klasickou těžbu ropy a kerozínu, nebo produkci kerozínu. My jsme na to měli také projekt, vyizolovali jsme kmeny, které produkují obrovské množství lipidů, které se dají transesterifikovat na biopalivo. Vlastně jedná se tady o takzvané biopalivo třetí generace, protože nezabíráme ornou půdu a využíváme skleníkový plyn, oxid uhličitý k produkci takovýchhle biopaliv. Ale i když je to samozřejmě možné v nějakém laboratorním nebo poloprovozním měřítku, tak ten přenos do velkoobjemové technologie je pořád velice drahý. Ale byly takové vize, jak bude třeba v Kalifornii poušť posázená fotobioreaktory na produkci řasových biopaliv, akorát se to nerealizovalo nikdy.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Spouště teď k ochraně rostlin přírodní cestou. Jak mikroorganismy mohou zvyšovat odolnost rostlin proti škůdcům, suchu, mrazu a dalším stresovým faktorům? A předpokládám, že na každou tu oblast je potřeba najít asi jiné řešení.
0: Určitě ano. A naštěstí opět ta příroda je téměř nekonečným zdrojem takovýchto látek a mikroorganismů. Pouze je identifikovat a vyizolovat a naučit se, jak je produkovat potom biotechnologicky. Já už jsem to malinko zmínil v té představě toho avatara. Hovořil jsem tady o tom, jak spolu ty mikroorganismy nebo rostliny komunikují. A samozřejmě to jsou ty cesty, které my hledáme. To znamená, hledáme látky nebo mikroorganismy, které jsou schopny buď přímo působit proti tomu danému patogenu, to znamená, tady hovoříme třeba o biofungicidním účinku, a nebo které jsou schopné zvýšit tu přirozenou obrany schopnost rostlin proti tomu patogenu. To jsou dvě různé cesty. A třeba teď je jeden z našich posledních projektů, který jsme letos zahájili, řešení je využití takzvaných mykoparazitických hub proti fitopatogenním houbám. Pod pojmem fitopatogenní houby si můžeme představit třeba padlí nebo různé šedé plísně a podobně, které napadají celou řadu zemědělských plodin. A ukazuje se, že existují jiné houby, třeba z druhu trichoderma, A ty jsou takzvaně mykoparazitické. To znamená, že oni jdou a požírají ty plísně, které nám ničí úrodu. To je velice zajímavé, protože ta trichoderma sama o sobě není patogenní, takže vy, i když ji na to pole nastříkáte v nějakém preparátu, tak ona požere ty plísně, které tam vám škodí té úrodě, ale sama té úrodě neškodí ani člověku. Takže to je jeden příklad takzvaného biofungicidu. No a my jsme šli teď ještě o krok dál, protože aplikace třeba té živé trichodermy nebo obecně živých mikroorganismů je vždycky technicky komplikovaná. Vy ho musíte udržet nějak na životě, v nějakém stabilním preparátu, takovém, který je pro toho zemědělce vlastně jednoduchý na to někam něco nalít, namíchat, nasypat, zamíchat, postříkat. A obecně ty živé mikroorganismy mají samozřejmě tendenci chcípat, takže oni nemusí vydržet tak dlouho živé potom v tom preparátu. A to je jakýsi technologický problém. Takže my jsme šli o krok dál a vlastně hledáme opět metabolity té trichodermy, hledáme látky, různé enzymy nebo peptidy, proteiny, které ta trichoderma produkuje, ale které už nejsou živé, to už jsou jenom nějaké její vlastně produkty toho jejího metabolismu. A právě testujeme, co se stane, když tyto sekundární metabolity trichodermy nastříkáme na toho patogena. A ukazuje se, že to velmi dobře podporuje ochranu těch cílových rostlin.
1: A když teď budeme konkrétní, tak jak by se síla mikroorganismů dala využít, a vy už jste lehce naznačil, ale v tom českém zemědělství, kdy řada pěstitelů řeší právě úbytek úrody kvůli jarním mrazíkům, bylo by možné ochránit květy ovocných stromů. Jak konkrétně?
0: Tak tady se s dovolením vrátím na Antarktidu, protože při naší expedici na Antarktidu jedním z takových hlavních cílů bylo nalézt místní endemitní rostlinku, což je takový miniaturní hvozdík, několik centimetrů velký takový bochánek zelený, a z kořínků téhle rostliny vyizolovat mikroorganismy, které vlastně žijí symbioticky s těmi kořeny. A to se nám asi po 14 dnech pátrání nejprve bezúspěšném podařilo. Ty kořínky jsme získali a z těch kořenů jsme vyizolovali několik desítek mikroorganismů, z nichž celá řada jsou zatím naprosto neznámé a nepopsané druhy. A ukazuje se, že celá řada těchto, zejména bakterií, produkuje takzvané antifreeze proteiny. To si můžete představit jako takovou nemrznoucí kapalinu v autě. A oni jsou to proteiny, které pomáhají vlastně té rostlině, aby její pletiva se nepoškodila při teplotách pod bodem mrazu, aby přežili třeba pokles pod několik stupňů pod bod mrazu. A ony rostliny jsou různě citlivé, některé rostliny vydrží přežít, i když je venku -6, -7, některé už při -2, -3 umrzají. A samozřejmě na zejména meruňkách, jabloních to může působit prostě stovky milionů škody takové jarní mrazíky. No a bohužel s tím, jak vidíme, že se nám klima mění a globálně otepluje, ono to sebou nese nejenom takové plošné oteplení, ono to sebou hlavně nese takové rozkolísání toho klimatu. Takže víc a víc jsme svědky i poměrně pozdních výrazných mrazů jarních. A ty mohou opravdu decimovat veliké oblasti úrody, ať už ve vinohradech nebo v sadech ovocných stromů. No a ten náš výzkumný projekt právě si klade za cíl využít tady ty mikroorganismy vyizolované v Antarktidě, které víme, že tomu té místní rostlince právě pomáhají přežít ty obrovské mrazy, které tam mohou padat až třeba k -50 stupňům. A hledáme nyní cesty, jak je využít pro ochranu zejména ovocných stromů.
2: Posloucháte Leonardo Plus Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jestli jsem pochopila správně, tak vás velmi zajímají rostliny a mikroorganismy žijící v extrémních podmínkách, v kráteru sopek, ve vysokých nadmořských výškách, v mrazivých oblastech. Zajímají vás i rostliny, které se nachází v České republice? Předpokládám, že ano.
0: To víte, že ano. Mě zajímají všechny, ale tam ty extrémní, ty rostliny a mikroorganismy z těch extrémních podmínek, jednak to podporuje takovou tu moji neutuchající touhu cestovat na takováhle místa. Jednak ty extrémofilní rostliny, mikroorganismy si vytvořily právě ty obranné strategie, které my využíváme v tom hledání těch účinných látek, které mohou něco léčit. Ale zpátky k těm českým rostlinám. Když tady se rozvinul před lety COVID, tak my jsme zrovna v tu dobu s kolegou, s profesorem botaniky plánovali expedici do Nepálu, že budeme zkoumat tamní vysokohorské rostliny a COVID nám tohle zabránil, tak jsme seděli a říkali jsme, hele, tak co kdyby jsme naopak se podívali, co tady měly naše babičky a co bylo vlastně vysoce účinné, ale mnohdy se to zapomnělo nebo se to moc nepoužívá. A vlastně udělali jsme projekt na takovou renesanci zapomenutých českých léčivých bylin. A samozřejmě těch bylin jsou stovky nebo tisíce. Říká se, že v Evropě asi 10 tisíc léčivých rostlin, takže není jaksi v kapacitě jednoho projektu něco takového vyzkoumat. Takže jsme si řekli, že se zaměříme na rostliny, které obsahují takzvané flavonoidy, což je velká škála přírodních bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, snižují zánět a mají velmi dobrý potenciál pro hojení kožních ran a kožních problémů obecně. No a vytvořili jsme různé plantážičky, experimentální zahrady těchto rostlin, začali to zkoumat a jedna z rostlin, kterou jsme zkoumali, byly také kosatce. To se moc neví, ale Botanický ústav Akademie věd provozuje jednu ze dvou největších sbírek genofondových kosaců na světě. My jsme z toho vytipovali asi 180 odrůd, které jsme pěstovali, izolovali z květů, z listů, z kořenů, co to obsahuje za účinné látky. A po velkém výzkumu jsme vlastně vytipovali asi 3 nejperspektivnější odrůdy a z nich jsme získali látky, jednak se silnými antimikrobiálními účinky, které mají potenciál v léčbě akné, ale i právě v terapii třeba paradentózy nebo těch orálních biofilmů. Vlastně jaké bylo s kolegou naše překvapení, když někde v průběhu toho výzkumu, kde ty kosatce se začaly jevit tak extrémně zajímavě, jsme vzali do rukou z 16. století Matthiolo herbář, jedno vlastně z prvních takových evropských herbářů. A víte, která rostlina je zobrazena hned na první straně?
1: Je tam kosatec?
0: Je tam kosatec.
1: Pane Kaštánku, na úplný závěr. Často v rozhovorech v souvislosti s tím, jak se mění příroda a v mnoha ohledech za negativními změnami stojí člověk, říkáte, příroda si cestu vždycky najde, je otázka, jestli bude lidstvo následovat. Jaké signály v přírodě sledovat a není už čas jí následovat?
0: Tak já myslím, že už dneska ta snaha přírodu následovat v lidech víc a víc je. A samozřejmě asi všichni jsme svědky na vlastní kůži toho, že se klima nějakým způsobem mění, posouvá. Pro mě jako biotechnologa si nepřísluší hodnotit, nakolik je tady vliv lidské činnosti a nakolik je tady vliv nějakých přirozených cyklů planety. Nicméně, co je pro mě jako biotechnologa zajímavé, je právě vytváření v přírodě tady těch velkých extrémních výkyvů. To jsou ty momenty, kdy já mohu nějakou mojí prací přispět k tomu, aby se něco zlepšilo.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: A to už je z pořadu Leonardo Plus.

0: vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
2: na Rádiu Praha.
1: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
3: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň.
1: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byly One Republic, je 6 hodin a my si dáme zprávy Rádia Praha se Sabinou Voseckou, která nám tady píská monitorem. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky maturitních zkoušek. Park na Jezerce v pražských Nuslích bude do poloviny června uklízet vězni. Pentagon zastavil nasazení amerických jednotek do Polska a čekáme zataženou oblohu až oblačnou teploty maximálně do 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes se někteří maturanti dozví výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Organizace Cermat, která

0: státní maturity zajišťuje je zpřístupní školám a ředitelé je studentům předají nejpozději v pondělí. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo více než 84 tisíc středoškoláků. Maturitní testy se neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy uspěl nebo neuspěl. Žáci, kteří neuspěli nebo se ze zkoušky omluvili, ji mají možnost opakovat, a to v podzimním termínu, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
1: Opakují pak pouze tu zkoušku, u které neuspěli nebo kterou nekonali, nikoli všechny části maturity. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Cermatu.
0: Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se to platform, jako je Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Rezort zároveň připravuje další návrhy regulace. Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Uklidit musí park na Jezerce v Nuslích, říká starosta 4. městské části Ondřej Kubín z ODS.
2: Té spolupráce si velmi vážíme. My jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlují a ten trest jim neodsedí.
0: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
3: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenistka Kateřina Siňáková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová, a to ve 2 setech, a zvítězili už po 17. za sebou. A budeme mít zataženou oblohu až oblačno, hlavně odpoledne a večer můžete čekat přehánky, a to i s malou pravděpodobností bouřek. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách samozřejmě taky dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.
6: A prozatím velmi stručná dobré ráno všem. V Praze i nejbližším okolí panuje na silnicích zatím naprostý klid. Bez potíží jsou průjezdné jak tunely na městském, tak na hlavním okruhu. Zdržení prozatím nenaberete ani před omezením na Ohradě. Hartigova i ulice pod Krejcárkem jsou bez kolon.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Krásné ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 15. května. Žofie a Sofie mají dneska svátek a taky je Den rodin, nebo Mezinárodní den rodin. Tak se dneska sejděte všichni hezky třeba u večeře a oslavte to. No, každopádně, co nás čeká na Rádiu Praha? Třeba David Guetta, tady Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone. Kevin Lenej a její Love Me Not a spousta dalších. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
4: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Support Lesbians a Moving On ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 18. května v 9 večer ve vinilu. Bude to Holly Humberston a Cruel World nebo Dermot Kennedy a jeho deska The Weight of the Woods. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte, my to pak zahrajeme.
1: Praha je nej.
2: Vidíš ho z Letné, z Karlína i z dálnice. To je Žižkovský vysílač, naše nejvyšší stavba v Praze. Měří totiž 216 metrů. Dílo architekta Václava Aulického vzniklo na přelomu 80. a 90. let a jeho stavba se neobešla bez komplikací. Část tehdejší společnosti byla totiž proti. Věděli jste, že vysílač váží víc než 11 000 tun? To je jako 130 plně naložených Boeingů 747. Futuristická stavba připomínající

0: startující vesmírnou raketu je dnes dominantou Prahy a my jsme rádi, že ji máme. Díky ní totiž můžete poslouchat Rádio Praha v DABu.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Je pátek, 15. května, v Praze bude zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer možná přeháňky a s malou pravděpodobností i bouřky. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 6. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Katka Jelenová.
3: Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 za sjezdem z Karlovarské na 26. kilometru se brzdí před kratší kolonou. O kousek dál na 25. končí noční omezení. Silničáři tam pracovali na opravách vozovky. Zdržíte se do 10 minut. A před Vypichem houstne provoz v Bělohorské směrem z centra. Fronta ale zatím není dlouhá, maximálně na 5 minut.
2: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Měj se fajn.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější.

0: James Bay, Best Fake Smile v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Sabina Vosecká.
1: Hezké ráno. Policie zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Zásah proběhl ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali taky kolegy ze zahraničí. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země a má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny. A archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. Vážil zřejmě 3x víc než Tyrannosaurus Rex. O objevu pozůstatků informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil asi před 100 až 120 miliony let, dlouhý byl asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. A budeme mít zataženou oblohu až oblačno, hlavně odpoledne a večer čekáme taky možnost přehánek a to s malou pravděpodobností bouřek. Teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace a s nimi Katka Jelenová.
3: V Praze se jen pozvolna rozjíždí dnešní ranní špička, zdržení nabíráte zatím jen krátká. Například v Liberecké do centra pomaleji se jede v úseku mezi Letňany a Bulovkou. Ve Kbelské směrem do Hloubětína zpomalíte za sjezdem z Novopatské a sunout se bude také křižovatce s Poděbradskou. V Českobrodské do centra se tvoří fronta na příjezdu do Běchovic z újezdu. Nuselský most směrem do Holešovic se plní zhruba z poloviny. Před Vypichem trvá kratší zdržení v Bělohorské směrem z centra a v Evropské do centra čekejte nesouvislou frontu z Dědiny k odbočce do Libocké.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze třeba Bruno Mars. I just made. A bude Alex Warren, Fever Dream.

0: byl Wednesday Riptide, je 6:45. Na Pražském hradě začíná oprava královského letohrádku. Během příštích 2 let projdou obnovou například okna, okénice, arkádový uchoz i dřevěný strop tanečního sálu.
1: Už teď můžou návštěvníci královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
2: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků, budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
1: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
2: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
1: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
1: Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
3: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
1: Náklady na rekonstrukci jsou 100 milionů korun.
3: Celá investice bude financována z příjmu správy Pražského hradu, tedy z příjmu, které získává díky svým návštěvníkům a turistům, kteří na Pražský hrad proudí.
1: Doplnil Pavel Vyhnánek, ředitel správy Pražského hradu. Rekonstrukce potrvá 2 roky. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer možnost přeháněk, malá pravděpodobnost i bouřek. Maxima 15 až 17 stupňů, jsme na 6 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Ještě dopravní informace a ty má připravené Katka Jelenová.
4: Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 zpozorněte na výjezdu z Cholupického tunelu. Na 6,5 kilometru se srazila 3 osobní auta, blokují levý pruh, jsou označená pouze výstražným trojúhelníkem. Pomaleji se projíždí pouze pravým pruhem, čekejte zatím jen krátké zdržení. V ulici v Holešovičkách směrem k Blance pod Bulovkou na úrovni nájezdu od Kobylis chvíli blokovali prostřední pruh následky nehody 2 osobních aut. V celku rychle se je podařilo odklidit. Kolona ale narostla až k Veselské, je přibližně na 15:45. Nuselský most do centra už je plný v celé délce. Na Smíchově se popojíždí ulicemi Vrchlického a Duškova směrem k tunelům a před omezením na ohradě housne provoz v ulici pod Krejcárkem.
0: Díky moc, Katko. Hezké ráno.
4: I tobě, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte

0: To byl Tom Grennan, Boys Don't Cry, no nevím teda úplně. 7 hodin ve studiu se mnou Sabina Vosecká a znamená to, že pro vás máme zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné ráno.

0: Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. S mozkovou mrtvicí se stále častěji potýkají lidé mladší 50 let. České hokejisty čeká utkání s Dánskem a budeme mít oblačno s deštěm, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
0: Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
3: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
4: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
3: Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
4: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Šéfové diplomacií více než 30 evropských zemí budou dnes v Moldavsku jednat o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. Měl by vyšetřovat a stíhat nejvyšší ruské představitele za zločiny napáchané ve válce proti Ukrajině. Česko zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Obě reprezentace se utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2. A bude zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer také čekáme přehánky s malou pravděpodobností bouřek. Nejvyšší teploty až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolegyně Katka Jelenová.
6: Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most se jede pomalej v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Českobrodská do centra zůstává plnější na příjezdu do Běchovic újezdu nad Lesy. Kratší fronta se pak sune i těsně před nájezdem na okruh. Na Vinohradech teď velmi opatrně v křižovatce Šumavské a Moravské ulice. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody 2 osobních aut, jedno z nich se navíc převrátilo na bok. A čerstvá nehoda v Legerově směrem do Holešovic, kousek za IP Pavlova. Tam bourala 2 vozidla, blokují jak pravý, tak levý pruh. Projíždí se pouze prostředním a pruhem pro autobusy. Kolona se tvoří od Rumunské.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Pěkné ráno i tobě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

května a činíte tak s Radiem Praha a Honzou Chlaněm, tady mou maličkostí hezké ráno. Za chvilku Dua Lipa, Houdini. Bude taky doučí anxiety.

0: To byl Harry Styles, American Girls ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha. S námi vstáváte do pátku 15. května, právě tohle datum nás teď bude zajímat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také Den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
4: maršál Malinovský,
3: ruský námořní inženýr.
5: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj.
3: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
6: Čemodán?
5: Jo, čemodán.
3: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
5: Dřív než si pro nás přijde zubata.
3: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
7: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
3: O politiku v život pak pět hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
8: Útok na premiéra je jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
3: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
5: Ve sněmovně je bordel.
3: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude zatažený až oblačný, hlavně odpoledne a večer možná s přeháňkami, dokonce i bousky mohou přijít, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 7 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vidí Katka Jelenová z dopravního infocentra?
9: V Legerově směrem do Holešovic se tvoří první část kolony na výjezdu z Nuselského mostu, popojíždí ke křižovatce s Vencigovou, poté se zpomaluje i před Rumunskou, příčinou je nehoda kousek za IP Pavlova. V levém i pravém pruhu tam stojí dvě nabouraná vozidla, projíždí se tak pouze prostředním a pruhem pro autobusy, plní se i Ječná z úrovně Karlova náměstí. V Karlovarské směrem do centra popojíždí nesouvislá fronta už v nájezdu z okruhu, přes Bělohorskou k Vypichu pojedete zhruba 20 minut. Ulicí k Barandovu do centra se budete sunout k omezení u teras, od Štěpařské je to na 10 až 15 minut. Před Barandovským mostem naopak klid, čistá a volně průjezdná je jak Strakonická, tak Modřanská i Jižní spojka. A na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou.
0: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
9: Pěkné ráno, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
10: Zóna 90.
6: Hodina hitů, která baví vás i nás.
10: To nejlepší.

0: Je půl osmé a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou. A... Promiň, já vím, že jsem než Sabina Vosecká.
1: Naproto. Hezké ráno. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. V novele je i odklad spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek. Úpravu systému by se totiž úřady v původním termínu nestihly. Produkci užitkového skla a bižuterie vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si tam můžou zájemci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterských firem z Česka i zahraničí. Akce je zaměřená na komerční produkci firem a ukazuje hlavní trendy v užitkovém skle a bižuterii. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Do června chce rezort představit vládě další návrhy, které by následně prošly připomínkovým řízením. A parlamentní strany v Lotyšsku dnes budou jednat o nové vládě. Svolal je prezident země. Ten po jednání rozhodne, koho pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala po tom, co ztratila podporu většiny parlamentu. A ještě počasí bude oblačno až zataženo, odpoledne čekáme také přehánky a místy i bouřky, teploty 15 až 17 stupňů.
0: Musíš chodit častěji na ty zprávy, asi pak třeba zvyknu.
1: No dobře.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď Dalibor, ne, dělám si legraci, Katka Jelenová, ahoj Katko.
3: Marceli, prosím tě, probuď se, ano. Už je na čase, už je půl osmé. V Legerově ulici směrem do Holešovic už příznivější situace za IP Pavlova. Obě havarovaná vozidla přesunuly do levého pruhu. Projíždí se tak už pravým i prostředním. Kolona z konce Nuselského mostu je stále zhruba na 10 minut. Magistrála se zlehka plní i ve směru z Holešovic. Fronta popojíždí mezi hlavním nádražím a muzeem. Liberecká aktuálně plná od nájezdu z Veselské k Bulovce. Trasa k Blance zabere okolo 20 minut. Ďáblickou do centra se budete sunout od Hřbitova ke Střelnici. 5 až 10 minut, Kbelská zůstává plnější z Letňa do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou a před omezením na ohradě naberete zhruba 10 minut navíc, jak v ulici pod Krejcárkem, tak v Hartigově.
0: Katko, moc děkuju, hezké ráno.
3: Měj se krásně.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: happy. 7:45. Praha 8 zvažuje úpravu parkování na Karlínském náměstí. Radnice teď sbírá podněty od obyvatel, jak řešit hlavně auta dojíždějících řidičů.
1: Ty máte Karlínský náměstí, ani ho nevidíte pořádně, protože je tady všude samý auto.
2: Paní Zdeňka se před 5 lety přestěhovala do Čimic. Na Karlínském náměstí ale žilo od 80. let.
1: Ten park nebyl vůbec takhle krásný. Už to není takový, řeknu to normálně, Binec, jak to byl, to bylo příšerný. A je pravda, že jsem tady teď objížděla, abych vůbec se dostala k paní doktorce a mohla tady zaparkovat. Takže ty parkoviště jsou tady teda příšerný. V těch hlavních ulicích by se mi to teda líbilo, kdyby to bylo prázdný. Já bych klidně nějaký zaparkovala kus dál.
2: Parkoviště na Karlínském náměstí často využívají lidé cestující do Prahy. Mnohdy tady zůstávají i opuštěné vraky aut a na místní tak nezbývají volná stání, potvrzuje zdejší obyvatelka Dagmar Williams.
3: S parkováním je to tady špatné a vůbec jako Karlín se změněným dopravním značením, to je úplná katastrofa. Když je špička, tak se nedá vyjet za méně než 45 až 40 minut.
2: Samotné náměstí se jí ale líbí.
3: Nedávno vlastně tady byla provedená velká rekonstrukce, byly tady vykácené staré křoviny, stromy, jsou tady nové. Přála bych si, aby to bylo čistější a aby se dalo sednout normálně na lavičku a nebyl tady takový nepořádek.
2: Návrhy lidí sbírala městská část v plánovacím stanu, který postavila přímo na náměstí. Přibližuje urbanista Martin Veselý, který pro radnici sběr podnětů organizuje.
4: Hodně podnětů jsme sebrali k dětskému hřišti, sportovnímu hřišti, protože sem hodně chodí rodiče s dětmi nejrůznějšího věku. Zmiňovali nejrůznější podněty, které se týkají údržby čistoty, bezpečnosti parku jako takového.
2: Lidem také podle Veselého často vadí, že na parkovišti u náměstí nejsou volná stání.
4: Je z toho zřejmé, že většinu těch parkovacích míst nevyužívají rezidenti, tudíž prostor pro různé úpravy a změny by tady byl.
2: Radnice chce nyní návrhy podle místostarosty Prahy 8 Tomáše Hřebíka z hnutí STAN zpracovat a posoudit.
5: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny, kdy teda místní kvitují modré zóny.
2: Nejlepší řešení by pak Praha 8 znovu představila místním a případně projednala na zastupitelstvu, dodává Hřebík.
5: Moje představa je, i kdyby parkovací místa neubývala, tak bychom chtěli změnit povrchy, chtěli bychom tam dát víc zeleně, zkrátka ten veřejný prostor udělat tak, aby se tam místní cítili lépe a mohli ho víc využívat, než takhle pouze to parkoviště, které neslouží ani místním rezidentům.
2: Radnice chce také na Karlínském náměstí upravit basketbalové hřiště, na kterém je nevhodný povrch. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer možná přehánky, dokonce i bouřky by mohly přijít, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 8, foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vidí Katka Jelenová?
6: V Legerově ulici směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova došetřují kolizi dvou vozidel v levém pruhu, projíždí se prostředním a pravým, nesouvislá fronta se sune z konce Nuselského mostu okolo 10 minut. Plná zůstává stále i Ječná od Karlova náměstí. Trasa z Liberecké k Blance zabere 20 minut, na západě metropole čekejte zdržení v Karlovarské z okruhu až na Vypich pojedete také okolo 20 minut. Plní se i Evropská do centra mezi Šárkou a Veleslavínem, stejně tak Horoměřická do centra. V Šáreckém údolí trvá omezení a provoz vedený kyvadlově pomocí semaforu. V koloně se popojíždí i na cestě z Nebušic ke kruhovému objezdu u Generálky. A Štěrboholská spojka z Černého na Lanový most a kolona mezi Běchovicemi a Europarkem na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: To byla Ella Hendersona Ghost, je 8 hodin, ve studiu se mnou Sabina Vosecká a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.

0: Cermat dnes zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Parkoviště na Karlínském náměstí chce radnice Prahy 8 změnit. Vedení sbíralo náměty od místních. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa a budeme mít zataženo až oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání. To ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace Cermat, která zkoušky připravuje, Barbora Rosulková.
2: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
0: Kdo neuspěl, bude se moct od 19. do 25. května hlásit ve druhém kole na ještě volná místa. Další přijímací testy už psát nebude. Praha 8 zvažuje změny na Karlínském náměstí. Konkrétně jí vadí západní část, kde je parkoviště, které ale využívají více dojíždějící řidiči než místní. Sbírala proto od obyvatel podněty, jak by mohla plochu lépe využít, popisuje místostarosta Tomáš Hřebík z Hnutí STAN.
3: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny.
0: Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
4: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů.
5: Čekia!
4: Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburgu v Dánském. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka. Zápas Česko-Dánsko odvysílá večer v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. A bude oblačno až zataženo, později čekáme taky přehánky, ojediněle i bouřky, teploty maximálně 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, nám řekne Katka Jelenová.
7: Hezké ráno přeji. V Legerově ulici směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova stále došetřují kolizi 2 vozidel v levém pruhu. Projíždí se prostředním a pravým. Kolona z konce Nuselského mostu je zhruba na 10 minut a plná stále zůstává i Ječná směrem od Karlova náměstí. V Dejvících teď velmi opatrně v ulici Jugoslávských partizánů směrem spod Baby. Kousek před Vítězným náměstím blokuje pravý pruh a havarované osobní auto. Na místě jsou i 2 vozidla záchranářů. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení ale naberete jen minimální. A teď čerstvá nehoda v Dobříšské před Mrázovkou směrem nahoru na Břevnov. Tam v pravém pruhu 2 havarovaná osobní auta, kratší zdržení směrem z Barandovského mostu.
6: Díky moc, Katko, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Probouzíte se do pátku s datem 15. května, máme 8:05, hezké ráno, přeje Honza Chlaň z Rádia Praha. Za chvilku Dermot Kennedy a Funeral. Budou taky Kecaj a Gabi.

To byly Train, 50 Ways to Say Goodbye. Je 8:45, připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 18. května v 21 hodin večer. Buď to bude deska od Holly Humberston, která se jmenuje Cruel World, nebo Dermota Kennedyho a to je deska The Weight of the Woods. Je to na vás. Hlasujte, rozhodněte, my si to pak pustíme společně s vámi. Dneska je pátek, 15. května a v Praze bude zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer možná s přehánkami, dokonce i bouřky by mohly přijít. Maxima 15 až 17 stupňů, pořád jsme na 8 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A teď zase Katka Jelenová, dopravní informace.

0: dělníkem čeká se na příjezd policie. V Legerově směrem do Holešovic, kousek za náměstím IP Pavlova, neměná situace. V levém pruhu stojí dvě vozidla po nehodě. 10 minut zabere trasa z konce Nuselského mostu. Magistrála je plnější i ve směru z Holešovic, a to v kratším úseku mezi hlavním nádražím a muzeem. A před omezením na ohradě čekejte 20-minutovou kolonu v Novovysočanské směrem ze spojovací z úrovně Orlenu. 10 minut navíc nabíráte i v Hartigově od Žižkovské vozovny.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
0: Krásné ráno taky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Offenbacha Norma Jean Martin Overdrive je 8:30 a ve studiu se mnou Sabina Vosecká se zprávami Rádia Praha.
1: Hezké ráno. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dále by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla. V Kyjevě je den smutku po včerejším masivním ruském útoku. Počet obětí stoupl na 24. Jsou mezi nimi i 3 děti. Informuje o tom server Kyjev Independent s odkazem na záchranáře. A v Moldavsku se dnes sejdou ministři zahraničí evropských zemí, aby projednali plány na vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit. A počasí bude zataženo až oblačno, odpoledne čekáme taky přehánky a místy bouřky. Teploty maximálně do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, tak ještě dopravní informace, ty má připravené Katka Jelenová.
3: Na výjezdu z Barandovského mostu směrem na Smíchov vjedete do kolony a zhruba 10 minut budete popojíždit k nehodě těsně před mrázovkou. V pravém pruhu stojí 2 nabouraná osobní auta, stále označená pouze výstražným trojúhelníkem, policie ještě nedorazila. V Legerově směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova stále v levém pruhu 2 vozidla po nehodě. 10 minut zabere trasa z konce Nuselského mostu. Silný provoz trvá v Liberecké směrem k Blance i na Štěrboholské spojce v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. A před omezením na ohradě 20-minutová kolona v Novovysočanské z úrovně Orlenu. 10 minut naberete i v Hartigově od Žižkovské vozovny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I to by Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran a Castle on the Hill ve 8:45 na Radiu Praha. Teď Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji a vy můžete českému národnímu týmu fandit společně s dalšími fanoušky, a to třeba na Rohanském ostrově. U Libeňského mostu můžete hokej sledovat na 4 velkoplošných obrazovkách pod širým nebem. Před prvním českým zápasem se můžete těšit i na DJe. Na místě se budou promítat nejen zápasy českých hokejistů, ale i těch slovenských. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská bude od pátku do neděle Spring Festival vína. Proudem potečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a taky francouzských vinařů. Nebude chybět ani skvělé jídlo z celého světa, tedy čerstvé mořské plody, ryby, burgery, středomořské speciality nebo třeba palačinky, tacos, grilovaná masa a klobásky. Těšit se můžete i na hudební program a na své si tam přijdou i děti. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Praha žije kulturou. A Praha bude dnes zatažená až oblačná, hlavně odpoledne a večer možná s přeháňkami, dokonce i bouřky by mohly přijít. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 9 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
2: V Liberecké směrem do centra trvá zdržení z úrovně Proseka na začátku odbočovacího pruhu do Zenklovy. Teď navíc nehoda 2 osobních aut. S nimi na místě i policejní hlídka. Pomaleji se poté pokračuje i Holešovičkami až ke sjezdu do Nové Povltavské směr Blanka. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se sune fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. Plní se i následně trasa na Hostivář, a to Průmyslová mezi Spalovnou a Jižní spojkou. Štěrboholská spojka směrem z Černého na Lanový most a hustý provoz mezi Běchovicemi a Europarkem. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov trvá zdržení v nesouvislé frontě. 5 až 10 minut se sune k Mrázovce. Těsně před vjezdem do tunelu blokuje pravý pruh. Teď už jen jedno havarované osobní auto. A z konce Nuselského mostu směrem do centra popojíždí 15-minutová kolona k nehodě za náměstím IP Pavlova. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh a kvůli tomu se ucpává i Reslova, následně Ječná.
0: Díky moc, Katko, měj se.
2: Taky se měj hezky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Aneškou Rusevovou.
5: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
4: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si vinyl.
3: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Olivia Rodrigo a Vampire. Je 9 hodin, do studia dorazila Sabina Vosecká se zprávami. Přejeme vám krásné páteční ráno.
1: Krásné ráno všem.
2: Policie má dnes zveřejnit další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Trump ukončil návštěvu Číny a budeme mít zataženo odpoledne s deštěm, teploty maximálně do 17 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Sněmovna se dnes vrátí k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce změnit pravidla pro výpočet maximálních schodků, aby se do nich například nezapočítávaly investice do dopravní infrastruktury. Opozice to kritizuje a varuje před vyšším zadlužováním státu. Debata navazuje na středeční jednání, které poslanci kvůli obstrukcím nedokončili. Astronomický ústav Akademie věd ve Středočeském Ondřejově se dnes a zítra otevírá veřejnosti. Observatoř je přístupná od 9 do 17 hodin. Za jasného počasí odborníci nabídnou navíc i pozorování oblohy po setmění.
4: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
5: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
6: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
5: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu například o současném americko-izraelském konfliktu s Iránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaje ve Friburgu večerním zápasem s Dánskem. Ten začne ve 20 hodin a 20 minut. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Boženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropských turnajů větší.
7: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže čekám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: A ještě počasí bude zataženo až oblačno a hlavně odpoledne a večer také čekáme možné přehánky s pravděpodobností bouřek. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
8: Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směr Slaný se zpomaluje před omezením u letiště. Fronta popojíždí z odbočky na Horoměřice. Kratší zdržení naberete i v opačném směru, tedy od Slaného, a hodně ucpaná je teď i Aviatická od letiště. K nájezdu na Sedmičku se jede až 15 minut. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov trvá zdržení v nesouvislé frontě 5 až 10 minut. Se sunek Mrázovce těsně před vjezdem do tunelu stále blokuje pravý pruh havarované osobní auto. Teď už i policejní hlídkou.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
8: Krásné ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: jak mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také Den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
1: maršál Malinovský,
0: ruský námořní inženýr.
2: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
0: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
3: Čemodán?
2: Jo, čemodán.
0: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
2: Dřív než si pro nás přijde zubata.
0: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
4: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
0: O politiku v život pak 5 hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
5: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
0: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
2: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: A ten pátek bude zatažený až oblačný, hlavně odpoledne a večer možná s přeháňkami, dokonce i bouřky by mohly přijít, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 10 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Katka Jelenová.
7: Před omezením na ohradě po pojíždí kolona v Novovysočanské z odbočky na Palmovku ztratíte zhruba 10 minut. O něco kratší zdržení naberete v Hartigově od vozovny i v ulici Jana Žilipského od nákladového nádraží. Jedete-li Libereckou do centra, zdržení už nenaberete vůbec žádné, jede se plynule. Před několika okamžiky odklidili i následky nehody z odbočovacího pruhu do Zenklovy. Těsně před Mrázovkou směrem z Barandovského mostu zůstává blokovaný pravý pruh. V něm nepojízdné osobní auto i policejní hlídka. Zdržení naberete jen velmi krátké, provoz slábne. Štěrboholská spojka z Černého na Lanový most a kolona mezi Běchovicemi a Europarkem už jen maximálně na 10 minut.
6: Díky moc, Katko, měj se.
7: Pěkné ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
9: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě.
3: Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Tak to byly Cranberries a jejich pecka Dreams v 9:30 na Rádiu Praha. Teď Sabina Vosecká zprávy.
1: Hezké dopoledne. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška se v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školu podalo letos více než 156 tisíc uchazečů. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který by podle Ministerstva pro místní rozvoj měl začít fungovat ještě letos. Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Na starosti budou mít úklid parku na Jezerce v Praze Nuslích. A archeologové z Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil 3x víc než Tyrannosaurus rex, informoval vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nakaditan. Žil před 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. A počasí budeme mít zataženo až oblačno, odpoledne čekáme taky přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: V Praze čekejte dvě výraznější komplikace. První před Mrázovkou směrem od Barandovského mostu. Z pravého pruhu právě teď odtahují nepojízdné osobní auto. Už brzy by se opět mělo projíždět bez potíží. A pozor si stále dávejte i v Legerově směrem do Holešovic. Kousek za IP Pavlova stále blokují levý pruh. Následky nehody. Průjezdný je pravý a prostřední pruh. Fronta z konce Nusalského mostu je na 5 až 10 minut. A stále kvůli tomu ucpaná ve směru z Karlova náměstí nejprve Reslova, pak i Ječná ulice.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Měj se krásně.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Hostem pořadu K věci bude ekonomka Tereza Nislerová z Pirátské strany. Štěpánka Duchková se jí zeptá na plány pro sklidnění dopravy v hlavním městě, na poplatky za vjezd do centra i na projekty pro zlepšení životního prostředí.
7: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Somber a Homebreaker. A budou Tame Impala a Jenny.

0: Panic at the Disco a High Hopes je 9:45. Praha spustila další část kampaně Pomoc na dosah. Zaměří se na šikanu, duševní zdraví seniorů i krizovou pomoc dětem a dospívajícím, pro které vznikne nová ambulance.
1: Specializovanou ambulanci pro děti a dorost by měl pražský magistrát otevřít 21. května v poliklinice Zelený pruh v Braníku, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
2: Je to především pro ty děti, které byly například hospitalizované na psychiatrické nemocnici a dostanou doporučení na návaznou péči u dětského psychiatra a rodiče nemohou najít v dostupné době někoho, kdo by dítě převzal do péče.
1: Kromě ambulantní péče bude po Praze od pondělí 18. května jezdit nová speciální sanitka pro pacienty s duševními problémy. Jenom loni vyjížděli pražští záchranáři k více než 6 000 takovým případům, říká jejich ředitel Petr Kolouch.
3: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha.
1: Kampaň se podle náměstkyně primátora Alexandry Udženie z ODS věnuje hlavním problémům, které statisticky trápí ohrožené skupiny nejčastěji.
4: Je to téma šikany, pak je tam téma závislostí a nemoci stáří, to znamená našich seniorů, kteří jsou často sami, ale zároveň i pečujících, kde hlavně to vycházíme opět z čísel, jsou to ženy, které nejenom pečují o svoje děti, ale už pečují o svoje stárnoucí rodiče.
1: Opatření mají podle vedení magistrátu mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich podle údajů Prahy působí asi 180 a téměř polovina je starší 60 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, hlavně odpoledne a večer možná přehánky, možná dokonce bouřky. Maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 11 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Katku Jelenovou zdravím do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
5: Také zdravím, hezké ráno přeji. Korunovační je plná z Bubenče do centra. Pomalu se jede i letenským tunelem k nábřeží. Fronta pak pokračuje i na magistrále do centra. Výrazně se brzdí na úrovni Florence a k muzeu se jede 15 minut. Magistrála je plnější i ve směru z Pankráce. Fronta se sune z konce Nuselského mostu k omezení u Vinohradské. Následky nehody za náměstím IP Pavlova už se po několika hodinách podařilo odklidit. Opět jsou tam průjezdné všechny tři pruhy. Od Jiráskova mostu přetrvává zdržení jak v Reslově, tak i Věčné směr Legerova. Před Vypichem se popojíždí jak Bělohorskou směrem z centra z úrovně Kláštera, tak i Kukulovou od nemocnice. A Chodovská od jižní spojky je ucpaná až ke křížení se Záběhlickou. Před omezením na Ohradě pak ulice pod Krejcárkem i Hartigova.
0: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
5: Měj se hezky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: tak všechno mám.
1: To byla poetika Blízko. My jsme blízko další zpravodajské relaci, kterou připravila Sabina Vosecká. Jsou tady zprávy Rádia Praha. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.

0: U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. Čeští hokejisté se na mistrovství světa utkají s Dánskem a bude zataženo teploty maximálně do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů. Informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
0: Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Televizní premiéru má dnes první díl seriálu Moniová. Vychází ze skutečných událostí, které zažila úspěšná brněnská autorka ženských románů Simona Moniová. Roky byla obětí domácího násilí ze strany svého manžela, který ji nakonec zavraždil. Úvodní část 6-dílné série měla předpremiéru na filmovém plátně v Brně.
3: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce.
4: Simona Moniová!
3: Kromě věcí, které jsem sama prožila.
5: Říká postava Simony Moniové, kterou hraje Tereza Ramba.
6: Vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
7: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
8: Kdo jí pobodal?
5: Tvůrci seriálu spolupracovali i s pozůstalými, včetně spisovatelčiných 3 synů. Podle Dominika Moniho je výsledné zpracování silné, ale citlivé.
9: Jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
5: Natáčení předcházely taky konzultace s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté se na úvod mistrovství světa utkají ve Švýcarsku s Dánskem. V úvodním dni šampionátu nastoupí proti severskému soupeři od 20 a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A ještě přidáváme počasí, bude zataženo, odpoledne a večer čekáme dešťové přehánky i bouřky, teploty maximálně do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Tak a jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
11: V pražských ulicích už sledujeme spíše klidný dopolední provoz. Plnější zůstává trasa z Letné do centra, konkrétně korunovační, následně Letenský tunel k nábřeží, pak i magistrála mezi Florencí a muzeem. Z druhé strany od Pankráce pojedete pomaleji z konce Nuselského mostu k omezení u Vinohradské. Štěrboholskou spojkou před Europarkem se popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice před Vypichem Bělohorskou z centra od Kláštera. Před omezením na Ohradě zůstává ucpaná ulice pod Krejcárkem. 10 až 15 minut pojedete z odbočky na Palmovku.
10: Díky moc, hezké dopoledne.
11: Dopoledne, měj se hezky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Máme 5:45 po desáté. Dobrý den, a za chvilku Leony a Don't Worry. A budou taky Martin Garrix a Dean Lewis, jejich Used to Love.

0: Universally speaking, je 10:15, posloucháte Radio Praha v pátek 15. května. Plnější zůstává trasa z Letné do centra, korunovační, následně letenský tunel k nábřeží, pak i magistrála mezi Florencií a muzeem. Z druhé strany od Pankráce se jede pomalej z Nuselského mostu k omezení u Vinohradské. V Blance stroj na Břevnov u sjezdu na Letnou chvíli blokovali oba pruhy následky nehody, v celku rychle ale přesunuli na šrafování a jede se teď bez omezení. Kvůli tomu ale začali regulovat provoz v tunelu, s kolonou tak počítejte v Nové Povltavské, popojíždí se i ve sjezdu z Holešoviček. Regulace by ale neměla trvat dlouho. Oba hlavní příjezdy do Uhříněvsi jsou ucpané. Směrem z centra se kolona sune od kruhového objezdu u Lidlu. Od Říčan se zpomaluje za Hřbitovem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte

0: Alvaro Soler, La Libertad, je 10:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Sabinou Voseckou.
1: Hezký den. Skoro desetina studentů letos neuspěla u státních maturit, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos psalo poprvé 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo asi 12%. Testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Obyvatelé Vrančic na Příbramsku dnes budou moct vyjádřit svůj postoj k možné výstavbě větrných elektráren v blízkosti obce. Referendum si vyžádala skupina místních občanů, která větrníky odmítá. Hlasovací místnost bude otevřená od 12 do 21 hodin. A ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začalo třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kg odpadu. A ještě počasí bude zataženo až oblačno, odpoledne čekáme taky přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď zase dopravní informace s Katkou Jelenovou.
3: V Troji pokračuje regulace provozu v Blance směr Břevnov, brzdí se v Holešovičkách za Bulovkou, kratší fronta se začíná tvořit i v Trojské ulici. Dost plná zůstává trasa z Letné do centra, jmenovitě Korunovační, následně Letenský tunel k nábřeží, pak i magistrála v úseku mezi Florencí a Muzeem. Štěrboholskou spojkou před Europarkem se popojíždí chvílemi od sjezdu na Dolní Počernice, před Vypichem zůstává hodně plná Bělohorská z centra od Kláštera. A před omezením na Ohradě se ucpává ulice pod Krejcárkem, aktuálně okolo 15 minut. Pojedete z odbočky na Palmovku.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.

po půl jedenácté na Rádiu Praha třeba hodiny a souhvězdí. A budou taky Maroon 5 a SZA, What Lovers Do.

0: Maroon 5 a Season What Lovers Do ve 10:45 na Rádiu Praha. Film Kolia Jana Svěráka měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh violončelisty a malého ruského chlapce se tehdy stal okamžitým diváckým hitem.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůlu a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by jí někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěnej otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale... Je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Dál, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Děduška je babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý globus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl Zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Pozor na jižní spojce směrem z Barrandovského mostu do Štěrbohol. Chvílemi se tam zpomaluje za Lanovým mostem, fronta se rozjíždí za Europarkem, z druhé strany od Běchovic už se jede plynule. Kbelská se plní v obou směrech v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou, před Vybychem Bělohorská také z obou stran, magistrála z Holešovic na Pankráce sune fronta mezi Florencí a Muzeem a pod Krejcárkem je zdržení před omezením na Ohradě, kolona asi na 10 minut z odbočky na Palmovku.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8. Baví vás rok?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
11: Rok je náš.
12: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
11: Rok je náš.
10: Jedině na Rádiu Praha.
13: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: byl Luis Capaldi, Someone You Loved. Je 11 hodin a ve studiu se mnou Sabina Vosecká máme pro vás zprávy Rádia Praha. Dobrý den.
1: Hezký den všem.

0: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Zpěvák Daniel Žižka se dostal do finále Eurovize. Čeští fotbalisté zahájí přípravu na světový šampionát za necelé 2 týdny. A odpoledne čekáme přehánky i bouřky, teploty do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
2: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
0: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc deváťáků. Praha 8 zvažuje změny na Karlínském náměstí. Konkrétně jí vadí západní část, kde je parkoviště, které ale využívají více dojíždějící řidiči než místní. Sbírala proto od obyvatel podněty, jak by mohla plochu lépe využít, popisuje místostarosta Tomáš Hřebík z Hnutí STAN.
3: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny.
0: Středočeský kraj, nejvyšší počet kontrol přetížených nákladních aut. Inspektoři se zaměří na riziková místa na silnicích 2. a 3. třídy. Dosavadní kontroly inspekce silniční dopravy v rámci Česka potvrzují, že překročení váhových limitů je vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů. Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
4: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů.
5: Čekia!
4: Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se pak zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26členou nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem. A máme zataženo až oblačno, odpoledne a večer se budou tvořit taky přehánky, výjimečně můžou přijít i bouřky. Nejvyšší denní maxima do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Podíváme se na silnice s Katkou Jelenovou.
7: Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letiště

0: V levém pruhu se tam střetla dvě osobní auta. Na okruhu čekejte zdržení i v opačném směru, tedy z letiště k D1. Zpomaluje se u nájezdu z D5, za Ořech se jede okolo 10 minut. Silnější provoz přetrvává na trase z Letné do centra, přesněji v Korunovační, následně v Letenském tunelu k nábřeží, pak i na magistrále mezi Bulharem a Muzeem. Stejně tak v ulici pod Krejcárkem před omezením na Ohradě kolona popojíždí 10 až 15 minut z odbočky na Palmovku.
1: Díky moc, Katko, zatím ahoj.
0: Měj se hezky, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Tak to byly Support Lesbians, jejich Sweet Little Something. Podíváme se na silnice. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště před sjezdem na Ořechy na 19. kilometru po nehodě blokovaný levý pruh, kolona po pojíždí od Lochkova a je asi na čtvrt hodiny. V Bělohorské z centra je kolona před Vypichem na 10 minut, ve Vrchlického a Duškově se jede pomalu z Klamovky a v ulici pod Krejcárkem je to plné před ohradou na 10 až 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší z 90.
1: Každou sobotu na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Hit týdne.
2: Číslo 3.

0: To byla Gracie Abrams, That's So True. Je 11:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Sabinou Voseckou.
1: Hezký den. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči. V Brně začal festival Open House. Až do neděle je tak možné navštívit více než 130 budov, včetně těch běžně nepřístupných. Na tradiční brněnský festival letos nově navážou třeba i Boskovice. Festivalový den tam připadne na poslední květnovou sobotu. Podle pořadatelů jde o novinku, která by měla přehlídku každý rok rozšířit do jednoho dalšího města v republice. Open House se uskuteční taky příští týden v Praze. A celkem 630 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 640. Austrálie, Kostarika a taky Evropské unie. Máme zataženo, odpoledne čekáme taky přehánky a výjimečně přijdou i bouřky. Teploty maximálně do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Úplně ne, dobré dopoledne.
0: Ahoj, už jste se vyměnili, jo?
3: Dnes výjimečně o něco dřív. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech je na 19. kilometru po nehodě blokovaný levý pruh. Kolona po pojíždí od Lochova je na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě. V Bělohorské z centra je kolona před Vypichem na necelých 10 minut a ulice pod Krejcárkem zůstává plná před ohradou kvůli omezení. Fronta je na 10 až 15 minut.
0: Já ti, Jardo, děkuju a zatím se mě hezky.
3: Hezké dopoledne.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Islandští Kaleo a jejich Way Down We Go ve 11:45 na Rádiu Praha. Na obrazovky míří šestidílný seriál o spisovatelce Simoně Moniové, kterou týral a nakonec zavraždil její manžel. Dnes ho uvede platforma OnePlay v titulní roli s Terezou Rambou.
1: Když se to stalo, jak mi bylo 18 let, a s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
2: Vzpomíná Dominik Moni na srpen roku 2011, kdy jeho otčím ubodal jeho matku.
1: Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se dozvěděli prostě až nakonec všechno.
2: Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32letého Dominika Moniho citlivé, ale silné.
1: Když jsme viděli vlastně první dvě epizody, tak nám říkali, nebojte, tam nic není špatného, budete v klidu, a stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás. Protože navenek byla jako sebevědomá žena, doma už to tak úplně nebylo.
2: Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně, jako úspěšnou autorku ženských románů, zamilovanou ženu, matku tří synů i týranou manželku. To oceňuje i představitelka Simony Moniové, herečka Tereza Ramba.
3: Byla tam taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Orozoviče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
4: Já se tě nebojím, slyšíš mě?
3: Neděláme z ní chudinku a neděláme s ní hodnou jako nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický vlastně přived někam, kam asi nechtěla.
5: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
6: Kdo jí pobodal?
2: Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
7: Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Moniovou navazuje. V Lásce nebolí vystoupí i muži, kteří se dopouštěli nějaké formy násilí a dokázali tohleto reflektovat a dojít nějaké změny skrz terapii.
2: Zakladatelka Rosy Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
8: Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. To je jedna věc. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které vlastně něco podobného zažívají, protože pokud vidí takový podobný film, stotožní se s ním a pak hledají pomoc. Takže myslím si, že to je velmi prospěšné a jsme tomu rádi.
2: Výtěžek ze vstupného z předpremiérové projekce věnovali tvůrci seriálu Moniová právě organizaci Rosa. Ta je využije na placení krizové linky a pomoc týraným ženám. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Koukneme na silnice, na okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 19. kilometru po nehodě blokovaný levý pruh, kolona po pojíždí od Lohková, asi tak na 10 minut. Na okruhu směrem na D1 je silný provoz od D5 z Ořecha, asi 10-minutovka na jižní spojce směrem na Černý most, kratší kolona na tom Lanovém, v Bělohorské z centra kolona před Vypichem na necelých 10 minut a v ulici pod Krejcárkem zůstává kolona před ohradou. Je to asi na 15 minut.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
11: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.
10: Přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem.

0: byla Lenka Filipová a její norský dřevo. Máme pravé poledne, takže jednak dobrou chuť k obědu a jednak taky dobrý poslech k další zpravodajské relaci se Sabinou Voseckou.
1: Krásný den, hezké poledne. Končí připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. Praha si dnes připomene svatého Jana Nepomuckého. Čeští hokejisté se večer utkají s Dánskem a odpoledne čekáme přehánky i bouřky, teploty do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dneškem končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by tak měly být placené hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvu kultury taky Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
3: My jsme byli také dotázáni ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
1: V Praze si dnes lidé připomenou patrona všech lidí od vody svatého Jana Nepomuckého. Večerní část svatojánských slavností na Vali se zahájí průvod od svatovítské katedrály na Karlův most. Součástí akce bude taky regata historických lodí.
4: Svatý Jan Nepomucký, zástupce české země.
5: Letos poprvé na Vltavě popluje i nově zrekonstruovaná historická benátská loď Bizona Byzantina. Na řece ji představí gondoliéři v dobových kostýmech. Hlavní částí programu bude pak seskok parašutistů nebo koncert přímo na hladině Vltavy u Karlova mostu. Hudba hradní stráže tam v premiéře zahraje symfonii Svědci Pražského hradu, kterou složil pro tuto příležitost skladatel a dirigent Krištof Marek. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v městě Ryazaň v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil. Gubernátor místní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok cílil i na dva vícepodlažní obytné domy a hlásí tři mrtvé. Ukrajinské hlavní město Kyjev se mezitím vzpamatovává ze včerejšího masivního ruského úderu, který nepřežilo 24 lidí.
6: Ukrajinští záchranáři už skončili se záchrannými a pátracími akcemi v troskách části 9-patrové budovy, která se včera po ruském úderu zřítila. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Dalším útokům čelila Ukrajina i dnes. Tamní železniční společnost Ukrzaliznicia uvedla, že bezpilotní letoun zaútočil na příměstský vlak v Záporožské oblasti. Údery hlásí i Oděská oblast. Moskva a Kyjev si taky dnes vzájemně vyměnili 205 válečných zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je to první fáze předání tisícovky zajatců z každé strany. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut bude hrát ve Friburku s Dánskem. Jako kapitán povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval. Zápas Česko-Dánsko odvysíláme večer v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A ještě počasí budeme mít zataženo až oblačno, odpoledne čekáme i přehánky a taky bouřky. Teploty maximálně do 16 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jardou Kollerem se teď podíváme, jak to vypadá na silnicích.
8: Hezké poledne na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořechy na 19. kilometru po nehodě blokovaný stále levý pruh, kolona popojíždí od Lochkova a je na 15 minut. Na okruhu směrem na D1 je silný provoz od dálnice D5 za Ořech, tam je to na 10 minut. V Dobřížské před vjezdem do Brázovky řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh, je tam zatím krátká kolona. V Bělohorské centra je kolona před Vypichem na necelých 10 minut, ulice pod Krejcárkem zůstává plná před ohradou, fronta je na 10 až 15 minut. Vilzonova popojíždí od Florence k muzeu a plná je celá Ječná ulice.
0: Já ti děkuju, Jardo, měj se.
8: Hezké poledne.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. na Rádiu Praha.
0: A dnes se podíváme na akci, ve které se potkává pohyb, dobrá nálada a pomoc dětem, které to v životě neměly úplně jednoduché. V sobotu 23. května se totiž v parku na Pankráci koná už 11. ročník projektu Běhám pro děti. Přijít mohou běžci, rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí jen užít odpoledne v parku a podpořit dobrou věc. Výtěžek pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů, hlavně ve chvíli, kdy se připravují na samostatný život. O tom všem si budeme povídat se Sarah Christensenovou z nadace Dejme dětem šanci, která projekt koordinuje.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: A jak bylo řečeno, dneska u nás vítám Sarah Christensenovou z nadace Dejme dětem šanci, koordinátorku projektu Běhám pro děti. V sobotu 23. května se park na Pankráci promění v místo, kde se bude běhat, fandit, bavit se a hlavně pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů. Sarah, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. První věc, protože když to někdo uslyší úplně jako na první dobrou, Běhám pro děti, tak co si pod tím vlastně může představit?
2: Tak může si pod tím představit tu krásnou větu, co vy jste řekl. Je to vlastně, jedná se o sportovně zábavné odpoledne, které pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě do samostatnosti po opuštění dětského domova.
1: Na začátku bylo řečeno, že se jedná už o 11. ročník, to je jako rozhodně už teda zavedená akce. Jak se ta akce ale za ty roky třeba proměnila?
2: Tak změn za těch 11 let samozřejmě pár nastalo. Původně ta akce začínala na výstavišti a postupem času jsme se díky spolupráci s městskou částí Praha 4 přestěhovali právě do Pražského panku na Pankráci a v roce 2020 nám do toho trošku vnesl vidle covid, takže kvůli tomu jsme museli vlastně z toho sportovně zábavného odpoledne udělat online koncept, který se osvědčil, zafungoval skvěle, mohli jsme díky tomu oslovit mnohem širší publikum a proto vlastně od té doby používáme obě varianty současně, jak online po celý duben, tak vlastně v tom Pražském parku na Pankráci jednu konkrétní sobotu v měsíci.
1: No, vy jste to řekla tak skromně, osvědčil se ten projekt Běhám pro děti online, ale já koukám na ten web, mimochodem i vy se můžete podívat všichni, běhamproděti.cz, a tam píšete, že ti online běžci dohromady naběhali 264 tisíc kilometrů. To je jako... Kolik? To je asi... teď to nespočítám
2: průměru,
1: prostě, ale
2: průměru kolem... V průměru na běžce je to jako 200 kilometrů za měsíc, ale samozřejmě tam byli lidé, kteří mají ty výsledky mnohem, mnohem vyšší a smekáme všechny klobouky, co máme, protože jsme to k té naší aplikaci Běhám online poctivě pozorovali každý den a říkali jsme si, že to fakt... neuvěřitelné.
1: No to je naprosto, jako 260, to je šestkrát kolem země koule. Že má 40 v pase země koule, tak jako to je neskutečný, prostě, když jste ty lidi dala dohromady, tak to bude teda pěkná vzdálenost. No každopádně, jedna z věd, které vy na tom webu mimo jiné taky uvádíte, je, že vítězem je vlastně každý, kdo pomáhá. Co tím chcete konkrétně říct?
2: Je to myšleno tak, že vlastně nezáleží na tom, jestli ten daný člověk, ať už v parku na Pankráci nebo právě online, zaběhá 10 kilometrů nebo se jen projde parkem, ale vlastně ta podpora tkví už z té samotné registraci, takže ten, kdo si tu registraci zakoupí, tak 100% toho výtěžku jde právě už na ty projekty, dejme dětem šanci a na tu podporu těch konkrétních dětí z dětských domovů.
1: Takže z toho vyplývá, že by tam vlastně mohl dorazit i takový polodůchodce, jako jsem já.
2: 100%. Rozhodně nevypadáte jako spoludůchodce ani důchodce, ale uvidíme tam rádi kohokoliv od dětí až po polodůchodce až důchodce.
1: Říká Sarah Christensenová z nadace Dejme dětem šanci.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: A my se koukneme na silnice, co se na nich děje, na okruhu směrem z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 18. kilometru odklízí následky nehody, je tam odtah, blokovaný zůstává levý pruh, kolona Odlohkova z 15. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na okruhu směrem na druhou stranu, tedy k D1, silný provoz od D5 za Ořech asi 10 minut, v Dobřížské před vjezdem do Mrázovky je nehoda, jede se jen levým pruhem, popojíždí se od Zlíchovského tunelu, taky 10-minutovka. Jezděte opatrně.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.
3: Jako doma na Rádiu Praha.
4: Jako doma na Rádiu Praha.
3: Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Posloucháte pořad Pražákům je hej a Radio Praha a se mnou ve studiu je Sara Christensenová z nadace Dejme dětem šanci. Povídáme si o během pro děti. Ale teď bychom se měli zaměřit spíš na nadaci jako takovou, protože když se řekne dítě z dětského domova, spousta z nás si představí hlavně malé děti. Vy ale hodně mluvíte o mladých lidech, kteří z těch domovů odcházejí. Co je pro ně vlastně v té chvíli nejtěžší?
1: Je to tak, naši pomoc cílíme zejména na ty starší děti a vlastně mladé dospělé z dětských domovů, protože tam vnímáme tu potřebu té pomoci podstatně větší než u těch malých dětí. A je to z toho důvodu, že vlastně tyhle ti mladí lidé po opuštění dětského domova nemají vlastně to zázemí, kam by se mohli vrátit, nemají často ani ty kontaktní osoby, na které by se mohly obrátit s prosbou o pomoc, a když se jim něco nepodaří v tom samostatném životě, tak je to samozřejmě mnohem větší rána než pro děti, které odejdou z běžné rodiny a mají se kam vrátit a poprosit o tu pomoc a případně mít zase i tu střechu nad hlavou.
0: No ono vlastně to málo kdy nám běžně jako normálně žijícím lidem v rodinách nedojde tahle věc, protože oni když teda v tom dětském domově skončí a teď jdou teda do normálního života, tak vlastně je to takový tak dík a nazdar. A pak už jako není nikdo, už jsou v tom sami, úplně sami. A vy se teda snažíte, aby úplně sami nebyli.
1: Přesně tak. My v rámci našich projektů nabízíme nejen finanční, ale i materiální pomoc a zároveň vlastně se snažíme být těm dětem na odchodu i psychickou oporou a podporou. Takže se na nás často obrací i v případě, že hledají ubytování nebo pomáháme třeba i s hledáním zaměstnání. A vlastně od roku 2020 máme také dva startovací byty na Praze 4, v rámci kterých poskytujeme ubytování až 8 přesně mladým lidem, buď po opuštění dětského domova, nebo v rámci studia, anebo v nějakých krizových situacích právě, když se třeba něco nepodaří a musí na chvíli najít to zázemí jinde, tak je tam můžeme vlastně ubytovat.
0: Dá se nějak konkretizovat, co je vlastně pro ně nejdůležitější, jestli je to třeba ta finanční pomoc, nebo naopak právě ten pocit, že je někdo, na koho se mohou obrátit?
1: Osobně si troufám tvrdit, že je to určitě kombinace obojího, proto my rádi tvrdíme, že vlastně v rámci těch našich projektů poskytujeme těm dětem komplexní pomoc, tím, že se to netýká jen té jedné věci, ale je těch věcí více. Ale zase z té zpětné vazby od těch mladých lidí, kteří už stojí na vlastních nohou, tak je to hlavně asi ta vlastně psychická opora a podpora a to, že vědí, že se na nás mohou obrátit a není úplně výjimečné, že nás třeba vlastně potom mají u takových těch velkých momentů, jako jsou svatby nebo když se jim narodí dítě, tak vlastně nám ho přivedou ukázat, takže je to určitě krásný.
0: Teď jste mě trošku dostala teda. No, každopádně se mnou ve studiu je Sara Christensenová z nadace Dejme dětem šanci a za chvíli si budeme dál povídat. Zase se vrátíme k projektu Běhám pro děti. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. No, kdo by nechtěl. My si povídáme v pořadu Pražákům je hej se Sarah Christensenovou z nadace Dejme dětem šanci a povídáme si o akci, která proběhne kdy?
1: 23. května v parku na Pankráci. Je to příští sobota.
0: Přesně tak. Oficiálně jsou uvedeny tři hlavní měřené běhy, 5 kilometrů jednotlivci, rodinný běh na 1 kilometr a týmová štafeta 4x1 kilometr. Registrace online běží do půlnoci 20. května, ale na místě se dá registrovat nejpozději 30 minut před startem závodu. Jak přesně to probíhá?
1: Ano, je to tak. Vlastně my doporučujeme samozřejmě všem se registrovat online, protože je to pro nás potom organizátorsky trošku snaží uchopit v den té akce, ale pro ty, kteří čekají na to, jaké bude počasí, tak máme i tu možnost registrovat se ten den na místě. Máme tam vlastně na stánku s registracemi počítače, aby to proběhlo co nejhladší a nejrychleji a všem se podařilo registrovat. Těch závodů je vlastně záměrně tolik, aby se mohli zúčastnit opravdu všichni bez ohledu na to, v jaké jsou fyzické kondici.
0: Jestli to chápu správně, tak ale tam nejde o vítězství. Tam jde o to zúčastnit se a...
1: Přesně tak. Samozřejmě vítěze těch běhů vyhlašujeme, ale šanci na výhru krásných cen má opravdu kdokoliv, kdo se jednoho či druhého nebo třetího běhu zúčastní, protože v rámci toho sportovně zábavného odpoledne máme i tombolu, velmi bohatou tombolu o krásné ceny a zážitky, do které je automaticky zařazen naprosto každý, kdo se některého z těch běhů zúčastní a splní si i těch 7 sportovních stanovišť.
0: My už jsme o tom mluvili, protože vy máte i online část, ve které se to zapisuje do té aplikace, tam bylo těch 264 tisíc kilo, to je stejně neskutečný číslo úplně. Já neuběhnu ani 105 metrů nebo 100 metrů, když bych měl běžet na autobus a tady lidi naběhali 264 tisíc kilometrů. 264 tisíc, neskutečný. Každopádně, kolik lidí se tentokrát zapojilo? Do té online části.
1: Do té online části se zapojil letos rekordní počet účastníků, bylo jich 1111, takže krásné číslo. Překonali jsme tu magickou hranici 1000 účastníků a máme z toho opravdu obrovskou radost a doufáme, že to bude i nadále jenom růst.
0: No, tak třeba příště už jich bude 11 111 a pak už to nebude 264 tisíc, ale 2 miliony kilometrů, jako to by bylo číslo.
1: To by bylo krásné.
0: No tak uvidíme, budeme držet palce, každopádně.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Já teď ale zdravím Jardu Kollera do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech na 18. kilometru stále odklízejí následky nehody. Blokovaný zůstává levý pruh. Kolona od Lohkova je na 15 minut a navíc kvůli tomu teď zavřeli i Lohkovský tunel. Kolona se protahuje. Na okruhu směrem na D1 je silný provoz od D5 za Ořech, zpoždění přes 10 minut. V Dobříšské před vjezdem do Brázovky řeší nehodu, jede se jen levým pruhem. Popoždí se od Zlíchovského tunelu, je to na více než 10 minut. Je tam auto na svodidlech, dejte pozor na výjezdu z Brázovky. Na Dobříšskou řidiči si to prohlížejí a zpomalují. Začala kvůli tomu regulace na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. V Bělohorské centra je kolona před Vypichem na 10 minut, plná je celá Ječna a v ulici pod Krejcárkem zůstává kolona před ohradou, fronta je na 10 až 15 minut.
0: Říká Jarda Koller, díky, měj se.
3: Hezké odpoledne.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si viny.
4: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Avicii a The Nights na Rádiu Praha v pořadu Pražákům je hej. Se mnou ve studiu je Sara Christensen z nadace, jak se jmenuje ta nadace? Dejme dětem šanci, výborně. My si teď budeme povídat o něčem, co je strašně důležité pro každou nadaci a pro v podstatě každou akci, která se nějakým způsobem pořádá, a to jsou peníze samozřejmě, které jsou vždycky až na tom prvním místě. Loni se podařilo získat 750 tisíc korun, to vůbec není málo. Co přesně to v praxi znamená?
1: To v praxi znamená, že vlastně my díky našim partnerům, kteří jsou nedílnou součástí toho, aby se ten projekt vůbec mohl realizovat, v letošním roce je to zejména nadace ČES, která podporuje ten projekt od samého začátku, a hlavní partneři společnosti Raiffeisen Stavební spořitelna a Provident. A ty vlastně díky němu můžeme pokrýt naprostou většinu těch nákladů, které se s tou akcí pojí, a díky tomu tedy vlastně veškerý ty ostatní finance a prodej merče, zakoupení registrací a všechny tyhle ostatní věci okolo jdou prostě opravdu v plné míře na ty projekty Dejme dětem šanci a na podporu těch konkrétních dětí.
0: Mimochodem, za těch 10 let už Běhám pro děti přineslo 3,25 milionu. Když se ohlednete zpátky, co pro vás byl třeba nejsilnější výsledek? Jako, myslím, v rámci té pomoci.
1: V rámci té pomoci, tak určitě loňský ročník byl ten přelomový, byl ten rekordní, kdy jsme dosáhli takhle jako krásného čísla, a jsem moc ráda, že letos to vypadá, že ten výsledek bude ještě lepší, akorát je potom samozřejmě o to náročnější to každý rok překonávat.
0: No tak to samozřejmě. A máte mimochodem teda i buď pro sebe, anebo v rámci nadace nějaký konkrétní cíl? Nebo vsázeli jste se třeba v kanceláři, tak kolik to bude letos?
1: Nesázeli jsme se úplně, padali samozřejmě nějaké typy. My jsme chtěli překonat v tom online těch 1000 účastníků, což se nám povedlo. Já bych ještě chtěla překonat ten 1 milion. Tak uvidíme. Není to nereálné, ale chtělo by to, aby v sobotu přišlo do parku na Pankráci spoustu pěšců.
0: Takže připomínáme 23.

0: jak vím, kam doputují. Jak probíhá třeba ta kontrola těch věcí?
1: Tak jsem moc ráda, že můžu říct, že jsme prověřená organizace, což znamená, že každý rok procházíme auditem, velmi přísným auditem, kde vlastně se dohlíží na to, že ty peníze jsou využity tak, jak deklarujeme, a pracuje se s nimi tak, jak tvrdíme, že se s nimi nakládá. Takže to si lidé určitě můžou přečíst na stránkách naší nadace www.dejmetomšanci.cz, kde vlastně jsou k tomu veškeré ty potřebné informace.
0: To je dost důležitá informace. Mimochodem, vy podporujete konkrétní děti a konkrétní mladé lidi, ale jak si je vlastně vybíráte?
1: Spolupracujeme s 58 dětskými domovy po celé České republice a výběr těch konkrétních dětí je právě ve spolupráci s těmi dětskými domovy, kteří vlastně ty zástupci těch dětských domovů s těmi dětmi pracují denodenně, takže vědí, které dítě co potřebuje, jakým směrem by se mu ta pomoc hodila nebo jak potřebuje pomoci, a vlastně to ani neznamená, že jedno dítě může být zařazeno jen do jednoho z našich projektů, může být zařazeno do všech projektů současně, což mu vlastně poskytuje tu komplexní podporu, která je vlastně klíčová k tomu, aby po opuštění toho dětského domova a při vstupu do samostatného života měl vlastně všechno, co snad potřebuje.
0: Vy jste mi tady mimo vysílání říkala jednu hrozně dojemnou věc, že vlastně v tom vašem programu dochází k takovému feedbacku, jakože ti lidé, kterým jste pomohli, tak...
1: Teď pomáhají zase oni dál, je to krásný, podporují vlastně, buď si sami najdou nějaké konkrétní dítě, kterému spoří do toho budoucího života, nebo pomáhají v rámci projektu Strom splněných přání, kdy plní vlastně ty vánoční dárky těm jiným dětem z dětských domovů. Takže to je samozřejmě krásná zpětná vazba na tu naší práci, že očividně věří tomu, že co děláme, děláme dobře a že jim to nějakým způsobem pomohlo, když se k nám vrací teďkon zase jako dárci.
0: To je nádherný.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 18. kilometru stále odklízí následky nehody, blokovaný je levý pruh, regulují kvůli tomu provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu, je to tam asi tak na 20 minut. Na okruhu směrem na D1 je silný provoz od D5, zdržení asi 10 minut, v Dobřížské před vjezdem do Mrázovky je nehoda, jede se jen levým pruhem, popojíždí se od Zlíchovského tunelu, je to na víc než 10 minut, tam auto na svodidlech, dejte pozor při výjezdu z Mrázovky na Dobřížskou, řidiči tam náhle zpomalují a prohlíží si to. Tak pozor a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Merchant a Wonder na Rádiu Praha v pátek 15. května ve 12 hodin 48 minut v pořadu Pražákům je hej. Se mnou ve studiu Sarah Kristensenová z nadace Dejme dětem šanci. Povídáme si o akci Běhám pro děti, která se uskuteční v sobotu 23. května v parku na Pankráci. Pojďme si zopakovat úplně prakticky, kdy, kde, co přesně se bude dít. Já jsem to teď řekl, ale...
1: Klidně to zopakujeme, ať si to všichni zapamatujou. Takže akce sportovně zábavné odpoledne Běhám pro děti se uskuteční příští sobotu 23. května v Pražském parku na Pankráci od 12 hodin. Návštěvníci se mohou kromě tří běžeckých závodů těšit na bohatý doprovodný program, bude tam iluzionistická show, lahodné občerstvení, pro děti malování na obličej, skákací hrad, třpitivé tetování, budou tam sportovní stanoviště pro malé i velké. A pro ty nejmenší děti jsou tam i běžecké závody na 300 a 100 metrů, aby vlastně opravdu každý měl šanci se zapojit a udělat něco pro tu dobrou věc a pro děti z dětských domovů.
0: To zní fakt dobře. Mimochodem připomeneme, že na webu běhamproděti.cz, tedy samozřejmě běhamprodety.cz, tak najdete nejen veškeré informace, taky fotogalerii, kontakty, ale hlavně registraci, což je důležité, protože když se registrujete dopředu, tak jak Sarah říkala, ulehčí to trošičku práci.
1: A zároveň ušetří.
0: Přesně.
1: Přesně, registrace online je o 100 korun levnější, na místě je to potom o 100 korun navíc, ale je to prostě praktičtější a máte klid a máte hlavně program na víkend.
0: Dokdy je potřeba udělat tu online registraci?
1: Registraci je potřeba udělat do středy 20. května, abychom měli dostatek času zpracovat tu objednávku, zaevidovat všechny běžce v příslušných kategoriích.
0: To znamená, včetně dneška máte 5 dní, jestli to chápu 6, včetně dnešního dne, takže registrujte se a pak si jděte zaběhat. Dá se pomáhat i bez účasti v tom parku? Jakože bych se třeba rozhodl, že bych poslal nějaký peníze nebo tak?
1: Samozřejmě, na stránkách nadace dejmedetemšanci.cz najdete několik vlastně bankovních účtů, buď můžete přispět na hlavní účet nadace, nebo si můžete vybrat nějaký z konkrétních projektů, anebo můžete přispět třeba přímo na to konkrétní dítě v těch jednotlivých projektech.
0: Mě ještě napadlo, mohli by na ty závody přijít třeba lidi z jedné firmy, jakože by přišla celá firma a my teď poběžíme tady pro děti.
1: No samozřejmě, můžeme tam očekávat tady vaší společnost. No
0: to nevím, my tady musíme zachovávat provoz, takže všichni bychom asi nedorazili, ale taky by to určitě šlo, že jo?
1: Ano, zúčastní se, vlastně máme z toho radost, protože se zúčastní někteří z řad našich firemních partnerů, složí týmové štafety nebo poběží v rámci toho závodu na 5 kilometrů nebo dokonce i ty rodinné běhy, takže je to určitě možné a my to samozřejmě jen oceníme.
0: Co byste vzkázala člověku, který třeba nad tím uvažuje, ale říká si, moje jedna registrace přece vůbec nic nezmění.
1: My vždycky tvrdíme, že i malý příspěvek může znamenat velkou pomoc pro to konkrétní dítě, takže určitě doražte a i když se nebudete registrovat na jeden z těch hlavních závodů, můžete tam v rámci toho sportovně zábavného odpoledne pomoci i všelijakými jinými způsoby.
0: Říká Sarah Kristensenová z nadace Dejme dětem šanci. Veškeré důležité informace najdete na běhamproděti.cz, tak se tam určitě koukněte, zaregistrujte se a zaběhejte si. A vám samozřejmě přeju, ať to v sobotu 23. května v parku na Pankráci vyjde.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Hezký den.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. No a protože právě jsme se dostali ke 13. hodině a Sabina Vosecká už je ve studiu, máme pro vás připravené zprávy. Vítej, Sabi.
1: Ty taky, hezké odpoledne. Mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek. Zabývat se bude jen některými. Strážníci v Praze 17 kontrolují špatné parkování dodávek nebo přívěsů. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. A budeme mít zataženo s deštěm, teploty do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
3: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
1: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Vedení Prahy 17 kontroluje parkování nadměrných vozidel, jako jsou třeba dodávky nebo přívěsy. Dodržování pravidel strážníci řešili u více než 50 takových vozů. Kontroly začaly v dubnu. Pokračovat budou i nadále, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Dodávky a obytné vozy často zabírají více než jedno parkovací místo, zasahují mnohdy do chodníků a nebo také stojí v zeleni. Chceme, aby chodníky zůstaly průchozí, zeleň nebyla ničena a parkovací místa sloužila primárně běžnému rezidentnímu parkování.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako v loňském roce. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
5: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo, fakt jsem do toho dávala hodně svého volného času.
6: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc, stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině, nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
7: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
6: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o 4. triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. A odpoledne čekáme oblačnou oblohu, místy také déšť a přehánky, teploty maximálně do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také čas na aktuální dopravu. Pojďme se na ní podívat.
8: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech na 19. kilometru. Po nehodě už nic nepřekáží, před okamžikem odtáhli poslední auto, zatím regulují provoz v tunelech, brzdí se před Cholupickým tunelem, fronta se začne postupně rozjíždět. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zpoždění 10 až 15 minut. Na Ohradě řídí křižovatku policista kvůli výpadku semaforů, kolony čekejte ze všech směrů, a to včetně tramvají. A na jižní spojce směrem na Černý most zesílil provoz, pomaleji se jede od sjezdu na Zahradní město Zelenový most, zpoždění přes 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, je tady pátek, takže vlastně už víkend, který si můžeme užívat. Uvidíme, jestli bude příjemně teplý nebo deštivý. No a kdo s námi už v následujících minutách? Kings of Leon. Alex Warren.

0: Sex on Fire, Kings of Lions, s vámi Radio Praha, 13 hodin 14 minut. No ale hlavně je pátek a to znamená, že se přiblížil víkend a my se podíváme na to, co se bude dít o víkendu. Začneme zítřkem a začneme námi. Den otevřených dveří naší rozhlasové budovy v Karlíně. Tedy abych to shrnul, sobota 16. května od 10 do 16 hodin. A podíváte se do vysílacího studia, vystoupáte také k legendárnímu hudebnímu studiu A, k činohernímu studiu B, nebo si můžete odpočinout na zahradě s altánem. Ve stejném čase probíhá i den otevřených dveří rozhlasové budovy na Vinohradech. Autobusový den pražské integrované dopravy, ten se vrátil a vrací v sobotu na Letenskou pláň. Tam vás čeká tradiční statická výstava autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a samozřejmě jízdy historickými autobusy na speciálních trasách. Jedna z nich dokonce vede i sem k nám do Karlína před rozhlasovou budovu. Víc než 20 českých a moravských vinařů, degustace výhradně ze skla, teplá i studená gastronomie, míchané nápoje jazz a swing. Nejen o tom bude 15. ročník degustačního festivalu růžových vin, vín a klaretů na náplavce Rašínova nábřeží. Přijďte tedy v sobotu mezi 11. a 21. hodinou. Dál jsou o tomhletom víkendu také motýly, výstava umění přežít ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě a komentovaná krmení a setkání u zvířat v Zoo Praha. Pokud byste chtěli i další akce a nebo další podrobnosti, najdete je na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. Na Pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště regulují provoz v Lochkovském tunelu. Je to stále důsledek dřívější nehody u Ořechu. Situace se zlepšuje, zpoždění kolem 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zpoždění 10 až 15 minut. Na Ohradě řídí křižovatku policista kvůli výpadku semaforů. Kolony čekejte ze všech směrů. Na jižní spojce směrem na Černý most zesílil provoz. Pomaleji se jede od sjezdu na Zahradní město Zalanový most. Zpoždění přes 10 minut. V tunelu Blanka ve směru na Troju stojí v Davidské části osobní auto po defektu, blokuje připojovací pruh. Ve Velzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Weather With You a Crowded House nás přivedli na rádiu Praha ke 13. hodině a 30. minutě, a tedy ke zprávám se Sabinou Voseckou.
1: Hezké odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala, rozvolnění pravidel

0: by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení taky Senát. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se to platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Rezort zároveň připravuje další návrhy regulace. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 205 válečných zajatcích. Oznámila to odpoledne ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský výměnu potvrdil, když na platformě Telegram informoval o návratu 205 ukrajinských vojáků. Je to podle něj první fáze výměny tisíce zajatců na každé straně. A představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé to udělal už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl. A přidáváme ještě počasí, odpoledne budeme mít zataženo, čekáme taky občasný déšť a bouřky, teploty maximálně do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: S dopravou je tady Jarda Koller a začneme 15-minutovkou na Pražském okruhu.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi dálnicí 5, D5 a Ořechem, zpoždění 10 až 15 minut. V Karlovarské do centra za obratištěm na Bílé hoře odklízely následky nehody, provoz chvíli úplně stál. Už se dá projet jedním pruhem, kolona od Hornbachu je zatím na 20 minut, postupně se začne rozjíždět. Na Ohradě řídí křižovatku stále policista kvůli výpadku semaforů, kolony čekejte ze všech směrů. V tunelu Blanka ve směru na Troju stojí v Davidské části osobní auto po defektu, blokuje připojovací pruh. Ve Wilsonově se jede pomalu od Florence k muzeu a z Nuselského mostu se jede krokem také k muzeu a zdržíte se 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele? A dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den po 2:30. Na území bývalého průmyslového areálu Avia Letňany v Praze chce developer vystavět 9000 bytů. Vedení je plánuje, tedy metropole, plánuje vybudovat také 2 základní školy. A my se zeptáme na další podrobnosti už za 10 minut našeho kolegy Petra Kastnera, který to všechno sleduje.

0: A Thousand Years, Christina Perry v téhle nádherné romantické záležitosti je s námi ve 13 hodin a 45 minut na Rádiu Praha. Zhruba 9000 bytů by mohl developer postavit v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany v Praze. Hlavní město připravilo návrh, jak by mohla nová čtvrť vypadat. Další podrobnosti má kolega Petr Kastner, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, Petře.
1: Ahoj a hezký den. V oblasti mezi Letňany a Čakovicemi mají být kromě bytů pro 18 000 lidí taky dvě základní školy a jeden středoškolský kampus. Jeho součástí by měla být i sportoviště a veřejný prostor. Vše ale zatím záleží na tom, jak budou vypadat takzvané plánovací smlouvy, tedy dohoda mezi městem a developerem o tom, co přesně v bývalém průmyslovém areálu bude.
0: Jak by mělo

0: Místo, kde se dřív vyráběla nákladní auta, vypadat po přestavbě.
1: Architektonický návrh Jakuba Cíglera počítá s velkými ulicemi, které částečně navážou na současnou podobu brownfieldu, tedy nevyužívaného průmyslového areálu. Středem nové čtvrti by měl vést podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z hnutí STAN široký bulvár. Do oblasti by taky měla jezdit tramvaj, která bude končit na nádraží Čakovice. Pravděpodobně do léta by měly městské části říct, jestli souhlasí s podobou areálu, tak jak ho navrhuje vedení hlavního města.
0: A kde ještě můžeme tady v Praze očekávat výstavbu v těch takzvaných brownfieldech?
1: Například v bývalém areálu Mrazíren v Ruzini by mělo být v budoucnu asi 3000 bytů. Nová obytná čtvrť bude taky například v areálu nákladového nádraží Žižkov. Už teď staví dělníci byty taky vedle Smíchovského nádraží, staví tam projekt Smíchov City. Čtvrť naváže na novou lávku přes nádraží a taky na plánovaný autobusový terminál. Doplním, že v červnu by mělo vedení metropole otevírat obálky s nabídkami firem na výstavbu právě autobusového terminálu nad Smíchovským nádražím.
0: Říká kolega Petr Kastner. Díky Petře a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my jdeme na aktuální dopravu. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi D5 a Ořechem, zpoždění 10 až 15 minut. Na Ohradě se podařilo obnovit provoz semaforů, nejdelší kolona zůstává v ulici pod Krejcárkem kvůli omezení a zpoždění je tady 15 minut. V tunelu Blanka ve směru na Troju stojí v Davidské části osobní auto, po defektu blokuje připojovací pruh. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu, z Nuselského mostu pojedete krokem k muzeu, držíte se 20 minut. V Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem i Bílou horou. Je to celkově na téměř 20 minut. V Novopetrovické se u mateřské školy srazila dvě auta, jezdí se Kivadlově a zdržení 10 minut v obou směrech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

0: Hity, doprava, informace s vámi Rádio Praha. Teď je 14 hodin a s námi teď Anna Hašková, která přinesla čerstvé zprávy. Vítej, Ani.
1: Pěkné odpoledne. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Správa železnic hledá firmu na projektovou dokumentaci pro vysokorychlostní trať z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Česko na schůzce v Kišiněvě podpořilo tribunál pro ruské zločiny. Zbytek nečekejte zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat také nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
3: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
1: Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu dnes zahraje v Obecním domě. Vystoupí tam v rámci festivalu Pražské jaro. Pod vedením šéfdirigenta Simona Rettla zazní druhá symfonie Roberta Schumana a hudba k baletu Pták ohnivák od Igora Stravinského. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Česko zastoupil šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 46. Austrálie, Kostarika a také Evropská unie. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl. Odpoledne bude zataženo až oblačno s přeháňkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme na silnice, vzhledem k tomu, že je pátek, jsou tady 15 a více minutovky. Jarda Koller řekne víc.
4: Hezké odpoledne na Pražském okruhu. Směrem na D1 je silný provoz mezi D5 a Ořekem, zpoždění 10 až 15 minut. V tunelu Blanka ve směru na Troju stojí v Davidské části, stále osobní auto po defektu blokuje připojovací pruh. Ve Vlzonově se jde pomalu od Florence k muzeu, z Nuselského mostu se jede krokem také k muzeu, zdržíte se 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je kolona od Spořilova Zelenový most na 15 minut. V Novopetrovické se u mateřské školy srazila 2 auta. Jezdí se Kyvadlově, delší je fronta směrem do Uhříněvsi. Zpoždění 10 až 15 minut a začala regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, teď je slunečné, i když na mnoha místech naší republiky prší a my si ať už do deště nebo do sluníčka uděláme dobrou náladu společně s nahrávkami takových hvězd, jako je například Dermot Kennedy a tahle jeho relativní novinka, protože vyšla v únoru letošního roku. Dál nás jistě potěší i Ed Sheeran, Bad Habits. Bad Habits lead to late nights. A taky nový singl od Charlotte Gott, Into Deep. A Ať se vám daří a máte skvělý pátek.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Funeral, Dermot Kennedy a single z letošního roku od umělce, kterého můžete slyšet na vinilu, dokonce i tenhle ten single, protože ve hře na pondělní večer je právě album Dermot Kennedy The Weight of the Woods. No a proti němu stojí Holly Humberstone Cruel World. Jak si zatím oba pánové stojí, tak momentálně Holly Humberstone je výš než Dermot Kennedy, takže pokud patříte k fandům Dermota, měli byste hlasovat na našem Facebooku. Určitě to udělejte. A teď se podíváme také na aktuální dopravu. Jižní spojka směrem na Černý most. Na Lanovém mostě stojí kamion s defektem. Uzavřený byl jeden pruh, už se znovu jede třemi pruhy. Kolona od Spořilova je na 15 minut. V tunelu Blanka ve směru na Troju stojí v Davidské části osobní auto po defektu, blokuje připojovací pruh. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. V Novopetrovické u mateřské školy vyšetřují nehodu, jezdí se Kivadlově. Delší fronta je směrem do Uhříněvsi, zpoždění 10 až 15 minut. A pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se

0: Sink, Travis, s vámi Rádio Praha. Máme tu zprávy ve 14.30 s Anou Haškovou.
1: Cermat zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Kdo neuspěl, bude moci podat odvolání, to ale nezaručuje přijetí na vybranou školu. V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje kvůli protipovodňovému cvičení. Provoz se přeruší téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Cestující budou moci využít náhradní autobusovou dopravu. Zítra se koná 59. ročník pochodu Praha-Prčice. Organizátoři připravili 21 tras. Nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá asi 25 tisíc lidí. Kvůli pochodu navýší České dráhy počet spojů. Dopravce nabídne i speciální celodenní jízdenku. Zástupci lotyšských parlamentních stran dnes jednají o nové vládě. Svolal je prezident země Edgar Serinkevičs. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Zbytek odpoledne a večer čekejte zataženo až oblačno a přehánky. Výjimečně se můžou objevit také bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme teď aktuálně na silnice. Jarda Koller nás těmi nejproblematičtějšími úseky.
3: Hezké odpoledne, na jižní spojce je silný provoz v obou směrech, před Barandovským Lanovým mostem se zdržíte kolem 10 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. V Blance směrem na Troju za výjezdem na Dejvi cestují auto s defektem, blokuje připojovací pruh a projíždí se tam pomaleji. A plná je Vilzonova do centra, také celá Legerova fronta stojí už z Nuselského mostu, zpoždění 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
6: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
5: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní company. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hity, doprava, informace. Ano, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a už za chvilku s námi bude i Petr Jungmann, který zmapuje dnešní den v událostech v historii. Zůstaňte s námi.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže.

0: otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
1: maršál Malinovský,
0: ruský námořní inženýr.
2: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
0: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
3: Čemodán?
2: Jo, čemodán.
0: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna uchvatný Kolia.
2: Dřív než si pro nás přijde zubata.
0: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
4: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
0: O politiku v život pak 5 hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
5: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
0: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
6: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Na jižní spojce je silný provoz obou směrech. Před Barandovským mostem je to na víc než 10 minut směrem na Černý most od Spořilova k Průmyslové na čtvrt hodiny. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy po D4 popojíždí kolona z Lahovic k první odbočce na Lipence. Tam je dopravní omezení, zpoždění 10 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. Postojíte v Patočkově téměř půl hodiny z Kajetánky k Malovance. V Blance směrem na Troju za výjezdem na Dejvice stojí auto s defektem, blokuje připojovací pruh, projíždí se tam pomaleji. Plná je i Vilozonova do centra, taky celá Legerova fronta stojí už z Nuselského mostu, zpoždění 20 minut. Sílí provoz i ve Kbelské směrem na D8. V Libušské z centra u Sapy se srazilo auto s motorkou, kolona stojí od Zvoničky. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
9: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
10: Rok je náš.
11: Rok je náš.
8: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
10: Rok je náš.
9: Jedině na Rádiu Praha.

0: on your skin, do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme k 15. hodině. Zprávy pro nás má Anna Hašková.
2: Pěkné odpoledne.

0: Schodky rozpočtů by mohly mít volnější pravidla. Poslanci schválili spornou novelu o rozpočtové odpovědnosti. Praha si dnes připomene svatého Jana Nepomuckého. Po Vltavě popluje regata benátských lodí. Slovenský premiér Fico označil středeční ruské dronové útoky na Ukrajinu za velice znepokojivé. Zbytek nebude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtového zákona. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se proto obrátit na Ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Praze si dnes lidé připomenou patrona všech lidí od vody, svatého Jana Nepomuckého. Večerní část svatojanských slavností na Vali zahájí průvod od svatovické katedrály na Karlův most. Součástí akce bude také regata historických lodí.
2: Svatý Jan Nepomucký, zástupce české země.
3: Letos poprvé na Vltavě popluje i nově zrekonstruovaná historická benátská loď Bizona Byzantina. Na řece ji představí gondoliéři v dobových kostýmech. Hlavní částí programu bude pak seskok parašutistů nebo koncert přímo na hladině Vltavy u Karlova mostu. Hudba hradní stráže tam v premiéře zahraje symfonii Svědci Pražského hradu, kterou složil pro tuto příležitost skladatel a dirigent Krištof Marek. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Úklidit musí park na Jezerce v Nuslích, říká starosta 4. městské části Ondřej Kumín z ODS.
4: Té spolupráce si velmi vážíme. Jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlují a ten trest jim neodsedí.
0: Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před 2 dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance. Tenistky Kateřina Seňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o 4. triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová-Melicharová a Martinezová. Dnes večer bude zataženo až oblačno s přeháňkami a výjimečně i bouřkami. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: S Jardou Kolorem teď jdeme na plné páteční silnice.
6: Hezké odpoledne, na jižní spojce je silný provoz v obou směrech před Barandovským mostem. Je to na více než 10 minut. Směrem na Černý most je to od Spořilova Průmyslové na čtvrt hodiny. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy po D4 popojíždí kolona a prodlužuje se. Teď je z Lahoviček k první odbočce na Lipence. Tam je dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. Postojte v Patočkově téměř půl hodiny z Kajetánky k Malovance. Plná je Vlzonova do centra, také Legerova. Fronta stojí z Nuselského mostu, zpoždění 20 minut. Silný provoz je v Ekbelské směrem na D8 a v Libušské směrem z centra u Sapy řeší nehodu auta s motorkou. Kolona stojí od zastávky Jelodvorská a zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne po 15. hodině. Vítejte u nás na Rádiu Praha. No a kdo tady bude? Určitě Coldplay. S kým dalším se přiblížíme k víkendu? Bude Lady Gaga? A další skvělá dáma Taylor Swift. Zůstaňte s námi, ať máte báječné odpoledne, ať už jste v autě nebo kde.

0: It's Possible, Roxette s námi na 107.1 FM a také v DAB+, tady je Rádio Praha. Policie České republiky otevřela v centru Prahy první rekrutační a kariérní centrum. V ulici Na Perštýně se můžou přijít poradit zájemci o práci u policie. Byla se tam podívat i naše kolegyně Františka Rohlíčková, kterou teď zdravím ve vysílání. Vítej, Františko.
1: Dobrý den.
0: Tak k čemu přesně to kariérní centrum vlastně slouží?
1: Podle vedení policie je to další z cest, jak můžou lidé, ale i odborníci nebo zaměstnanci se sborem komunikovat. Samozřejmě si od toho taky slibuje, že přivede další zaměstnance, i když podle policejního prezidenta Martina Vondráška tím nejlepším náborářem je spokojený policista.
2: Naši kolegové přivedou zhruba 50% uchazečů. Ta zbylá půlka přichází z dalších různých pohnutek, třeba protože navštíví naše virtuální náborové centrum, které funguje od dubna 2024 a zaznamenalo přes 4 miliony interakcí a 92 tisíc aktivních návštěvníků toho virtuálního centra.
1: Kolik z nich ale policie přijala, neví. Centrum v ulici Na Perštýně je otevřené od tohoto týdne. Vždy v něm bude policista z praxí, který může svou práci vysvětlit, říká vedoucí náborového oddělení Petra Literová.
3: Pokud projevíte další zájem, že byste opravdu chtěli nastoupit, tak potom už si vás samozřejmě, tak říkajíc do parády, vezmou naše personalistky vedle a všechno vám vysvětlí, všechno s váma i hned můžou vyplnit na místě. Nemusíte vůbec už potom řešit nic stranou.
1: Poradí taky třeba s tím, jak se připravit na fyzické nebo psychologické testy. K dispozici je centrum i pro policisty, kteří ve sboru již pracují a zajímá je třeba další kariérní postup.
0: Kolik aktuálně zaměstnanců teď policii chybí? Máme tuhle informaci?
1: Máme, aktuálně pracuje u policie asi 41 300 lidí. Ideální stav by byl něco přes 46 000, říká policejní prezident Vondrášek.
2: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže jenom to říkám, tohle je další střípek a já doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
1: Nové policisty hledají například v Šumperku, Olomouci a Přerově. Na administrativní pozice potom taky v několika krajských ředitelstvích. Na internetové stránce, kde policie volné pozice inzeruje, jich je aktuálně vypsaných 53. Asi dva roky potom existuje také virtuální náborové centrum. Internetová stránka, kde se zájemce o práci u policie může seznámit prakticky s průběhem přijímacího řízení. To jde taky s pomocí brýlí s virtuální realitou v ulici Na Perštýně.
0: Říká Františka Rohlíčková. Františko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se teď podíváme na silnice, kde si dát pozor, nám prozradí Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D5 za Ořech, je to na čtvrt hodiny. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy za Pražským okruhem byli silničáři, odklízeli tam spadlý strom. Kolona z Lahoviček je zatím na 20 minut, ucpává se kvůli tomu i sjezd z Pražského okruhu. Teď provozu už nic nebrání, kolona se začne rozjíždět. Na jižní spojce jsou tradiční kolony před Barandovským mostem na více než 10 minut a před Lanovým mostem od Spořilova, tam je to na 15 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, postujte v Patočce. Téměř půl hodiny z Kajetánky k Malovance, plné jsou také Holešovičky směrem do centra. Ve Kbelské je silný provoz v obou směrech, navíc ve směru do Hloubětína řeší nehodu při sjezdu na Novopatskou. Od Cínovecké naberete zpoždění téměř 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.
5: Rádio Praha. Novinka.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Je 15:30, máme pro vás zprávy s Anou Haškovou.
1: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči zaplatí 8 haléřů navíc. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 1,40 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy. Z informací CNN Prima News potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže včera dopadli a už ho začali trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. V kulturním domě Dobříž dnes začíná 19. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů. Každý den až do příštího pátku se tam v 19 hodin představí jiný soubor. Na programu jsou třeba představení Loupežník, Vzpoura nevěst a Jedna noc na Karlštejně. Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelské operace v Íránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Odpoledne bude zataženo až oblačno s přehánkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co pro nás má Jarda Koller? Bude mít příznivější zprávy? No, spíš to vypadá na 10-minutovky a 15-minutovky.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D5 za Ořech, je to na čtvrt hodiny. Na jižní spojce jsou tradiční kolony před Brandovským mostem na více než 10 minut a před Lanovým mostem od Spořilova, tam je to na 15 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. Postojte v Patočkově přes půl hodiny z Kajetánky k Malovance, plné jsou také Holešovičky do centra. A ve Kbelské je silný provoz v obou směrech, navíc ve směru do Hloubětína řeší při sjezdu na Novopatskou nehodu. Srazila se dvě auta, blokují odbočovací pruh. Od Cínovecké naberete zpoždění 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude ekonomka Tereza Nislerová z Pirátské strany. Štěpánka Duchková se jí zeptá na plány pro sklidnění dopravy v hlavním městě, na poplatky za vjezd do centra i na projekty pro zlepšení životního prostředí.
6: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. 15:33, takový je páteční čas a my vás už za chviličku pozveme na komunitní festival Máme otevřeno. Zůstaňte s námi.

0: hity, doprava, informace. No a s námi teď na rádiu Praha také Freddie Mercury. Je 15 hodin 44 minut. Design, umění a sousedská setkání. Tak nejen tohle nabízí kulturní festival, který se jmenuje Máme otevřeno. Koná se na několika místech Prahy 7 a podrobnosti nám teď řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká, která za mnou přiletěla do studia. Vítej, Sabino.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kam jsi se vydala tedy konkrétně na Prahu 7?
1: Já jsem se vydala na Prahu 7 a pozvu na Prahu 7, protože tam dnes začíná třídenní festival, právě jak se správně říkal v úvodu, s názvem Máme otevřeno. V podstatě jde o takovou přehlídku designérů, umělců, kreativců a dalších lidí, kteří se zajímají nebo se věnují spíše umění a chtějí ho právě přiblížit široké veřejnosti. Teď odpoledne bych pozvala třeba do Acid Coffee, kde od 16:30 začne debata s laureátkami ceny Jindřicha Chalupeckého. O hodinu později, tedy v 17:30, vás pak provede kurátorka Hana Badaus v galerii Kurzor a v 18 hodin v protější galerii Jelení. Potom odstartuje kino, což je výběr animovaných filmů vzniklých na uměleckých školách, a to ve spolupráci s ateliérem animace a film Umprum.
0: Těch míst, kam se můžeme v rámci festivalu podívat, je dokonce řada. Můžeš říct něco i o těch ostatních místech?
1: Určitě, je jich opravdu hodně. Celkem jde o několik galerií, ateliérů, showroomů i komunitních prostorů, které otvírají své dveře a nabízejí tak program zdarma, od workshopů až po komentované prohlídky. Spousta vás toho čeká taky zítra a v neděli, kdy můžete vyrazit třeba i na Jatka 78 do Holešovické tržnice. Přístupný bude taky Veletržní palác, který připravil pro zájemce program, a program vás taky čeká ve vodárenské věži nahoře na Letné v Korunovační ulici. Je toho zkrátka hodně, podrobnosti najdete na webových stránkách radnice Prahy 7.
0: Sabina Vosecká, létající redaktorka, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký víkend.
0: Pojďme se podívat s Jardou Kolerem teď na silnice, protože tam se zdržíte 15 až 20 minut na některých místech. Tak Jardo, je to tvoje.
2: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan se srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh a brzdí se na 23. kilometru, ovšem kolona pokračuje i dál za Ořech, je to celkově na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý

0: Je silný provoz od Spořilova za Europark, je to na 15 až 20 minut. V ulici k Barrandovu směrem na okruh je silný provoz od Barrandovského mostu ke křižovatce s Lamačovou. Plná zůstává magistrála v centru, ve Wilsonově od Florence k muzeu nebo Legerova. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, silný provoz je kolem Prašného mostu nebo Letné. A ve Gbelské směrem do Hloubětína se jede pomalu v celé délce. U sjezdu na Novopatskou po nehodě už nic nepřekáží, i tak je to na nejméně 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší z 90.
1: Každou sobotu na Rádiu Praha.
3: Zóna 90. 90.

0: Klienti komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. Soud rehabilitoval undergroundového básníka Ivana Jirouse. Podle amerického prezidenta Trumpa nemá Washington s Pekingem rozpory ohledně Tajvanu. Zítra čekejte zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou také klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a také z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatu budou fungovat bez problému po celou dobu aktualizací. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 77 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl vězněn 5x. Praha 8 zvažuje změny na Karlínském náměstí. Konkrétně jí vadí západní část, kde je parkoviště, které ale využívají více než místní, spíše dojíždějící řidiči. Sbírala proto od obyvatel podněty, jak by mohla plochu lépe využít, popisuje místostarosta Tomáš Hřebík z Hnutí STAN.
2: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny.
0: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Oba prezidenti cestu hodnotí jako úspěšnou. Tématem rozhovorů byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Podle Xi Jinpinga ale nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů zůstává Tajvan. Varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory.
3: Mluvíme o Tajvanu, hodně mluvíme o Iránu a myslím, že v obou otázkách si velmi dobře rozumíme. Pokud jde o Tajvan, prezident Xi si nepřeje boj za nezávislost, protože by to znamenalo velmi silnou konfrontaci. Nějak jsem to nekomentoval, jen jsem si ho vyslechl. Chovám k němu velký respekt.
0: Čína považuje Tajvan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem. Jestli by Spojené státy přišly asijskému ostrovu na pomoc v případě vojenskému konfliktu s Čínou, Trump neodpověděl. Fotbalová Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový stadion. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže a hotový by měl být v roce 2029. Náklady na stavbu uhradí klub. Dnes to řekli místopředseda představenstva Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Zítra bude převážně zataženo až oblačno s přehánkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky, večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A Jarda Koller dopravu mapuje i po 16. hodině. Řekne nám o místech, kterým bude lepší se vyhnout.
5: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru zatiště na D1 za nájezdem z Krášťan se srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh a brzdí se na 23. kilometru, ovšem kolona pokračuje i dál za Ořech, je to celkově na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova za Europark, je to na 15 až 20 minut. Plná zůstává magistrála v centru ve Wilsonově od Florence k muzeu nebo Legerova a pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, silný provoz je kolem Prašného mostu nebo Letné. V tunelu teď čerstvá nehoda v Blance směrem na Troju. Srazila se dvě auta v bubenečské části, blokují pravý pruh. Regulace v tunelech a na vjezdech ještě zesílí a kolony se protáhnou. A v Ekbelské jsou obousměrné fronty mezi Cínoveckou a Novopatskou na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, odpoledne už můžeme říct víkendové, protože je po 16. hodině a s námi ať už na cesty domů, anebo ještě do práce, Niko Santos. Leonia Kolumsko. A pro páteční pohodu i Olivia Dean. Ať máte báječný čas, ať už děláte cokoliv.
1: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, s vámi je Rádio Praha v 16 hodin a 14 minut. No a protože je pátek, pojďme se podívat na to, co se bude dít v Praze o víkendu. Začnu dnem otevřených dveří u nás v naší rozhlasové budově v Karlíně v Hybešově 10. Je to zítra od 10 do 16 hodin a podívat se máte možnost do vysílacího studia. Vystoupáte také k legendárnímu hudebnímu studiu A a činohernímu studiu B, nebo si můžete odpočinout na zahradě s altánem. Ve stejném čase pak probíhá i den otevřených dveří rozhlasové budovy na Vinohradech. Autobusový den pražské integrované dopravy se vrátí v sobotu na Letenskou pláně. Čeká vás tam tradičně statická výstava autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a samozřejmě jízdy historickými autobusy na speciálních trasách. Víc než 20 českých a moravských vinařů, degustace výhradně ze skla, teplá i studená gastronomie, míchané nápoje, jazz a swing. Nejen o tom bude 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů na náplavce Rašínova nábřeží. Takže přijďte v sobotu mezi 11. a 21. hodinou. Dál pak v Praze probíhá výstava Motýly umění přežít ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě, anebo komentované krmení se setkání u zvířat v zoologické zahradě v Praze. Pokud chcete vědět víc a dozvědět se něco podrobnějšího o těch akcích, určitě se podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Z dálky vypadá majestátně, zblízka impozantně. Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově patří mezi největší sochy svého druhu ve střední Evropě. Váží přes 16 tun, měří 9 metrů na výšku a dohlíží na celé město. Žižka, husitský vojevůdce a legenda české historie, tady stojí jako symbol odvahy a síly. Přímo pod ním najdete národní památník, který ukrývá nemalý kus dramatických dějin 20. století. Autorem je akademický sochař Bohumil Kafka, který na díle začal pracovat už v roce 1931. Slavnostního odhalení, které se uskutečnilo v den výročí bitvy na Vítkově, a to v roce 1950, se už ale autor bohužel nedožil. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A jdeme také za aktuální dopravou. Jarda Koller nám řekne, co se děje na silnicích.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Krášťan řeší nehodu, srazil se kamion a osobní auto, blokují pravý pruh. Brzdí se na 23. kilometru, ovšem kolona pokračuje i dál za Ořech, je to celkově na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova za Europark, je to na 15 až 20 minut. Plná zůstává magistrála v centru ve Vilzonově od Florence nebo Legerova. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto, v bubeničské části blokuje pravý pruh a pokračuje tak regulace provozu v tunelech v obou směrech. Postojíte v Patočkově, z Kajetánky, plné je okolí Prašného mostu nebo Letné, fronty jsou na desítky minut. V Povltavské a Čuprově se jede krokem za Balabenkou k odbočce na Bulovku a ve Kbelské jsou obousměrné kolony mezi Cínoveckou a Novopatskou na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Olivia Dean nás na rádiu Praha přivedla k 16. hodině a 30. minutě a tedy ke zprávám s Anou Haškovou.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat také nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu dnes zahraje v obecním domě. Vystoupí tam v rámci festivalu Pražské jaro. Pod vedením šéfdirigenta Simona Rettla zazní druhá symfonie Roberta Schumana a hudba k baletu Pták ohnivák od Igora Stravinského. U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Podle dánského úřadu pro životní prostředí se pravděpodobně jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května vyplul do severního moře. Velryba nalezená u Dánska zemřela nejspíš před nějakou dobou a leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Odborníci ji odebrali část tkáně z ocasní ploutve a vzorek pošlou k analýze do Německa. Zítra čekejte převážně zataženo až oblačno s přeháňkami i bouřkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme na Pražský okruh, jižní spojku a také magistrálu či jiná přeplněná místa. Jarda Koller nám řekne, jak je to se zdržením.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan. Vyšetřují nehodu, blokují pravý pruh a brzdí se na 23. kilometru, zdržení kolem 10 minut. V silném provozu se ovšem jede i dál k Ořechu. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz, kolona se zkrátila, je teď od sjezdu na Zahradní město Zelenový most. Plná zůstává magistrála v centru, Wilsonova od Florence k muzeu nebo celá Legerova. V tunelu Blanka směrem na Troju stále stojí poruchané auto, v bubeničské části blokuje pravý pruh a pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech v směrech. V Patočkově postojí Teské tanky 40 minut, plné je okolí Prašného mostu nebo Letné. V Povltavské Čuprově se jede krokem za Balabenkou k odbočce na Bulovku. V Kbelské jsou obousměrné kolony mezi Cínoveckou a Novopatskou na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.33, už za chviličku otevřeme pražské typy s Jirkou Šteflem. Zůstaňte s námi, teď jsou tady Lighthouse Family.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM, s vámi Rádio Praha. No a v 16.44 je tady Jirka Štefl a také Pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Přijďte se podívat do rozhlasu. Zveme vás na sobotní den otevřených dveří. Poznáte vaše oblíbené moderátory, dozvíte se, jak funguje rádio a nahlédnete do zákulisí mnoha rozhlasových stanic a rozhlasových pořadů. Den otevřených dveří bude v sobotu jak v komplexu na Vinohradech, kde sídlí třeba Radiožurnál nebo Vltava, tak i v historické budově v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Více než 25 vinařů, především z Moravy, degustace růžových vín a klaretů, gastronomie snoubící se s růžovým vínem, bohatý doprovodný program. Takový bude 15. ročník festivalu Růžový máj. Zažít ho můžete v sobotu, a to na Rašínově nábřeží. Na místě bude hrát nejen cimbálová muzika. Do Nuslí se zase vrací oblíbený festival Nuselské dvorky. Ten na jeden den otevře místní vnitrobloky a zaplní je novým cirkusem, divadlem a hudbou. A abych nezapomněl, na Letné bude v sobotu tradiční autobusový den. Těšit se můžete na výstavu autobusů zapojených do systému PIT nebo na jízdy nejen historickými autobusy. A příjemné víkendové zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dopravu pro nás už má Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan vyšetřují nehodu, blokují pravý pruh a brzdí se na 23. kilometru. Zdržení kolem 10 minut a v silném provozu se ovšem jede i dál k Ořechu. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto, v bubenečské části blokuje pravý pruh, pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech. Postojíte v Patočkově z Kajetánky kolem 40 minut, plné je okolí Prašného mostu nebo Letné, fronty jsou na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem do a na Vídeňskou řeší nehodu v pravém pruhu. Srazila se auto a motorka, je tam kolona, začíná za Barandovským mostem, je na více než 10 minut a narůstá. A mezi Průhonicemi a Uhříněvsí se před Pitkovicemi srazila 3 auta, to je v ulici k dálnici. Kolona z Průhonic je na téměř půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Dejte si viny.
5: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Končí připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. Návrh na prázdninové uzavření Pražského nábřeží neprošel. V Kongu propukla epidemie eboly. Zítra čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od dnešní půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje také opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
2: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. Auta budou v centru Prahy jezdit bez omezení i o prázdninách. Návrh náměstka pražského primátora Jaromíra Beránka z Pirátů, aby se na 2 měsíce nejezdilo po Smíchovském nábřeží a přes Malostranské náměstí, neprošel. Podle kandidátky Pirátů na pražskou primátorku Terezu Nislerovou je to velká škoda.
3: My víme, že už v minulosti na půl roku tyto dvě ulice, to nábřeží, bylo uzavřeno a nic tak strašně tragického se nestalo. Takže pokud někdo jenom říká ne, ne, ne, tak to není cesta za mě, jak rozvíjet naše město.
0: Více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. Středočeský kraj navýší počet kontrol přetížených nákladních aut. Inspektoři se zaměří na riziková místa na silnicích 2. a 3. třídy. Dosavadní kontroly inspekce silniční dopravy v rámci Česka potvrzují, že překročení váhových limitů je vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů. Přetížené kamiony podle středočeského radního Josefa Pátka z ODS způsobují rychlejší poškozování silnic.
4: Kontrolovat budeme hlavně úseky, kde víme, že nákladních aut projíždí nejvíc. Za všechny mohu jmenovat spojnice mezi dálnicemi D4 a D5, což jsou silnice 2/114 a 2/118.
0: Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že v provincii Ituri zemřelo 65 lidí. U dalších 250 je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem by měla být opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga účastní i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Sheng Yuezu zaostal za čínským olympijským vítězem o necelou sekundu. Během zítřka bude v Praze a okolí převážně zataženo až oblačno s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer pak čekejte ustávání srážek. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan vyšetřují nehodu, blokují pravý pruh, brzdí se na 23. kilometru, zdržení kolem 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju už nic nepřekáží, porouchané auto odtáhly, regulace provozu v tunelech směrem na Troju zatím pokračuje. Postojte v Patočkově z Kajetánky 40 minut, plné okolí Prašného mostu nebo Letné, fronty jsou stále zatím na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem do Krče a Vídeňskou řeší nehodu, v levém pruhu srazila se dvě auta a motorka. Je tam kolona, začíná za Barandovským mostem a je na 15 minut. Na jižní spojce fronta je v opačném směru před Barandovským mostem na 10 minut, z Nuselského mostu se popojíždí k muzeu 20 minut a v Reslově a Ječné se jede krokem od tančícího domu k magistrále. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A teď už kdo nám bude zpříjemňovat další minuty našeho vysílání, hudebně samozřejmě, Eva Farná. Maroon 5 a Megan Thee Stallion. Na, na, na, na, na, na, na, na. a třeba Ray Dalton. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné 15. květnové odpoledne.

0: Posloucháte Rádio Praha, než se opět podíváme na páteční pražskou dopravu, tak připomínám naše hlasování na Facebooku Rádia Praha, které stále probíhá a probíhat bude až do pondělní 12. hodiny jako tradičně, co se týče našeho pořadu Vinyl, ten vysíláme každé pondělí večer. Vy rozhodujete, co budeme hrát za LPčko. Tentokrát jsou ve hře dvě novinky, Holly Humberstone, deska Cruel World, to je ta jedna, a druhá Dermot Kennedy a The Weight of the Woods. Holly Humberstone nebo Dermot Kennedy, hlasujte na Facebooku Rádia Praha. A jaká je tady situace v pražské dopravě, to stále sleduje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan stále vyšetřují nehodu, blokují pravý pruh, brzdí se na 23. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech směrem na Troju, stojí se kolem Balabenk, Malovanky nebo Prašného mostu. Na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem do Krče a na Vídeňskou řeší nehodu v levém pruhu, srazila se dvě auta a motorka, je tam kolona, začíná za Barandovským mostem a je na 15 minut. Na jižní spojce je fronta před Barandovským mostem na 10 minut, z Duselského mostu se popojíždí k muzeu 20 minut a v Reslově a Ječné se jede krokem od tančícího domu k magistrále. Navíc na konci Ječné před křížením se Sokolskou se srazil autobus a osobní auto. Blokují levý pruh a kolona tak ještě více zpomaluje. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly Guns N' Roses z 90. a Don't Cry. Jsou tady krátké zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Cermat zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Účastníci je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Kdo neuspěl, bude moci podat odvolání, to ale nezaručuje přijetí na vybranou školu. V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje kvůli protipovodňovému cvičení. Provoz se přeruší téměř na celý den v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Cestující budou moci využít náhradní autobusovou dopravu. Zítra se koná 59. ročník pochodu Praha Prčice. Organizátoři připravili 21 tras. Nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá asi 25 tisíc lidí. Kvůli pochodu navýší České dráhy počet spojů. Dopravce nabídne i speciální celodenní jízdenku. Přesně před 680 lety se poprvé otevřely dveře americké restaurace McDonald's. Bratři Richard a Morris McDonaldovi si u silnice v San Bernardinu v Kalifornii otevřeli první podnik s grilovaným jídlem a hamburgery. Původně roznášeli objednávky zákazníkům až do auta. McDonald's má v současnosti přes 45 tisíc restaurací ve 119 zemích světa. Zítra bude převážně zataženo až oblačno s přeháňkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky. Večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Krášťan vyšetřují srážku kamionu s osobním autem, blokovaný zůstává pravý pruh, brzdí se na 23. kilometru, zdržení kolem 10 minut, ovšem začíná se kvůli tomu ucpávat i příjezd do Prahy po dálnici D5. Pokračuje regulace provozu v tunelech směrem na Troju, stojí se kolem Malovanky nebo Prašného mostu. Ve Vilzonově zůstává kolona od Florence k muzeu a v Reslově a Ječné se jede krokem od tančícího domu k magistrále, navíc na konci Ječné se před křižovatkou se Sokolskou razil autobus a osobní auto. Blokují levý pruh, kolona tak stojí už z Jiráskova mostu a je na téměř půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
5: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
6: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou

0: Tak to byl na rádiu Praha Moby, který bude letos v létě jednou z hlavních hvězd na festivalu Colors of Ostrava. Jehož je Český rozhlas jedním z hlavních mediálních partnerů. Teď se ovšem budeme věnovat jinému festivalu, kde jde sice taky o hudbu, ale hlavně o něco trošku jiného. Vydáváme se k Písecké bráně. Tam je naše létající redaktorka Monika Doležalová a je konkrétně na jarním festivalu Vína. A je tam také plno dobrého jídla a právě hudby. Tak Moniko, dobré odpoledne, jak to tam vypadá?
1: Hezké odpoledne. No překvapilo mě, že návštěvníky neodradilo ani chladnější počasí. No a k Písecké bráně vyrazili přátelé, rodiny, také cizinci. No a teď tady koukám, že zrovna přichází dámská rozlučka se svobodou. Všechny stoly jsou tu obsazené, návštěvníci přišli ochutnat vína z Moravy, Rakouska, Německa, Francie, taky Španělska nebo Maďarska. K tomu je tu připravena také spousta jídla, třeba ústřice, koukám tady na krevety, takže různé mořské plody. Jsou tu i belgické hranolky, burgery, řecké speciality nebo mexické pochoutky. Ale festival není jen o jídle a o pití. Celý víkend si můžete užít živou hudbu. Už teď možná trochu slyšíte, to taková ochutnávka. Dneska tu zahrál mexický kytarista, ale během víkendu to vystoupí třeba britský muzikant, anebo, to mě hodně zaujalo, Chameleon Groove z Pálavy, to je kapela, která prý roztančí úplně každého. A samozřejmě myslelo se i na děti, jsou tu takové jako aktivity, jakože dílničky, malování a kolotoč.
0: Tak to zní jako ideální plán na víkend. Já se ještě zeptám, je festival letos to v něčem speciální?
1: Jedna věc mě překvapila, organizátoři mysleli na ekologii, takže tady rozhodně nenajdete plastové kelímky. Víno se tady pije ze skleniček, takže tu si můžou návštěvníci přinést, anebo koupit za 100 korun a pokud ji po festivalu vrátí na speciální místo, tak 50 korun z každé skleničky půjde na charitu. Jarní festival se koná v ulici Kbrusce mezi Píseckou bránou a Hradčanskou a lidé se můžou dorazit až do neděle, ano, a navíc vstup je zdarma.
0: Tak tolik od Písecké brány naše létající redaktorka Monika Doležalová. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha žije festivaly.
0: A také dopravou každých 15 minut aktualizace je tady Jarda Koller.
3: Hezký večer na Pražském nebo podvečer na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem z Chrášťan. Po nehodě už nic nepřekáží, na 22. kilometru se už jede dvěma pruhy, ovšem na D5 na příjezdu do Prahy zatím zůstává kolona ze 3. kilometru. Pokračuje regulace provozu v tunelech směrem na Troju, stojí se kolem Malovanky nebo Prašného mostu, plná je Svatovícká v obou směrech. Ve Vilzonově zůstává kolona od Florence k muzeu, na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz přes Lanový most a v Reslově Ječné se jede krokem k magistrále, kolona z Jiráskova mostu je právě až k magistrále, tam se po nehodě už projíždí plynule, ovšem rozjezd ještě potrvá, zatím počítejte s 20 minutami navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak to byl skvělý Bruno Mars na rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 18. hodinu a ty připravila do vysílání kolegyně Anička Hašková. Tak příjemný podvečer.
1: Hezký den.

0: Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Strážníci v Praze 17 kontrolují špatné parkování dodávek nebo přívěsů. Po ukrajinském útoku na Ryazaň jsou 4 mrtví. Rusko hlásí sestřelení 300 ukrajinských dronů. Zítra bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Vedení Prahy 17 kontroluje parkování nadměrných vozidel, jako jsou třeba dodávky nebo přívěsy. Dodržování pravidel strážníci řešili u více než 50 takovýchto vozů. Kontroly začaly v dubnu, pokračovat budou i nadále, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
2: Dodávky a obytné vozy často zabírají více než jedno parkovací místo, zasahují mnohdy do chodníků nebo také stojí v zelení. Chceme, aby chodníky zůstaly průchozí, zeleň nebyla ničena a parkovací místa sloužila primárně běžnému rezidentnímu parkování.
0: Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Uklidit musí park na Jezerce v Nuslích, říká starosta 4. městské části Ondřej Kubín z ODS.
3: Té spolupráce si velmi vážíme. My jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlují a ten trest jim neodsedí.
0: Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, mezi nimi i dítě. Uvedl to gubernátora regionu Pavel Malkov, který upravil dřívější bilanci. Počet zraněných podle zdravotníků stoupl na 28. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem útoku byla rafinerie ve městě Ryazaň. Závod vyrábí benzín, naftu a letecké palivo pro ruskou armádu. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TAS informovalo, že v noci sestřelilo 355 ukrajinských dronů nad Ruskem anektovaným ostrovem Krym i Azovským a Kaspickým mořem. České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rulíka se utkají se severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut. S reprezentací je na šampionátu ve Švýcarsku trojice extraligových brankářů. Na soupisce je aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali i kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Ve vysílání Českého rozhlasu to potvrdil manažer národního týmu Jiří Šlégr.
4: Jsme v komunikaci, samozřejmě teď je to jako vždycky o tom, že bude mít nějakou lékařskou prohlídku a uvidíme, jestli projde a podle toho to budeme řešit dál.
0: Zítra čekejte převážně zataženo až oblačno s přehánkami i bouřkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jsou tady dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezký večer, sklidňuje se situace kolem vjezdu do Blanky, v korunovační směrem na Letnou je fronta na 10 minut, plný je letenský tunel do centra, ve Vilzonově zůstává kolona od Florence k muzeu, na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz přes Lanový most a v Reslově a Ječné se jede pomalu po dřívější nehodě, a to od tančícího domu až k magistrále. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala ekonomku Terezu Nislerovou z Pirátské strany. Zítra brzo ráno začne tradiční dálkový pochod z Prahy do středočeské Prčice. Dozvíte se od nás podrobnosti. A už za pár okamžiků se pověnujeme tradičním svatojánským slavnostem na Valis. Navíc jako vždy perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Praha se dnes večer promění v malé Benátky. Na Vltavě pod Karlovým mostem se objeví gondoliéři v dobových kostýmech, kteří vzdají poctu jednomu z nejznámějších českých světců a patronovi lidí od vody Janu Nepomuckému. Už po 18. se tam odehrají svatojánské slavnosti na Valis. Jejich přípravy sleduje redaktorka Tereza Cedidlová. Dobré odpoledne, Terezo.
1: Hezké odpoledne. Tady v areálu Pražského hradu, ať už před arcibiskupským palácem nebo u svatovítské katedrály, jsou desítky lidí. Mezi nimi jsou

0: skupinky folkloristů a muzikantů v moravských krojích a v krojích jsou i jezdci na nazdobených koních, kteří se tady prochází. Připravený je i kočár s kladrubskými hřebci, který poveze relikviár svatého Jana Nepomuckého. A ti všichni se společně s poutníky z celého světa vydají kolem 19. hodiny královskou cestou ke Karlovu mostu, kde pak začne ta hlavní část dnešního programu.
1: Dnes jedním z hlavních bodů slavnosti na Vales bude regata benátských lodí. Objeví se letos na Vltavě něco, co lidé v Praze ještě neviděli?
0: Ano, letos poprvé na Vltavu vypluje nově zrekonstruovaná benátská barokní loď Bizona Byzantina. Ta úplně původní Byzantina byla postavena Benátčany ve 12. století a její současná verze, na které dnes budou v Praze veslovat benáčtí gondoliéři, vznikla v roce 1912. Těch zajímavých lodí, které ale na Vltavě budeme moct dnes pozorovat, bude celá řada. K vidění bude třeba zhruba 14 metrů dlouhá osmiveslice Bizona San Giovanni Nepomuceno, známa taky jako Bizona Praga. Ta je z Prahu a tedy Českem spojená tím, že ji tady před 7 lety čeští sochaři a řezbáři opravili a ozdobili do současné podoby a na její příď připevnili věrnou kopii sochy Jana Nepomuckého, tak jak je na Karlově mostě.
1: No a večer zakončí tradiční koncert na Vltavě, kde ho bude nejlépe sledovat.
0: Podium je umístěné na hladině, kousek vedle Karlova mostu. Vidět a snad i slyšet by tak hudba měla být z obou břehů, tedy z Alšova nábřeží i od kanálu Čertovka. Ještě než ale rozezní první tóny, tak jeden z parašutistů proletí pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice shozen do Vltavy právě svatý Jan Nepomucký. A samotný koncert pak zahájí se skok dalších 5 osvětlených parašutistů, symbolizujících 5 hvězd Jana Nepomuckého. Poprvé v historii slavností pak vystoupí na Vltavě hudba hradní stráže, a to pod vedením dirigenta a skladatele Krištofa Marka, který jen pro dnešní večer složil symfonii s názvem Svědci Pražského hradu. A pokud se do centra Prahy nedostanete, můžete celý koncert, který začne po 20. hodině, živě sledovat na stanici ČT Art.
1: Tolik aktuálně, Tereza Cedidlová, děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z letiště se jede pomaleji mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržíte se už jen krátce. Na Rozvadovské spojce ve směru do Butovic dejte pozor při sjezdu na Zličín k obchodním centrům. Ve sjezdu se v zatáčce srazila 2 auta. Pomalu, pokud tam budete sjíždět, brzdí se náhle. Legerova ulice je plná v celé délce. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a ve Kbelské směrem do Hloubětína popojíždí kolona už z Cínovecké za sjezdem na prosek čerstvá nehoda. Držíte se přes 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Zítra odstartuje tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. V ranních hodinách účastníci postupně vyrazí z různých míst v Praze, Středočeském a také Jihočeském kraji. Kolik lidí se na pochod chystá a jak budou vypadat trasy, už nám řekne reportérka Alena Junová. Dobrý den.
2: Dobrý den. První účastníci pochodu zítra vyráží už v 5:30 ráno ze zastávky metra Háje v Praze. Ti se vydají na 70-kilometrovou trasu. Ostatní zájemci absolvují kratší úseky, trasy celkem 21 a startují v obcích a městech Středočeského a Jihočeského kraje. Vedle Prahy například v Benešově, Táboře, Sedlčanech nebo Týnci nad Sázavou. Z Prahy, Milevska a Tábora vedou také cyklistické trasy. Zájemci se mohli na pochod hlásit od 1. do 14. května. K dnešnímu dni evidují organizátoři přes 30 000 registrací.
1: Mohou se pochodu zúčastnit i lidé, kteří se nestihli zaregistrovat?
2: Určitě ano. Podle organizátorky pochodu Dany Horákové určitě nikomu účast na pochodu zakazovat nechtějí. Neregistrovaní chodci ale v cíli nedostanou plastovou botičku, kterou získá každý přihlášený absolvent pochodu. Tento suvenýr má každý rok jinou barvu a účastníci ho získávají nepravidelně od roku 1978. První ročník pochodu se konal o 12 let dříve, zúčastnilo se o téměř 500 chodců, kteří společně ušli jednu trasu.
1: No a jak se účastníci pochodu po vyčerpávajícím tady pochodu musí jim říci, z Prčice dostanou?
2: Nejlepší dopravní spojení pro účastníky bude asi to vlakové. Z Prčice zajistili organizátoři autobusovou kyvadlovou dopravu na zastávku v Heřmaničkách. Odtud pojedou osobní vlaky do Benešova. Mimořádně budou v Heřmaničkách zastavovat také odpolední dálkové vlaky ve směru do Prahy a do Českých Budějovic. Mimořádná vlaková spojení pojedou i ráno, a to z pražského hlavního nádraží do Tábora. Organizátoři pochodu nedoporučují, aby jezdili účastníci do Prčice autem. Ulice a parkoviště tu budou totiž úplně uzavřené.
1: Mluvili jsme o tradičním pochodu Praha-Prčice, který bude zítra sledovat naše reportérka Alena Junová. Děkujeme za informace a hezký večer.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv. Ve studiu je Anička Hašková.
1: Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat také nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030. V Praze si lidé dnes připomenou patrona všech lidí od vody svatého Jana Nepomuckého. Večerní část svatojanských slavností na Valize zahájí zhruba za hodinu průvod od svatovické katedrály na Karlův most. Součástí akce bude také regata historických lodí. Okresní soud Praha Západ dnes rehabilitoval disidenta Ivana Jirouse. Konkrétně se zabýval případem, kdy byl básník ve vězení od března 1976 do září 1977 za výtržnictví. Žádost o soudní líčení podala jeho dcera Marta Veselá Jirousová, která chce takto rehabilitovat svého otce i v dalších případech. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu dnes zahraje v obecním domě. Vystoupí tam v rámci festivalu Pražské jaro. Pod vedením šéfdirigenta Simona Rettla zazní druhá symfonie Roberta Schumana a hudba k baletu Pták ohněvák od Igora Stravinského. A zítra se koná 59. ročník pochodu Praha Prčice. Organizátoři připravili 21 tras. Nejdelší z Prahy má 70 kilometrů. Na pochod se podle odhadů vydá asi 25 000 lidí. Během zítřka bude v Praze a okolí převážně zataženo až oblačno s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer pak čekejte ustávání srážek. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tu pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký večer, ve Kbelské směrem do Hloubětína zase zde na prosek řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona od sjezdu z Cínovecké je na 15 minut. Na Rozvadovské spojce ve směru do Butovic dejte pozor při sjezdu na Zličín k obchodním centrům. Ve sjezdu se v zatáčce srazila dvě auta, náhle se tam zpomaluje. Legerova ulice je plná v celé délce, ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a v Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rock?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
5: Rock je náš.
6: Rock je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rock je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný
1: den. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
4: maršál Malinovský,
3: ruský námořní inženýr.
5: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
3: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
6: Čemodán?
5: Jo, čemodán.
3: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
5: Dřív než si pro nás přijde zubata.
3: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
7: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
3: O politiku v život pak pět hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
8: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
3: Kulatou sedmdesátku má dneska bývalý premiér.
9: Ve sněmovně je bordel.
3: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou čtyřicítku má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: Za chvilku už v pražském updateu pravidelný páteční pořad K věci, Štěpánka Duchková a její host, ještě předtím se podíváme na dopravu. A tady nám aktualizaci udělá Jarda Koller.
1: Hezký večer. Ve Kbelské směrem do Hloubětína stále největší komplikace. Za sjezdem na prosek řeší nehodu v pravém pruhu, kolona od sjezdu z Cínovecké jen na 15 minut. Na Rozvadovské spojce ve směru do Butovic opatrně při sjezdu na Zličín k obchodním centrům. Ve sjezdu se v zatáčce srazila dvě auta, náhle se tam zpomaluje. Legerova ulice je nadále plná v celé délce. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a v Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci Štěpánky Duchkové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ekonomka Tereza Nislerová za Piráty. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: K věci.
3: Vy jste kandidátka Pirátů na pražskou primátorku. Piráti jsou ve vedení Prahy 8 let. S čím chcete přijít novým?
4: Já chci navázat na to, co funguje. Piráti jsou strana zdravého rozumu. Spousta věcí se podařila. Za těch 8 let jsme nastartovali spoustu změn, zejména v dopravě. Hodně věcí se podařilo. A já bych nyní chtěla přijít s trochu obměněným týmem. Mám tam stále Zdeňka Hřiba na 10. místě. Mám tam 5 nových a 5 původních zastupitelů, ten tým jsem si mohla sestavit sama. A ráda bych navázala na to, co Piráti pro Prahu udělali a posunula ji ještě dál v dalších oblastech.
3: Co vás mrzí, co se nepodařilo?
4: Mrzí mě, že se nepodařilo fakticky navyšovat počty městských bytů například, tu obecní výstavbu, kdy podařilo se rozjet pražskou developerskou společnost, ale tím, jak jsou u nás nastavené stavební předpisy, tak to poměrně dlouho trvá, než se opravdu ty nové městské byty dostanou na trh. Mrzí mě, že se od těch 90. let ty předchozí garnitury zbavovaly, privatizovaly městské byty. Jsem ráda, že Adam Zábranský toto zastavil a opravili Piráti 3000

0: nechávali volné, prázdné. A je to celá škála věcí, které chceme představit, až budeme představovat náš program.
1: Já se k bytům ještě vrátím. Mm-hmm. Já teď zůstanu spíš u té politické části. Vy jste mimo jiné v civilním životě manažerka nadnárodní ropné společnosti. Jak jde dohromady ten pirátský důraz na ochranu klimatu a dekarbonizaci s vaší manažerskou rolí v nadnárodní ropné společnosti?
0: Já pracuji v této společnosti 10 let a předtím ještě jsem pracovala pro Evropskou komisi, takže vlastně jsem hájila ten veřejný zájem všech obyvatel Evropské unie a dívala jsem se na ekonomiku a problémy společnosti zhora, z Bruselu. A chtěla jsem pak mít tu zkušenost z praktického biznesu, než půjdu do politiky. Přišlo mi to důležité vlastně mít tu zkušenost nejen jako úřednice, ale i z toho, jak funguje biznis. A v té společnosti konkrétně pracuji na její dekarbonizaci. Takže já mám vlastně úplně 100% soulad hodnot, protože pokud by se podařily ty projekty, na kterých pracuji, tak by se ušetřily miliony tun emisí CO2. Myslím si, že bych měla větší dopad než všichni Piráti a Zelení v České republice dohromady. Takže já tam vlastně žádný rozpor nevidím, protože my, jestli se máme posunout jako společnost a dekarbonizovat se, tak musíme dekarbonizovat všechny sektory naší činnosti. A je možné, že od fosilních pohonných hmot časem budeme moci ustoupit, ale z ropy se nevyrábí jenom fosilní pohonné hmoty, ale například i asfalt nebo plasty, a to je něco, co neumíme nahradit.
1: A já když ten rozpor ale pojmenuji, tak řeknu, že vás tady 10 let platí nadnárodní ropná společnost, která patří k jednomu z největších znečišťovatelů životního prostředí v České republice. A tam já vnímám ten rozpor. Co tomu říkáte?
0: Tak ta společnost je polský státní podnik, je to součástí kritické infrastruktury státu, takže je to společnost, která je definovaná zákonem, že ji tady v Česku potřebujeme.
1: I přesto, že je jeden z největších znečišťovatelů,
0: protože ty její výrobky každý denně používáme.
1: To je ta omluva toho, že to ta společnost znečišťuje životní prostředí?
0: Ne, to není omluva, tak prostě... My všichni, tím, jakým žijeme životním stylem, tak vlastně znečišťujeme životní prostředí. A pokud bychom začali jezdit na koních, tak budeme znečišťovat méně. Ale pokud prostě chceme každý denně používat výrobky této společnosti, tak je potřeba tu společnost dekarbonizovat. Ale je třeba si říct, o co se snaží. Ale je třeba si říct, že prostě rafinérský a petrochemický průmysl je znečišťující úplně všude. Nejenom v České republice. A ty společnosti...
1: A to je zase omluva?
0: Tak to jsou fakta, to je fyzika. To asi není omluva, ale to je fyzika. Můžeme se do nějaké míry, vlastně podstata Green Dealu, ta deklarace Green Dealová 2019, přijatá na úrovni Evropské unie, mluví o tom, že máme snížit emise z naší lidské činnosti na nulu úplně ve všem, protože to není prostě fyzicky možné. Mluví o tom, že máme snížit tam, kde je to potřeba a vykompenzovat
1: teď trochu
0: tam.
1: Trochu zahybáme někam jinam.
0: Jsou společnosti, které nemůžeme nikdy dostat na nulu nebo dekarbonizovat úplně výrazně. Piráti. Takže já tam nevidím ten diskomfort.
1: Piráti v Praze disponují zkušenými tvářemi. Vy jste ale v primárkách těsně porazila například Adama Zábranského. Proč by voliči měli věřit právě nováčkovi?
0: Tak přijde, že politika samozřejmě respektuje, je to řemeslo, je to věc, kterou se člověk učí a v které získává zkušenosti, ale zároveň mi přijde, že nová tvář může přinést zkušenosti právě ze soukromé sféry, přináším zkušenosti ze soukromé sféry, z Evropské komise, takže z mezinárodního prostředí, ale i z té zastupitelské opoziční role na Praze 4. Takže sobě snoubím zkušenosti oproti těm lidem, kteří už jsou v politice dlouho, z většího kontaktu s reálným praktickým každodenním životem, protože jsem ještě nikdy nebyla politik placený na plný úvazek.
1: Ano, to jsme nezmínili, jste zároveň zastupitelka na Praze 4. A teď ještě situace po volbách. Je pro vás, jako pro případnou primátorku, přijatelná spolupráce s hnutím ANO na pražské úrovni?
0: Upřímně, já si myslím, že by to Andrej Babiš panu Ondřejovi Prokopovi nedovolil spolupráci s Piráty na pražské úrovni.
1: A kdyby mu to dovolil, tak byste byla pro?
0: My budeme mít povolební strategii, kterou zveřejníme, kterou vždycky přijímá celá členská základna, kterou budeme mít 2 měsíce před volbami k dispozici.
1: A no, tak tam to bude na konci srpna, tam to bude, plus minus.
0: Nebo no, srpnu, nebo ještě tedy trochu dříve. Tam to bude černé na bílém popsáno. V tuto chvíli já za sebe dokážu říct, že si neumím představit spolupráci s SPD, s komunisty ani s motoristy a umím říct, jaká je ideální koalice. A ke všemu ostatnímu bych se asi v tuto chvíli nevyjadřovala.
1: A s konzervativními křídly Spolu, se kterými měli

0: Piráti v minulosti v Praze četné spory? To si umíte představit?
1: Tak pokud vím, tak nyní půjde ODS s TOP 09 spolu dohromady. Vím, jak se pan Portlík vyjadřuje o Pirátech a zejména o spolupráci se Zdeňkem Hřibem, tak to vnímám samozřejmě.
0: Tak si tu spolupráci tedy nedokážete představit?
1: To nechci říct. Ne, tak uvidíme, jaký bude výsledek voleb. A my budeme se snažit prosazovat náš program a zastupovat, obhajovat voliče. Nemůžu říct, že nepůjdeme s nikým, protože bychom tím zastupitelské poměrné demokracie nemohli reprezentovat naše voliče. Ale dost to vnímám tak, že Spolu nebo ODS se možná už chystá na jinou koalici. Vidíme například v tom současném zastupitelstvu, že některá rozhodnutí jsou prohlasovávána hlasy ANO a SPD, takže vlastně Spolu nemá problém nechávat si některé věci schvalovat už nyní opozicí, takže uvidíme, jaké budou volební výsledky a jaké budou ty karty, které voliči rozdají, a doufám, že je rozdají tak, abychom té koalici znovu byli.
0: Naším hostem je Tereza Nislerová, ekonomka za Piráty, kandidátka na pirátskou primátorku Prahy. Váš kolega, magistrátní náměstek pro dopravu Jaromír Beránek, přišel s návrhem na zákaz vjezdu autům do centra metropole během letních prázdnin, teďka v minulých dnech. Ovšem po vlně odporu několika městských částí ho kritizovalo nakonec i samotné centrum města. Co si o tomto jeho návrhu myslíte?
1: Míra Běránek přišel se sklidněním zbytného tranzitu na Smetanově nábřeží a to je nápad, věc, o které se v Praze diskutuje už asi 26 let.
0: To já vím, ale mluvím o tom prázdninovém jeho nápadu, že by na prázdniny se zavřel vjezd aut do centra, o tomto návrhu. Teď na prázdniny, červenec, srpen. Co tomu říkáte?
1: Na ten zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a v Karmelické já souhlasím, je to něco, co je v programovém prohlášení této koalice, je to tam černé na bílém, zrovna jsem se ještě na to znova koukala.
0: Takže byste také zavřela nábřeží?
1: Tak ano, je to tam na straně 13 v programovém prohlášení,
0: to tam je napsáno,
1: takže
0: tak
1: všechny
0: neznamená...
1: strany to tak chtěly, takže pojďme se bavit o tom, jak
0: všechny
1: způsobem...
0: strany to tak chtěly, ale...
1: Všechny strany, které jsou v koalici, to podepsali, to programové prohlášení, podepsali tuto větu, že souhlasí s tím, že se bude omezovat bytný tranzit na Praze 1.
0: Paní Nislerová, to, co je psáno, ale tedy nekoresponduje teď s tím, co říkají, protože například Praha 2 říká pro boha, ne, my tady nechceme nic takového, protože tenhle nápad by nám zahltil Prahu 2. A na Praze 2 je pan starosta ODS. Tak je jedno, že je to napsáno.
1: Ano, je tam napsáno po dohodě s městskými částmi. Ano. Takže samozřejmě,
0: tak, ty to
1: tak samozřejmě respektujeme, bo já bych respektovala to, co chtějí i městské části a je potřeba se bavit o tom konkrétním řešení.
0: Respektujete tedy, že oni to nechtějí, tak tedy jim vzkazujete, když to nechcete, tak to neuděláme.
1: Ne, vy jste se ptala, co by bylo jako můj osobní, a to bylo jako, že můj osobní postoj k tomu. Já teď nevím úplně přesný detail, v jaké fázi je to vyjednávání Jaromíra Beránka.
0: Schodili to ze stolu na ty letní prázdniny.
1: Jaký je ten konkrétní návrh? Pokud to schodili to ze stolu a je to, aspoň se Piráti snaží naplňovat to programové prohlášení a to, k čemu se ta koalice zavázala. Podle mě s něčím jdete do voleb, slibujete to voličům, napíšete si to do programového prohlášení, tak pak nemáte od toho couvat nebo nedělat vůbec nic, aby se hlavně nic nedělo. A
0: jak byste,
1: prostě
0: jak byste tedy zprůjezdnila Prahu, kdybyste byla primátorka?
1: To je velká otázka, široká otázka, jak zprůjezdnit Prahu.
0: No tak zkuste
1: Prahu.
0: Na ní úderně odpovědět.
1: Tak je potřeba lépe řídit rekonstrukce, podporovat MHD, rozvoj veřejné dopravy. Nemůžeme počítat s tím, že všude všichni v každou denní a noční hodinu dojedeme autem, na to prostě Praha není stavěná. Ale samozřejmě rozvíjet i podporovat automobilovou dopravu, pěší dopravu, cyklodopravu, prostě aby každý se mohl pohybovat tím způsobem, kterým právě chce. Já sama také využívám všechny druhy dopravy, které Praha nabízí. A je to asi společná odpovědnost nás všech. Rozvíjet zejména MHD, protože pro naše město, které má jednu z nejlepších veřejných doprav na světě, je to za mě ta cesta, kterou se většina obyvatel Prahy přepravuje. A samozřejmě respektuji, že jsou situace, kdy musíte využít jiný dopravní prostředek.
0: Piráti slibují masivní výstavbu městských bytů. A kdy na to v rozpočtu, v tom napjatém rozpočtu, vezmete peníze, aby se město nezadlužilo?
1: Tak máme pražskou developerskou společnost, kde jsou projekty naplánované asi na nějakých dalších 12 000 městských bytů, pokud se nemýlím, že se spočítají všechny ty projekty, které jsou rozpracované. A pak chceme stavět, máme v programu 3 akcelerační zóny na prodloužených linkách.
0: To je hezké, já se ptám, jasně, to je mi jasné, já se ptám, kde na to vezmete peníze? Tak ty městský peníze, rozpočet je napjatý, tak kde na to vezmete?
1: Tak ty peníze v tom rozpočtu nyní jsou, tuším, je tam asi...
0: Tušíte, takže si nejste jistá?
1: No, přiznám se, že nejsem si jistá, nekoukala jsem se na detail toho přesně.
0: Počkejte, tak to je ale trošku jako malá chyba. Tak to nemá cenu se tedy o tom bavit.
1: Ne, protože... tak to má cenu se o tom bavit.
0: No, tak ne, máme tak, když nevíte, developerskou... kolik je tam peněz a chcete stavět byty, tak
1: vím, kolik
0: já
1: je tam peněz.
0: Ptám...
1: Je tam ročně 124 asi miliard, ale ten konkrétní detail, to by samozřejmě bylo potřeba zmapovat, jaké všechny projekty jsou rozplánované na
0: Piráti
1: každý konkrétní rok.
0: Piráti to nemají zmapované? Piráti nemají
1: tak,
0: toto zmapované?
1: Rozpočet má nyní pod sebou pan Kovařík a víme, jaké projekty je potřeba v Praze řešit. Víme, že je potřeba řešit vnitřní okruh, na ten je potřeba 170 miliard dalších. Víme, že se staví metro D, víme, že ty investice se často i teď prodražují po té inflaci, kterou jsme měli. Víme, že nás pravděpodobně čeká další inflační vlna podle toho, co se děje ve světě.
0: No a co ty byty teda?
1: Na byty mají být priorita, takže já se chci rozhodně zaměřit na ty projekty, které má pražská developerská společnost rozpracované. Plánuji si schůzku s ředitelem pražské developerské společnosti, abych se tam dostal do toho detailu. Vím, že je tam asi 12 000 bytů v různých lokalitách naplánováno, takže to předpokládám, že tato garnitura hospodařila tak zodpovědně, že tam na to nějaké prostředky jsou namyšlené. A pak chci se obrátit i na Evropskou unii, podívat se na ty zdroje, které jsou na úrovni EU a i na úrovni státního rozpočtu, kde Piráti, když byli v koalici, tak měli program dostupného bydlení a dokázali vlastně alokovat peníze ze státního rozpočtu na výstavbu dostupných bytů. Takže to jsou ty zdroje.
0: Rozumím.
1: A to je něco, co se dá vždycky za mě najít.
0: Já vám děkuji za to. Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou.
2: K věci. Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
4: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. Tramvaje v úseku Nádraží Holešovice a Vltavská v Praze 7 zítra omezí protipovodňové cvičení. Trump a Merz si telefonovali, probrali situaci v Íránu i na Ukrajině. Zítra čekejte zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední škole a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobné jako loni. Celkově se na střední škole hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
2: Teď se spíše kloním k tomu, k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
0: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. V pražských Holešovicích zítra nepojedou tramvaje kvůli protipovodňovému cvičení. Provoz se přeruší téměř na celý den v úseku Nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Cestující budou moci využít náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Omezení se dotkne linek číslo 1, 6 a 25, které pojedou po odkloněných trasách. Linka číslo 34 bude dočasně zrušena. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusové linky X1 a X25.
0: Praha 8 zvažuje změny na Karlínském náměstí. Konkrétně jí vadí západní část, kde je parkoviště, které ale využívají více dojíždějící řidiči než místní. Sbírala proto od obyvatel podněty, jak by mohla plochu lépe využít, popisuje místostarosta Tomáš Hřebík z Hnutí STAN.
4: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny.
0: Americký prezident Donald Trump si telefonoval s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Kancléř to napsal na síti X. Shodli se na tom, že Irán musí usednout k jednacímu stolu, Hormuzský průliv se musí otevřít a Teherán nesmí mít k dispozici jaderné zbraně. Mluvili také o řešení války na Ukrajině nebo o nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Vztah Trumpa a Merce je napjatý od konce dubna. Šéf Bílého domu řekl, že chce snížit počet amerických vojáků v Německu. Merc předtím kritizoval přístup Spojených států k jednání o míru na Blízkém východě. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále. Českoamerické dvojici skončila série 17 vítězství. Se španělsko-americkým párem Bučáová, Melicharová a Martinézová prohráli 4-6, 4-6. Zítra bude převážně zataženo až oblačno s přeháňkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky. Večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
6: Hezký večer, ve Kbelské směrem do Hloubětína za sjezdem na prosek řeší nehodu v pravém pruhu, kolona popojíždí od Cínovecké a naberete zpoždění přes 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě. Na Rozvadovské spojce ve směru do Butovic stále dejte pozor při sjezdu na Zličín k obchodním centrům. Ve sjezdu se v zatáčce srazila dvě auta, náhle se tam zpomaluje. Ve Vilzonově směrem do centra zůstává kolona od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu a hezký víkend.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Víš, dávno jsem ti řekl, že v noci pod platanem.
5: Po 19. hodině tady bude Lucie.
7: A pod mě nezůstanem.
5: Zain a Sia. A dáme si úplnou novinku od Rolling Stones. Tak tolik k muzice, no a začíná nám světový šampionát v ledním hokeji. Podrobnosti k tomu přineseme v našem vysílání už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Breed a Mitch Ure na Rádiu Praha. Po 17 letech hostí švýcarsko-hokejový šampionát. Právě domácí tým je jedním z největších adeptů na titul. Švýcaři hráli od roku 2013 celkem 4x ve finále. Vždycky ale prohráli. Naposledy loni ve Stockholmu.
1: Hraje se prodloužení, jeho druhá minuta končí. Americká šance na rozhodnutí a je konec. Spojené státy berou zlato. Je rozhodnuto po 65 letech. Je tu konec čekání na americké zlato. Sen Anderse Ambíla na konci kariéry o zlatu trvá dál. Američané vyhrávají světový šampionát.
2: Zatímco Spojené státy slavili, Švýcaři brali znovu v uvozovkách jen stříbro. Historicky sice patří tým ze země Helvétského kříže k největším sběratelům medailí, jenže ani jedna z těch 13 nebyla zlatá. Letos to chce švýcarský tým změnit.
3: Tým na to má samozřejmě, nebo minimálně patří do té užší špičky těch favoritů. Však to je, no, je to doma, samozřejmě. Uvidíme, no. Neukážu říct, samozřejmě, že určitě si to přeju moc, protože to finále už hráli dostkrát a nikdy to nedotáhli a těch týmů na tu medaili samozřejmě tady víc.
2: Říká kapitán české reprezentace Roman Červenka. Švýcarům hraje do karet nejen statistika posledních let, kdy se týmům pořadatelských zemí dařilo. V loni bylo poprvé v historii v semifinále Dánsko. Rok před nimi získali Češi zlato, v roce 2023 slavilo bronz pořádající Lotyšsko a ještě před ním zase v Tampere titul Finsko. Navíc Švýcaři mohou spoléhat i na dokonalou sehranost.
4: Vlastně de facto stejný tým každý rok, takže samozřejmě oni mají tu domluvu s tím vedením svazu, že musí cít na každou akci a když nepřijdou, tak potom na to mají nějaký trest, že jo, co se stalo tomu Bišilovi, obránce Dallasu, který kvůli tomu, že nepřijel na nějakou akci na reprezentaci, tak potom nejel na olympiádu. To mají takhle nastavený a funguje jim to. O tom mají větší šanci každý turnej, že kdokoliv je volnej zenhál, tak přijede. No. Rozhodně to jsou tam hráči světového hokeje.
2: Vysvětluje Daniel Boženílek a ještě jedno plus má Švýcarsko, a to výtečné fanoušky. Tyhle chorály budou znít od 20 hodin a 20 minut v Curychu, kdy domácí celek vyzve v repríze loňského finále Spojené státy. Ve stejný čas nastoupí k prvnímu utkání na mistrovství světa i Češi, a to proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Praha žije sportem. Žije
6: sportem. Dejte si viny.
5: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

Tak to byla Daniela skupiny Lucie. Vy stále posloucháte Rádio Praha. No a já připomínám pozvánku k nám do budovy Českého rozhlasu v pražském Karlíně Hybešova 10. A to už zítra poprvé. Zítra máme sobotu 16. května a bude se konat den otevřených dveří Českého rozhlasu, takže samozřejmě můžete přijít jak na Vinohradskou do hlavní budovy Českého rozhlasu, tak sem k nám do Karlína Hybešova 10 a prohlédnete si samozřejmě vysílací studia, jak naší stanice Českého rozhlasu, to znamená Rádia Praha, tak i Český rozhlas Střední Čechy, který má tady s námi studia na stejném patře, tak tam se také můžete podívat. No a potom u Potrovíš legendární nahrávací studio A a také otevřeme zítra činoherní studio B a také přistoup k naší, do naší zahrady vám samozřejmě také zpřístupníme. No a to bude zítřek, tedy den otevřených dveří Českého rozhlasu, a pokud byste to nestihli nebo se vám to zítra prostě nehodí, tak za týden tady bude Open House Praha, a to dokonce oba víkendové dny. Příští sobota 23. a neděle 24. května opět naše budova, která se připojuje tradičně k tomuto festivalu Open House Praha, tak bude opět přístupná veřejnosti. Takže zítra a potom příští víkend 23. 24. května Hybešova 10, pražský Karlín. Budeme

0: Posloucháte Rádio Praha a teď už jsou tady pražské tipy, které pro vás připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Přijďte se podívat do rozhlasu. Zveme vás na sobotní den otevřených dveří. Poznáte vaše oblíbené moderátory, dozvíte se, jak funguje rádio a nahlédnete do zákulisí mnoha rozhlasových stanic a rozhlasových pořadů. Den otevřených dveří bude v sobotu jak v komplexu na Vinohradech, kde sídlí třeba Radiožurnál nebo Vltava, tak i v historické budově v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Více než 25 vinařů, především z Moravy, degustace růžových vín a klaretů, gastronomie snoubící se s růžovým vínem, bohatý doprovodný program. Takový bude 15. ročník festivalu Růžový máj. Zažít ho můžete v sobotu, a to na Rašínově nábřeží. Na místě bude hrát nejen cymbálová muzika. Do Nuslí se zase vrací oblíbený festival Nuselské dvorky. Ten na jeden den otevře místní vnitrobloky a zaplní je novým cirkusem, divadlem a hudbou. A abych nezapomněl, na Letné bude v sobotu tradiční autobusový den. Těšit se můžete na výstavu autobusů zapojených do systému PIT nebo na jízdy nejen historickými autobusy. A příjemné víkendové zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň.
2: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To má Nora Jones na Rádiu Praha, je tady 20. hodina, další zpravodajská relace už je připravená, ve vysílání ve studiu se mnou už je Anička Hašková, hezký večer.
1: Pěkný večer. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro beze změny. České dráhy posílí spoje a přidají mimořádné zastávky pro účastníky pochodu Praha-Prčice. V polských Tatrách blesk zasáhl dva turisty, jeden z nich je vážně zraněný. Zítra bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Minimální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Resort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Zítra startuje 59. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice. Lidé si můžou projít celou 70-kilometrovou trasu nebo jít některý z 21 kratších úseků. Na sobotu připravili České dráhy pro Středočeský kraj speciální celodenní jízdenku a přidali některé spoje, říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
3: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou již zanesené do vyhledávačů spojení.
1: Vězni z pankrácké věznice pomáhají s úklidem Prahy 4. 8 odsouzených bude pracovníkům městské části k dispozici do poloviny června. Uklidit musí park na Jezerce v Nuslích, říká starosta 4. městské části Ondřej Kubín z ODS.
4: Té spolupráce si velmi vážíme. My jako městská část tím šetříme finanční prostředky. Dalším přínosem, který tam vidíme, tak je to, že vězni mohou splácet svůj dluh společnosti tím, že veřejný prostor zkrášlují a ten trest jim neodsedí.
1: Na vrcholu hory Gjevond v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburku závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Shengyue zaostal za českým olympijským vítězem o necelou sekundu. Zítra čekejte převážně zataženo až oblačno s přeháňkami i bouřkami. Večer pak budou srážky ustávat. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se ještě podívat na dopravu po 20. hodině, tak dálnice D7 z Prahy na Chomutov. Pozor, před Slaným na 16. kilometru je tady zřejmě hlášená nehoda. Ty informace bohužel jsou takové zmatečné, takže opatrně na 16. kilometru zřejmě tedy D7 z Prahy na Chomutov. A ještě tak 16 mezi Řevničovem a Mělníkem, tam se bouralo u Tuřan, takže tady opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 20. hodině tady bude Taylor Swift. Billie Eilish. A třeba Lucas Graham. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.

0: Vedení Prahy 8 zvažuje úpravu systému parkování na Karlínském náměstí. Například na ploše vedle kostela není žádná placená zóna, často tam stávají dojíždějící řidiči. Radnice teď sbírá podněty od obyvatel, jak by měla situace vypadat.
1: Ty máte Karlínský náměstí, ani ho nevidíte pořádně, protože je tady všude samý auto.
2: Paní Zdeňka se před 5 lety přestěhovala do Čimic. Na Karlínském náměstí ale žilo od 80. let.
1: Ten park nebyl vůbec takhle krásný. Už to není takový, řeknu to normálně, Binec, jak to byl, to bylo příšerný. A je pravda, že jsem tady teď objížděla, abych vůbec se dostala k paní doktorce a mohla tady zaparkovat.
2: Parkoviště na Karlínském náměstí často využívají lidé cestující do Prahy. Mnohdy tady zůstávají i opuštěné vraky aut a na místní tak nezbývají volná stání. Potvrzuje zdejší obyvatelka Dagmar Williams.
3: S parkováním je to tady špatné a vůbec jako Karlín se změněným dopravním značením, to je úplná katastrofa. Když je špička, tak se nedá vyjet za méně než 45 až 40 minut.
2: Návrhy lidí sbírala městská část v plánovacím stanu, který postavila přímo na náměstí. Přibližuje urbanista Martin Veselý, který pro radnici sběr podnětů organizuje.
4: Je z toho zřejmé, že většinu těch parkovacích míst nevyužívají rezidenti, tudíž prostor pro různé úpravy a změny by tady byl.
2: Radnice chce nyní návrhy podle místostarosty Prahy 8 Tomáše Hřebíka z hnutí stan zpracovat a posoudit.
5: Nejdražší formu si dokážu představit i třeba částečně dávat parkovací místa pod zem. Nejlevnější forma jsou modré zóny. Moje představa je zkrátka ten veřejný prostor udělat tak, aby se tam místní cítili lépe a mohli ho víc využívat, než takhle pouze to parkoviště, které neslouží ani místním rezidentům.
2: Radnice chce také na Karlínském náměstí upravit basketbalové hřiště, na kterém je nevhodný povrch. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Pražské informace.
7: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Tak tolik Debbie Harry, skupina Blondie a jejich Maria z devadesátek. Pojďme nejprve k hokeji. Ano, začalo nám ve Švýcarsku další mistrovství světa v tomto sportu a momentálně už pár minut hrají naši česká hokejová reprezentace svůj první zápas proti Dánsku a hrajeme také první přesilovku, dokonce čtyřminutovou. Zatím jsme ji ale nevyužili. Konec té přesilovky už se blíží, ještě 40 vteřin. Naši sice ohrožují dánskou branku, ale jak říkám, zatím bez nějakého zásadního výsledku, takže stav je momentálně s Dánskem, je odehráno 8 minut první třetiny 0-0. No a teď už k tomu, co nabídneme v našem vysílání Rádia Praha zhruba za 35 minut po zprávách. Po 21. hodině je pátek, takže hudební speciál Rok je náš a Ilja Kučera mladší bude připraven za mikrofonem. Na co se tentokrát můžete těšit, nebo spíš na koho? Tak třeba tady bude vynikající kapela Precedence kolem Martina Němce, tak od nich uslyšíme jednu věc, potom třeba Red Hot Chili Peppers a já se moc těším na Luboše Pospíšila, taky si ho zahrajeme v dnešním hudebním rokovém speciálu Rok je náš, tady u nás na Rádiu Praha.

0: pár minut od mého posledního vstupu a na mistrovství světa v ledním hokeji je všechno jinak. Já jsem tady před pár minutami tvrdil, že jsme nevyužili první dokonce 4minutovou přesilovku, to je sice pravda, ale hned v zápětí naši dali první gól Dominik Kubalík, no a do 70 vteřin jsme dali druhou branku, takže momentálně se hraje tedy 15. minuta první třetiny a 2-0 vedeme nad Dánskem. Tak to je určitě skvělá zpráva, držme palce, aby to vydrželo, aby naši byli stále takto při chuti, jako jsou teď. Hlavní město zahájilo další část kampaně Pomoc na dosah. Tentokrát se zaměří hlavně na šikanu, duševní zdraví seniorů nebo také krizovou pomoc dětem a dospívajícím. Ti budou mít v Praze úplně novou ambulanci.
1: Specializovanou ambulanci pro děti a dorost by měl pražský magistrát otevřít 21. května v poliklinice Zelený pruh v Braníku, říká ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
2: Je to především pro ty děti, které byly například hospitalizované a dostanou doporučení na návaznou péči a rodiče nemohou najít v dostupné době někoho, kdo by dítě převzal do péče.
1: Kromě ambulantní péče bude po Praze od pondělí 18. května jezdit nová speciální sanitka pro pacienty s duševními problémy. Jenom loni vyjížděli pražští záchranáři k více než 6 000 takovým případům, říká jejich ředitel Petr Kolouch.
3: Přidáváme specializované vozidlo,

0: starší 60 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Pražské informace.
2: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den

0: Končí připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. Strážníci v Praze 17 kontrolují špatné parkování dodávek nebo přívěsů. V Kongu vypukla epidemie eboly. Zítra čekejte v Praze zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od dnešní půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje také opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
2: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. Vedení Prahy 17 kontroluje parkování nadměrných vozidel, jako jsou dodávky nebo přívěsy. Dodržování pravidel strážníci řešili u více než 50 takových vozů. Kontroly začaly v dubnu, pokračovat budou i nadále, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Dodávky a obytné vozy často zabírají více než jedno parkovací místo, zasahují mnohdy do chodníků nebo také stojí v zelení. Chceme, aby chodníky zůstaly průchozí, zeleň nebyla ničena a parkovací místa sloužila primárně běžnému rezidentnímu parkování.
0: Dodržování pořádku v parcích a na dětských hřištích Prahy 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dvoučlenné hlídky jsou tam každý všední den, vždy od 10 do 18 hodin. Nevhodné chování budou řešit domluvou, případně zavolají městskou nebo státní policii. Dohlížet mají na 8 předem vybraných lokalitách, říká radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
4: Lokality, kterých se tohleto bude týkat, jsou tam, kde v posledních letech jsme bezpečnostní problémy cítili nejvíce. A jsou to samozřejmě speciálně vyškolení lidé. Tyto hlídky zajistí i sběr nebezpečných použitých injekčních stříkaček.
0: Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že v provincii Ituri zemřelo už 65 lidí. U dalších 250 obyvatel je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem jsou opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga zúčastnili i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl. Během zítřka bude v Praze a okolí převážně zataženo až oblačno s přeháňkami, výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer pak čekejte ustávání srážek. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Rok je náš.

Britská skupina Lime Garden otevřela svou novinkou Downtown Lover. Naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rock je náš. Vrčiš vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky, domácí i zahraniční, aktuální i archivní. Novinkou jsme začali tak teď do minulosti. Tady jsou australští Inexis a jejich dávný velký

Se skladbou Keep It On Track to byla americká kapela Collective Soul. A teď na chvilku k domácí produkci. V roce 2025 vydala skupina Precedence pod názvem Od stíny černé své aktuální prozatím poslední album. Je to album o poznání tvrdší, razantnější a rockovější, než na jaká jsme byli u Precedence zvyklí. No a my si z něj teď poslechneme skladbu Piruety.

Pod názvem Your Favorite Toy vydala své pořadí 12. album americká kapela Foo Fighters v čele se zpěvákem a někdejším členem Nirvány Davidem Grohlem. Mimochodem na téhle desce je kromě jiného zajímavé i to, že si v sestavě kapely zahrála také jeho dcera Harper. No a my si z téhle desky, jako tradičně velmi energické, ale přitom současně velmi nápadité a melodické, poslechneme píseň If You Only Knew.

Teď jsme si představili americkou kapelu Red Hot Chili Peppers, zpravidla velice expresivní a funky rockovou v trošku romantičtější poloze. A to sice v písni Not The Day. A teď se pojďme vrátit ke kořenům českého big beatu v roku 1970 za kapelou Blue Effect, v té době ještě za solovým mikrofonem s Vladimírem Mišíkem. A poslechneme si skladbu Rainy Day.

se skladbou Animate, to byly kanačtí Rush. A Rush zazněli proto, že okolo téhleté kapely se poslední dobou děje lecos zajímavého. Po předlouhé pauze se totiž Rush dali opět dohromady a začínají znovu koncertovat. To samozřejmě v podměněné sestavě, protože na místo zesnulého bubeníka Neila Perta přišla 43-letá německá bubenice Annika Niels, která předtím působila třeba před pár lety v sestavě doprovodné kapely Jeffa Becka. Rush vyrážejí v červnu letošního roku na americké turné. Tak tolik ke kapele Rush a tady jsou na závěr Somebody to Roll.

0: Když v roce 2025 vydával Luboš Pospíšil ke svým 75. výběrové album nazvané 3/4 století, objevily se na něm taky dvě nové písně. A jednu z nich, tu, která se jmenuje Dál cestu znám, si právě teď poslechneme.
1: Rok je náš.

Zpěvák Sammy Hagar nás s písničkou Human's Being doprovodil až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.

0: si vinyl. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
1: Je 22 hodin.
2: Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. Správa železnic hledá firmu na projektovou dokumentaci pro vysokorychlostní trať z Pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Slovenský premiér Fico označil středeční ruské dronové útoky na Ukrajinu za velice znepokojivé. Zítra čekejte zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby až do zítřejších 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom jsou také klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a také z neděle na pondělí. Omezení se týká hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatů budou ale fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Správa železnic usiluje o stavební povolení k vysokorychlostní trati z Pražských Běchovic do Světlé nad Sázavou. Hledá firmu, která zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci. Ta má zahrnovat také nové propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka. Výstavba by měla začít kolem roku 2030, říká mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
4: Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Na nové trati budou moct vlaky jezdit rychlostí 320 km v hodině.
2: Disidenta Ivana Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Rok a půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
5: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
2: Ivan Jirous byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před dvěma dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance. Fotbalová Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky vedle baseballového areálu nový stadion. Bude splňovat kritéria Evropské fotbalové unie UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže a hotový by měl být v roce 2029. Náklady na stavbu uhradí klub. Dnes to řekli místopředseda představenstva Sparty František Čupr a starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Zítra bude převážně zataženo až oblačno s přehánkami. Výjimečně můžou přijít i bouřky, večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Rádio Praha.

0: Už víc než 6 století představuje symbol české vzdělanosti. To je Karolinum. Sídlo Univerzity Karlovy založené Karlem IV. V roce 1348. Dokonce se řadí mezi nejstarší univerzitní budovy na světě. Uvnitř najdete nádherný sál, tedy místo, které je dodnes dějištěm promocí udílení čestných doktorátů a dalších významných událostí. Jenže pokud zrovna nepromujete, tak se sem běžně nepodíváte. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
1: Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Leonardo Plus. Dnes probereme vliv mikroorganismů na lidské tělo, ale také na životní prostředí. Jak řasové a bakteriální technologie mohou přispět k ozelenění pouště? Jak se dají využít přírodní látky k ochraně rostlin a bude možné v budoucnu od chemického ošetření upustit úplně? A jak vypadá takový výzkum mořských řas? Mým hostem je chemik a biotechnolog Petr Kaštánek, vystudoval chemické inženýrství a získal doktorát z chemie životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické. V současné době působí mimo jiné jako docent oboru biotechnologie. A je to opět na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se věnuje přednáškám a bioinženýrství, vede řadu diplomových a disertačních prací v oblasti biotechnologie a přírodních léčiv. A Petr Kaštánek už je se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Leonardo Plus.
0: Náš rozhovor si dovolím odstartovat vaší citací, kterou jste mi napsal do e-mailu, když jsme společně připravovali naše povídání. Ta citace je: celý profesní život mě baví jedna věc, vzít to nejlepší, co příroda umí vyrobit a převést to do řešení, které obstojí v datech, v bezpečnosti a nakonec i v reálném světě. Konec citace. Jak ale vypadá ten proces odhledání prospěšných látek v přírodě? A nechal jste se zavést někdy do slepé uličky?
1: Tak to víte, že občas té slepé uličce každý výzkumník skončí. Ale mě jako vědce vlastně nikdy nebavilo zkoumat do šuplíku. To mě vždycky přišlo, že je velká škoda a že ty věci, které se někde vyskoumají a kterým se věnuje ta velká, to velké úsilí a mnohdy investice, že je škoda neuvést do praxe. A to byl vlastně můj takový zatím celoživotní snaha právě ty výsledky výzkumu transferovat, jak je dneska takové populární slovo, to znamená uvést je do praxe, vidět, že někomu slouží, že je z nich nějaký produkt, který někde je v lékárně nebo v nějakém kosmetickém salonu.
0: Chemii a biotechnologii jste našel cestou díky vašemu tatínkovi. Je to známý vědec František Kaštánek. Měl jste možnost ho celý svůj život pozorovat při práci. Jak se přístup k chemii mění v průběhu času a nakolik vám současné technologie usnadňují práci?
1: No, myslím si, že dnes je mnohem víc věnována pozornost bezpečnosti, protože si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak mě táta bral sebou do laboratoře, tam se mě vždycky ujala nějaká laborantka a v podstatě v řadu hodin jsem se tam probíral různými křivolemi, skumavkami, chemikáliemi a táta mi domů nosil chemikálie, kde jsem dělal všechny možné pokusy. Pak jsem zjistil, že vlastně podobné pokusy jsme dělali na vysoké škole, někde ve druhém ročníku, tak já už to dělal jako dítě.
0: A děti dnes nesmí do laboratoře?
1: No, myslím si, že je to dneska mnohem, mnohem větší opatrnost ve všem. A samozřejmě na mě, jako na takové děcko se zájmem o přírodu a právě o chemii, to mělo obrovský vliv, protože jsem vlastně od malička věděl, že chemie je to, co chci dělat. A taková druhá věc, která mě formovala, bylo, že mě otec nebo rodiče vzali na Kubu na několik let, kde táta byl jako expert. A když je vám 8, 9, 10 let a žijete v subtropech obklopeni nádhernou karibskou přírodou, moři, tak to samozřejmě musí mít vliv obrovský. Takže od té doby jsem si říkal, že se chci na takováhle místa vracet a hledat tam nějaké úžasné látky.
0: Já na vás navážu. Váš otec jako expert tedy zaváděl obor chemické inženýrství právě na Kubě, kde jste pobýval i vy. A v čem vás během své práce inspiroval? V čem vás ovlivnil pro budoucí kariéru?
1: Víte, možná to bylo kuriozně v tom, že když jsem se ho na něco zeptal, tak mě trošičku rozčiloval tím, že mi na to neodpověděl hned, ale že mě vlastně dal v té odpovědi celé takové základy toho problému mě objasnil a to v, jaksi v neutuchající šíři toho problému. Takže mě to umožnilo se na ty věci dívat trošičku s nadhledem a vlastně formovat ten názor na základě nějakého pochopení principů a ne nabiflování se nějaké poučky nebo nějakého vzorečku.
0: Na co jste se ho ptal? Vzpomenete, když jste byl malý kluk?
1: To už úplně nevím, ale vlastně druhá taková zajímavá věc byla, že můj otec byl strašně široce rozkročený v oblasti jaksi té chemie, nebo pořád je rozkročený. Je to jeden z nejstarších pracovníků na Akademii věd, kteří pořád aktivně pracují i ve svých více než 90 letech. Takže ta jeho šíře toho, že ho zajímalo chemické inženýrství, bioinženýrství, chemie životního prostředí, zpracování odpadů, biotechnologie, tak i to mělo na mě vliv v takovém tom širším pohledu. A já mám pocit, že jsem spíš vědec, než abych byl úzce zaměřený na jednu oblast, takže se snažím propojovat celou řadu těch chemických vědních disciplín, což se někdy při vedení výzkumných projektů hodí.
0: Stále jste 3 až 4 měsíce v roce někde pracovně v zahraničí?
1: To bylo předtím, než jsem se oženil a měl dítě.
0: Ty cesty tedy byly často propojené s výzkumem. Procestoval jste Antarktidu, Grónsko, další země a my se k těm zemím během rozhovoru určitě budeme vracet. Ale řekněte nám, jak se svět proměňuje? Často se vracíte do stejných oblastí a viděl jste, jak se svět mění?
1: Já se pokud možno snažím na ta stejná místa nevracet, protože jsem zjistil, že když se vrátím, že to velmi často přináší zklamání a člověk má potom tendenci porovnávat a říkat takové ty nepopulární věty, to, když jsem byl malý, toto bylo pěkné. Takže...
0: Ale pardon, Grónsko jste navštívil.
1: Grónsko jsem navštívil několikrát. A musím se přiznat, že zatím měsíc na Antarktidě mě nadchl natolik, že bych se tam velmi rád vrátil znovu.
0: Takže nám ani nepopovídáte, jak jste vnímal to Grónsko s odstupem času, co se tam změnilo?
1: Tak tam zase nebyl tak velký rozdíl časový. Já jsem se do toho Grónska vrátil po nějakých 2-3 letech, ale i tak bylo vidět, že ta dnes tak často zmiňovaná globální změna klimatu ovlivňuje i to Grónsko. Některé oblasti byly o něco méně zaledněné, některé oblasti mořské vody byly výrazně teplejší, takže spíš jsem vnímal, že třeba ti místní obyvatelé si stěžovali, že letos, nebo ten rok, co jsme tam byli druhý, že vůbec nepřipluly ryby, které by tam měly být, že je moc teplá voda a podobně. Takže určitě to ten život ovlivňuje. Ale já to možná ještě dramatičtěji vidím z pohledu třeba horolezce, protože horolezectví a cestování po horách, trekking pohorský je jednou z mých zálib a vášní. A opravdu vidím, že místa, na kterých jsem byl před 20-25 lety, kde byly ledovce, tak dnes je tam suť, skála, kamení, často ty výstupové trasy, které předtím byly poledovci v podstatě bezpečné, tak dnes tam to uvolněné kamení padá. Není to tak bezpečné jako dřív. Takže určitě tady dochází velmi, velmi výrazným změnám.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vaše aktuální výzkumy momentálně zahrnují dvě velké oblasti, obě se týkají mikroorganismů. Jeden výzkum se věnuje mikrobiomu lidské pokožky a ten druhý se věnuje životnímu prostředí, ozelenění pouští a také využití přírodních látek na ochranu rostlin. Tento výzkum bych teď ráda probrala, nebo respektive tento výzkum probereme v druhé části Leonarda Plus. A teď se pojďme věnovat lidskému organismu. Lidská kůže, vím, že nejste lékař, ale můžete nám vysvětlit z pohledu chemika, jak vznikne kožní problém, co se na povrchu kůže děje z toho chemického pohledu?
1: Tak já bych si to dovolil spíš vysvětlit z toho pohledu mikrobiologického, protože samozřejmě kůže jako jeden z největších nebo asi největší orgán těla je pokrytý mikroorganismy. A ono už se v poslední době poměrně intenzivně hovoří o střevním mikrobiomu, ale těch mikrobiomů existuje celá řada. Existuje mikrobiom v oku, mikrobiom v ústech, mikrobiom na pokožce a ten právě může mít velmi výrazný vliv na to, jestli se ku příkladu na té pokožce projeví akné, jestli se na ní projeví třeba ekzémy a podobně. Ono typicky dítě, které se narodí klasickým porodem, tak při průchodu těmi porodními cestami je vlastně inokulováno těmi prospěšnými bakteriemi od matky. Ono získává ten mikrobiom od matky a dál si ho rozvíjí. A zejména ale u dětí, které jsou rozeny císařským řezem, tak tam ten přirozený přenos toho mikrobiomu není. A samozřejmě někteří lékaři, porodníci jsou si toho vědomi a třeba potírají dítě nějakými produkty od matky, aby ten mikrobiom přenesli, ale jaksi řada dětí, které se to nedostane, ten přirozený přenos toho mikrobiomu, si mohou rozvinout kožní problémy. A ještě možná se malinko vrátím k tomu střevnímu mikrobiomu. Ono se to neví, ale vlastně těch, nebo není to běžně známé, ale těch mikroorganismů nebo bakterií cizích máme v těle asi 10x víc, než je vlastních našich buněk. Takže je potom otázka, jestli lidské tělo je domovem mikrobiomu, nebo jestli mikrobiom je jaksi schránka pro člověka. Ale určitě tady probíhá velmi intenzivní propojení. A oni, ty střevní mikroorganismy, pomáhají produkovat vitamíny, produkovat různé signální molekuly. Dneska už se ví, že ten zdravý střevní mikrobiom podporuje imunitu, podporuje například chuť k určitým typu mídla, může podporovat i mentální, psychické stavy. Ví se, že u lidí s různými psychiatrickými problémy může být narušen mikrobiom a podobně. Takže určitě ta osa střevo pokožka, ale i střevo mozek jsou už dnes jednoznačně přijímány, že existují a jsou důležité. Ale vraťme se k tomu kožnímu mikrobiomu. Ono, představte si to, že vlastně na té pokožce neustále dochází k bitvě. K bitvě mezi mikroorganismy, které jsou prospěšné nebo alespoň neškodí, a mikroorganismy, které jsou škodlivé. To může být takový ten nechválně známý Staphylococcus aureus, zlatý stafilokok, mohou to být bakterie Cutinobacterium acnes, které způsobují nebo přispívají k rozvoji akné na pokožce. Ukazuje se, že pokožka exematiků typicky má disbalanci mikrobiální, obsahuje víc těch škodlivých mikroorganismů, jako je Staphylococcus aureus, a méně těch prospěšných, jako je Staphylococcus hominis nebo epidermidis. A právě vytvořením té nerovnováhy, ta nerovnováha může přispívat k rozvoji problémů spojených s pokouškou. A ono je někdy otázka, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Tady se můžeme ptát, jestli je ekzém na pleti důsledkem nerovnováhy kožního mikrobiomu, nebo jestli je nerovnováha kožního mikrobiomu důsledkem ekzému na pleti. Ale v každém případě jsou ty dvě věci spojené. A právě jeden z našich takových aktuálních výzkumů hledá látky, jak navrátit té pleti rovnováhu. Jak navrátit rovnováhu a ovlivnit tím výskyt akné nebo výskyt ekzémů a podobných zánětlivých procesů na pleti.
0: Jaké řešení v přírodě jste našel?
1: No, samozřejmě taková ta běžná řešení spočívají v používání antimikrobiálních látek. To znamená, je to vytáhnu tu sekeru a půjdu ten mikroorganismus ubít nějakou chemickou cestou. Ale to nám nepřijde jako ta hezká cesta. Takže my jsme šli primárně cestou takzvaných postbiotik. A tady možná pro posluchače malé vysvětlení, co jsou to prebiotika, probiotika, postbiotika, protože to jsou věci, které dnes často slýcháme z médií. Ono, probiotika, to jsou živé mikroorganismy, které žijí třeba v tom trávicím traktu a mají nějaké prospěšné účinky pro organismus. Prebiotika, to je potrava pro tyto mikroorganismy. To mohou být různé vlákniny, jako je inulín, třeba je takové typické probiotikum. No a ty mikroorganismy, ta probiotika, když žijí a rostou, tak oni produkují různé metabolity. Může to být kyselina mléčná, mohou to být butyráty, mohou to být nějaké nízkomolekulární peptidy. A vlastně tyhle látky jsou takzvané sekundární metabolity, ale souhrnně označujeme jako postbiotiky. To znamená, jsou to nějaké produkty těch probiotických bakterií. No a ono se ukazuje, že právě ta postbiotika mají velice významný vliv a efekt na obnovení té rovnováhy v kožním mikrobiomu, ale i ve střevním mikrobiomu nebo ústním mikrobiomu.
0: A můžete nám ještě vysvětlit, když kůže je úzce propojená se střevem, vy jste už zmínil, že u střevního mikrobiomu se ukazuje, že je 10x více bakteriálních buněk než těch vlastních buněk těla. Tak co to s tělem udělá se střevem po požití antibiotik? K jaké chemické reakci tam dochází?
1: No samozřejmě antibiotika, to je to obrovské kladivo na bakterie, které vám samozřejmě zničí ty patogenní mikroorganismy, kvůli kterým si ta antibiotika berete, která způsobila nějakou nemoc, ale vedle toho vybíjí i ty prospěšné bakterie. Takže proto se v poslední době doporučuje jednak to nepřeháně s těmi antibiotiky, brát je pouze opravdu, když je to nezbytně nutné, ale také užívat v návaznosti na antibiotika užívat probiotika, aby došlo k obnovení toho střevního mikrobiomu.
0: Pokud se bavíme o vlivu mikroorganismu na lidské tělo, tak velkou pozornost věnujete také mořským řasám. Jaké využití, jaké benefity mají pro lidské tělo? Je to klinicky ověřené a mohou tam být i tak nějaká rizika?
1: Tak samozřejmě mořské řasy nebo obecně řasy, to je obrovská skupina tisíců různých kmenů, které velmi často žijí v nějakých extrémních klimatických podmínkách. Mohou to být vysoká salinita, existují řasy, které žijí třeba na ledovci mezi zrnky sněhu, když malinko svítí sluníčko, ono to nataje, tak oni začnou růst a produkovat pigmenty, které je chrání třeba před silným UV zářením. To jste možná slyšela, tomu se říká červený sníh, to je takový typický výskyt sněžné řasy právě na sněžných pláních nebo na ledovcích. A právě ta tvorba těchto sekundárních metabolitů je způsob, jak se ta řasa vypořádává s tím stresem z okolí. Ať už je to ta vysoká salinita, UV, nízké teploty podobně. A ono se ukazuje, že látky, které mohou chránit řasu nebo která si ta řasa vytváří, aby byla ochráněna, tak pokud my je z té řasy vyextrahujeme a aplikujeme na pokožku, tak oni chrání také ty lidské buňky před třeba tím vlivem chladu nebo tím stresem z UV záření nebo sklidňují pokožku a podobně. Takže my právě využíváme tady tu obrovskou přírodní pokladnici těch řas k tomu, abychom získali účinné látky, které se potom dají aplikovat na lidskou pleť.
0: My se k tomu dostaneme ještě v další části nebo respektive v druhé části našeho povídání, ale mořské řasy mají benefity nejen na lidské tělo, ale i na životní prostředí, jsou širokospektrální. Jak? Jak jsou prospěšné?
1: Já bych se ještě malinko dotknul toho lidského zdraví, protože právě ty mořské řasy velmi často jsou primárními producenty omega-3 nenasycených mastných kyselin. A všichni vědí, že je potřeba jíst rybí olej, aby se dětem dobře vyvíjel mozek, vyvíjeli oči, aby u dospělých se udrželo kardiovaskulární zdraví. Takže velmi typicky na to jíme rybí olej. Ale ty ryby, ten olej mají v sobě, nebo ty omega-3 mastné kyseliny mají ve svých tucích proto, že pojídají kryl, krevetky. A ty krevetky to mají v sobě, protože pojídají některé mořské řasy, které jsou ty primární producenti omega-3 kyselin. Takže my jsme v jednom z našich projektů se zaměřili právě na řasy, které jsou schopny ve velké množství tyhle kyseliny produkovat. A postupně takové kmeny jsme objevili a postupně jsme zvětšili tu technologii až do velkých bioreaktorů. V konce jsme za to ten náš tým dostal cenu Vizionář roku 2016 za tuhle technologii. Ale zpátky k vaší otázce. Jeden z metabolitů, které ty řasy jsou schopni produkovat, jsou takzvané extracelulární polysacharidy. A extracelulární polysacharidy si můžete představit jako takovou gelotvornou látku, která je schopná do sebe nasát obrovské množství vody. Takže když vy dáte do suché půdy takovouhle řasu a ona ty polysacharidy vyprodukuje a uvolní do toho svého prostředí, tak vlastně zlepší retenci vody v té půdě. Vytvoří takové mikroklima, kde mohou růst další mikroorganismy, nějaké prospěšné bakterie nebo mykorýzní houby. Přídavkem takovýhle řas do písku, by se dalo říct, nebo do nějaké neuronné půdy, začnou postupně vznikat takzvané mikrobiální půdní krusty, ve kterých je bohatý mikrobiální život a který vlastně začne obohacovat tu půdu o látky, které umožní těm rostlinám v té půdě potom lépe přežívat. A ono to není jediná strategie. Ty řasy mají víc pozitivních benefitů. Další z nich je produkce fitohormonů. Takže i řasy jsou schopny produkovat fitohormony, které potom pozitivně ovlivňují růst rostlin.
0: My se řasám určitě budeme věnovat i v druhé části, ale možná ještě mě napadá otázka, jestli jsou s mořskými řasami spojena i nějaká rizika.
1: Tak samozřejmě existují i řasy nebo synice, které mohou produkovat toxíny. To je zejména případ některých synic a určitě asi posluchači budou znát případy, kdy zejména v horkém létě se ty synice různě v rybnících, v nádržích přemnoží, vyprodukují ty toxické látky a ty potom mohou ohrožovat plavce. Ale to samozřejmě není případ těch řas, které my využíváme pro produkci kosmetických účinných látek.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Stále posloucháte Leonardo Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus a mým hostem je stále chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Hezký den ještě jednou.
1: Dobrý den.
2: Leonardo Plus.
0: A my už se budeme věnovat vašemu dalšímu výzkumu, který se zabývá životním prostředím. Vaše pozornost je zaměřená na možné ozelenění pouští a také na využití přírodních látek v ochraně rostlin. Hledáte řasy a půdní bakterie, které se dají implementovat do pouštních oblastí nebo do neúrodných písčitých půd, jak jste už naznačil v předchozí části našeho povídání. A tam mohou vytvářet mikrobiální půdní společenstva, která zlepší zádrž uhlíku a vody v půdě. Tak jak daleko je tenhle výzkum?
1: My jsme se tady v té prvé části pořadu bavili o kožní mikrobiomu a o tom, jak mohou některé látky produkované bakteriemi ovlivňovat jiné, ty zlé bakterie, ty patogenní bakterie na pokožce. A on ten mechanismus u pokožky i u půdy, i když to zní možná trochu kuriozně, je dost podobný. Vzpomínáte si, paní redaktorko, na film Avatar?
0: Ano.
1: Jak tam všechno spolu komunikovalo, jak tam byly všechny ty životní formy propojené. Ono to v té praktické realitě v našem světě zase není tak daleko od té představy v toho Avatara. A dneska my víme, že rostliny, ale i bakterie jsou schopny spolu komunikovat. Ta komunikace samozřejmě neprobíhá na úrovni nějakých slov nebo slyšitelných zvuků. Ona probíhá přenosem určitých signálních molekul. To znamená, je to chemická komunikace, kdy ať už bakterie nebo rostlina vytváří nějaké látky a ty látky je schopná jiná rostlina nebo jiná bakterie identifikovat a poznat, že se třeba blíží nějaké nebezpečí. A v případě bakterií tomuhle mechanismu říkáme takzvaný quorum sensing. Jeden z dalších projevů je vytváření takových bakteriálních biofilmů, že ta bakterie v okamžiku, kdy je v nějakém nebezpečí, tak má tendence se obklopit jinými bakteriemi, vyprodukovat nějaké polymerní látky, které vytvoří takový pevný film. A v tomhle filmu ty bakterie navzájem komunikují. Oni si mohou i vyměňovat geny třeba navzájem. A abych to tak přiblížil, tak v okamžiku, kdy jedna bakterie se naučí, že jak se ubránit třeba nějakému antibiotiku, tak tuhle informaci může předat těm ostatním bakteriím v tom biofilmu. A právě to je jeden z mechanismů, jak vzniká rezistence na antibiotika. No a v případě těch rostlin probíhá něco podobného. Tam probíhá, představte si, že máte rostlinu, kterou přijde nějaký králík a začne jí kousat. A ona vyprodukuje látky, které se uvolní do vzduchu, ostatní rostliny je cítí a zvýší třeba produkci hořkých látek ve své biomase, aby tomu králíkovi tolik nechutnali. Takže se tím vlastně takhle na dálku brání. A on ten přenos může být těchto signálních molekul buď vzduchem, nebo pomocí sítí podhoubí, podzemí. A ty sítě mohou být veliké stovky metrů čtverečních. Takže my jsme se právě touhle komunikací inspirovali. A hledáme takovéhle látky, ať už jsou to látky přírodního původu rostlinného nebo původu z nějakých mikroorganismů, typicky z bakterií. A snažíme se pomocí těchto látek ovlivnit tu komunikaci mezi bakteriemi, ovlivnit to quorum sensing nebo ovlivnit tvorbu těch biofilmů. Ono to zní strašně abstraktně, ale bych vám to přiblížil ještě trošku na konkrétním příkladu. Tak jsme třeba zkoumali kosace a zjistili jsme, že kosace obsahují látky, které když přidáme k zubnímu plaku, tak se ten plak začne rozpadat. To znamená, vlastně bráníme potom třeba věcem, které mohou způsobovat na těch dásních paradentózu nebo rozvoj zubních kazů a podobně.
0: A když se vrátím ještě k tomu našemu tématu, tak se vytvoří prostředí, abychom to vysvětlili posluchačům. Vytvoří se prostředí, kde se zvýší fixace dusíku, využitelného pro rostliny, ale jak se takové živé prostředí dá udržet, zvlášť třeba v tak extrémních místech, jako je poušť?
1: Ten vliv je těch mikroorganismů vnesených do půdy na několika úrovních. Ta první úroveň je, že opravdu existují mikroorganismy, které vyprodukují ty gelotvorné látky, které váží vodu, pomáhají fixovat uhlík nebo fixují ze vzduchu dusík a mění ho na organické formy dusíku, které jsou využitelné pro ty rostliny. Takže vlastně je to takové zelené hnojení potom. Jiné bakterie umožňují třeba solubilizovat, rozpouštět fosfor vázaný v půdě, protože hodně fosforu je v půdě vázané v podobě fosfátů železa, které ty rostliny neumějí využít. Když to bakterie ano, takže bakterie vlastně přemění ten fosfor v půdě na něco, co už je potom hnojivem pro tu rostlinu. Mm-hmm. Tak to je na úrovni živinovém, ale pak je tady úroveň, kdy právě díky těm různým molekulám, signálním, o kterých jsem hovořil před malou chvilinkou, ty bakterie umožňují, aby si ta rostlina zvýšila rezistenci vůči stresu. A my se teď bavíme o poušti, ale třeba jeden z našich projektů je zvýšení ochrany rostlin proti mrazům, což je dneska velmi aktuální téma.
0: K tomu se taky dostaneme.
1: Těch jarních mrazíků. A to jsou všechno věci, kdy ať už to extrémní sucho nebo extrémní teploty, extrémní mráz, to všechno může působit nějaký oxidační stres na pletiva těch rostlin. To samé jsou různé patogenní mikroorganismy. Existuje celá škála samozřejmě mikroorganismů, zejména hub a bakterií, které působí houbové choroby a bakteriální choroby rostlin. Takže vy pomocí těch hodných mikroorganismů můžete zvýšit přirozenou odolnost rostlin proti těmto škůdcům, ale i proti stresu z okolí. A to je asi něco podobného, jako lidé si dávají látky na podporu imunity nebo chodí na vakcinace, aby byli odolní vůči nemocem, tak vlastně podobně se dá zvýšit ta obranyschopnost rezistence rostlin, jak už vůči stresu, tak vůči patogenům.
0: Mě pořád fascinuje ta představa zelené pouště, tak ještě chvíli u toho zůstaneme, protože řasové a bakteriální technologie tedy mohou do budoucna přispět k ozelenění pouště, což ve výsledku povede ke změně klimatu. Jak je to ale reálná představa?
1: My jsme před relativně nedávnou dobou prezentovali na Expo Dubai v českém pavilonu dvě takové technologie, které přispívají k tomu ozelenění těch neúrodných a aridních oblastí, kdy jedno je vlastně fotobioreaktor na produkci řas, ale my jsme tady tu vyprodukovanou zelenou vodu řasovou ještě obohacovali o právě tady ty symbiotické půdní bakterie a to jsme vnášeli do toho inertního, neúživného pouštního písku a po nějaké době se tam vytvořily podmínky, které umožnily růst rostlin. Takže tady ten potenciál toho ozelenění pouště určitě je velký. Samozřejmě té vodě se nevyhnete, ono je potřeba tu vodu tam dostat, abyste tu půdu zalila. Bez té vody ty rostliny žít nemohou. Ale ten pouštní písek typicky tu vodu propustí, ona se odpaří a zmizí. Kdežto, jakmile vytvoříte takováhle mikrobiální společenstva, tak oni vám pomohou lépe tu vodu v té půdě po delší dobu vázat. Takže ona je využitelnější pro ty rostliny. A my teď děláme nějaké testy v Saúdské Arábii, kde se opravdu ukazuje, že aplikací těchto opatření se výrazně zvyšuje přežívání rostlin v tom pouštním písku.
0: Pokud bychom si představili ještě jiný modelový příklad, tak třeba Sahara má přes 9 milionů kilometrů čtverečních. Jak dlouho by trvalo, než by se tahle poušť zazelenala a jaký dopad by to mělo na celý ekosystém?
1: Nechtěl bych tady počítat množství stromů, nicméně my v současné době provádíme takovou studii použitelnosti a ekonomických dopadů na ošetření zhruba nějakých 10 až 60 milionů stromů ročně takovýmto komplexním mikrobiálním preparátem, protože to jsou ambice některých arabských zemí, právě takováhle množství stromů, třeba v jisté zmiňované Saudské Arábii, ročně sázet. Takže jsou to věci, které jsou dnes našimi biotechnologickými postupy možné a samozřejmě každý takový strom, který se vysadí v takovémhle množství, zase zvyšuje množství stínu, které je snižující, snižuje tu lokální teplotu, snižuje odpar vody. Takže taková spirála, kterou je potřeba nastartovat a roztočit.
0: Ale v takhle extrémních podmínkách bez zásahu člověka by k tomu ozelenění zřejmě nedošlo.
1: My využíváme přírodní látky a přírodní mechanismy, ale třeba v případě těch pouští tam mohou teploty dosahovat v těch povrchových vrstvách písku třeba 60-70 stupňů, takže jen málo který mikroorganismus je schopen takovéhle extrémní podmínky přežít. Takže my izolujeme hledáme tyhle extremofilní mikroorganismy, hledáme potom, když je získáme, které z nich vlastně fungují, které podporují ty rostliny a takové potom jsme schopni namnožit a vlastně namnožené je vrátit do té půdy. To znamená, nedáváme tam něco cizího, něco, co tam nepatří, pouze bereme to, co tam je, ale ve velmi malé množství, mnohonásobně to zreplikujeme, namnožíme a do té půdy vrátíme.
0: A můžete nám ještě vysvětlit, řasy dokážou pohlcovat oxid uhličitý rychleji než stromy. Jak to?
1: Tak řasy jsou takové malé továrny zelené, které právě pro tu schopnost pohlcovat oxid uhličitý jsou velice žádaným výzkumným artiklem. A dokonce před, řekněme, 20 lety byla taková představa, hlavně v Americe, ve Spojených státech, že by mohly řasy být zdrojem biopaliv, zejména pro letecký průmysl, že by mohly nahradit klasickou těžbu ropy a kerozínu, nebo produkci kerozínu. My jsme na to měli také projekt, vyizolovali jsme kmeny, které produkují obrovské množství lipidů, které se dají transesterifikovat na biopalivo. Vlastně jedná se tady o takzvané biopalivo třetí generace, protože nezabíráme ornou půdu a využíváme skleníkový plyn, oxid uhličitý k produkci takovýchhle biopaliv. Ale i když je to samozřejmě možné v nějakém laboratorním nebo poloprovozním měřítku, tak ten přenos do velkoobjemové technologie je pořád velice drahý. Ale byly takové vize, jak bude třeba v Kalifornii poušť posázená fotobioreaktory na produkci řasových biopaliv, akorát se to nerealizovalo nikdy.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Spouště teď k ochraně rostlin přírodní cestou. Jak mikroorganismy mohou zvyšovat odolnost rostlin proti škůdcům, suchu, mrazu a dalším stresovým faktorům? A předpokládám, že na každou tu oblast je potřeba najít asi jiné řešení.
1: Určitě ano. A naštěstí opět ta příroda je téměř nekonečným zdrojem takovýchto látek a mikroorganismů. Pouze je identifikovat a vyizolovat a naučit se, jak je produkovat potom biotechnologicky. Ono Já už jsem to malinko zmínil v té představě toho avatara. Hovořil jsem tady o tom, jak spolu ty mikroorganismy nebo rostliny komunikují. A samozřejmě to jsou ty cesty, které my hledáme. To znamená, hledáme látky nebo mikroorganismy, které jsou schopny buď přímo působit proti tomu danému patogenu, to znamená, tady hovoříme třeba o biofungicidním účinku, a nebo které jsou schopné zvýšit tu přirozenou obrany schopnost rostlin proti tomu patogenu. To jsou dvě různé cesty. A třeba teď je jeden z našich posledních projektů, který jsme letos zahájili, řešení je využití takzvaných mykoparazitických hub proti fitopatogenním houbám. Pod pojmem fitopatogenní houby si můžeme představit třeba padlí nebo různé šedé plísně a podobně, které napadají celou řadu zemědělských plodin. A ukazuje se, že existují jiné houby, třeba z druhu trichoderma, a ty jsou takzvaně mykoparazitické. To znamená, že oni jdou a požírají ty plísně, které nám ničí úrodu. To je velice zajímavé, protože ta trichoderma sama o sobě není patogenní, takže vy, i když ji na to pole nastříkáte v nějakém preparátu, tak ona požere ty plísně, které tam vám škodí té úrodě, ale sama té úrodě neškodí ani člověku. Takže to je jeden příklad takzvaného biofungicidu. No a my jsme šli teď ještě o krok dál, protože aplikace třeba té živé trichodermy nebo obecně živých mikroorganismů je vždycky technicky komplikovaná. Vy ho musíte udržet nějak na životě, v nějakém stabilním preparátu, takovém, který je pro toho zemědělce vlastně jednoduchý, na to někam něco nalít, namíchat, nasypat, zamíchat, postříkat. A obecně ty živé mikroorganismy mají samozřejmě tendenci chcípat. Takže oni nemusí vydržet tak dlouho živé potom v tom preparátu. A to je jakýsi technologický problém. Takže my jsme šli o krok dál a vlastně hledáme opět metabolity té trichodermy, hledáme látky, různé enzymy nebo peptidy, proteiny, které ta trichoderma produkuje, ale které už nejsou živé, to už jsou jenom nějaké její vlastně produkty toho jejího metabolismu, a právě testujeme, co se stane, když tyto sekundární metabolity trichodermy nastříkáme na toho patogena. A ukazuje se, že to velmi dobře podporuje ochranu těch cílových rostlin.
0: A když teď budeme konkrétní, tak jak by se síla mikroorganismů dala využít, a vy už jste lehce naznačil, ale v tom českém zemědělství, kdy řada pěstitelů řeší právě úbytek úrody kvůli jarním mrazíkům, bylo by možné ochránit květy ovocných stromů. Jak konkrétně?
1: Tak tady se s dovolením vrátím na Antarktidu, protože při naší expedici na Antarktidu jedním z takových hlavních cílů bylo nalézt místní endemitní rostlinku, což je takový miniaturní hvozdík, několik centimetrů velký takový bochánek zelený, a z kořínků téhle rostliny vyizolovat mikroorganismy, které vlastně žijí symbioticky s těmi kořeny. A to se nám asi po 14 dnech pátrání nejprve bezúspěšném podařilo. Ty kořínky jsme získali a z těch kořenů jsme vyizolovali několik desítek mikroorganismů, z nichž celá řada jsou zatím naprosto neznámé a nepopsané druhy. A ukazuje se, že celá řada těchto zejména bakterií produkuje takzvané antifreeze proteiny. To si můžete představit jako takovou nemrznoucí kapalinu v autě. A oni jsou to proteiny, které pomáhají vlastně té rostlině, aby její pletiva se nepoškodila při teplotách pod bodem mrazu. Aby přežili třeba pokles pod několik stupňů pod bod mrazu. A ony, rostliny jsou různě citlivé. Některé rostliny vydrží přežít, i když je venku minus 6, minus 7, některé už při minus 2, minus 3 umrzají. A samozřejmě na zejména meruňkách, jabloních to může působit prostě stovky milionů škody, takovéhle jarní mrazíky.

0: mikroorganismy vyizolované v Antarktidě, které víme, že tomu té místní rostlince právě pomáhají přežít ty obrovské mrazy, které tam mohou padat až třeba k minus 50 stupňům. A hledáme nyní cesty, jak je využít pro ochranu zejména ovocných stromů.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jestli jsem pochopila správně, tak vás velmi zajímají rostliny a mikroorganismy žijící v extrémních podmínkách, v kráteru sopek, ve vysokých nadmořských výškách, v mrazivých oblastech. Zajímají vás i rostliny, které se nachází v České republice? Předpokládám, že ano.
0: To víte, že ano. Mě zajímají všechny, ale tam ty extrémní ty rostliny a mikroorganismy z těch extrémních podmínek jednak to podporuje takovou tu moji neutuchající touhu cestovat na takováhle místa. Jednak ty extremofilní rostliny, mikroorganismy si vytvořily právě ty obranné strategie, které my využíváme v tom hledání těch účinných látek, které mohou něco léčit. Ale zpátky k těm českým rostlinám. Když tady se rozvinul před lety COVID, tak my jsme zrovna v tu dobu s kolegou, s profesorem botaniky plánovali expedici do Nepálu, že budeme zkoumat tamní vysokohorské rostliny a COVID nám tohle zabránil, tak jsme seděli a říkali jsme, hele, tak co kdyby jsme naopak se podívali, co tady měly naše babičky a co bylo vlastně vysoce účinné, ale mnohdy se to zapomnělo nebo se to moc nepoužívá. A vlastně udělali jsme projekt na takovou renesanci zapomenutých českých léčivých bylin. A samozřejmě těch bylin jsou stovky nebo tisíce. Říká se, že v Evropě asi 10 tisíc léčivých rostlin, takže není jaksi v kapacitě jednoho projektu něco takového vyzkoumat. Takže jsme si řekli, že se zaměříme na rostliny, které obsahují takzvané flavonoidy, což je velká škála přírodních bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, snižují zánět a mají velmi dobrý potenciál pro hojení kožních ran a kožních problémů obecně. No a vytvořili jsme různé plantážičky, experimentální zahrady těchto rostlin, začali to zkoumat a jedna z rostlin, kterou jsme zkoumali, byly také kosatce. To se moc neví, ale Botanický ústav Akademie věd provozuje jednu ze dvou největších sbírek genofondových kosaců na světě. My jsme z toho vytipovali asi 180 odrůd, které jsme pěstovali, izolovali z květů, z listů, z kořenů, co to obsahuje za účinné látky. A po velkém výzkumu jsme vlastně vytipovali asi 3 nejperspektivnější odrůdy a z nich jsme získali látky, jednak se silnými antimikrobiálními účinky, které mají potenciál v léčbě akné, ale i právě v terapii třeba paradentózy nebo těch orálních biofilmů. Vlastně jaké bylo s kolegou naše překvapení, když někde v průběhu toho výzkumu, kde ty kosace se začaly jevit tak extrémně zajímavě, jsme vzali do rukou z 16. století Matthiolo herbář, jedno vlastně z prvních takových evropských herbářů. A víte, která rostlina je zobrazena hned na první straně?
2: Je tam kosatec?
0: Je tam kosatec.
2: Pane Kaštánku, na úplný závěr. Často v rozhovorech v souvislosti s tím, jak se mění příroda a v mnoha ohledech za negativními změnami stojí člověk, říkáte, příroda si cestu vždycky najde, je otázka, jestli bude lidstvo následovat. Jaké signály v přírodě sledovat a není už čas jí následovat?
0: Tak já myslím, že už dneska ta snaha přírodu následovat v lidech víc a víc je. A samozřejmě asi všichni jsme svědky na vlastní kůži toho, že se klima nějakým způsobem mění, posouvá. Pro mě jako biotechnologa si nepřísluší hodnotit, nakolik je tady vliv lidské činnosti.

0: činnosti a nakolik je tady vliv nějakých přirozených cyklů planety. Nicméně, co je pro mě jako biotechnologa zajímavé, je právě vytváření v přírodě tady těch velkých extrémních výkyvů. To jsou ty momenty, kdy já mohu nějakou mojí prací přispět k tomu, aby se něco stalo, aby se něco zlepšilo.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: A to už je z pořadu Leonardo Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Host Lenky Vahalové.
3: Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele? A dokáže někdy vypnout?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
2: Rádio Praha.
3: Už jste slyšeli Katy?
4: To je skvělá otázka.
3: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
4: Skvělý rétor.
3: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slavistický boss Jaroslav Tvrdík má nahnáno z majitele klubu Pavla Tykače, nebo si je svým místem jistý? Jak se do Slavie vlastně dostal? Co všechno má za sebou? A dokáže Tvrdík napravit ligovému mistrovi reputaci po ostudném derby? Ptám se Sabiny Slonkové z webu neovlivní.cz. Dnes je pátek 15. května. Dobrý den, Sabino, díky moc, že jste si našla čas a chvíli na Vinohradskou 12.
5: Dobrý den.
6: Ale golman Hanuš byl rychle z branky a to je všechno. Je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky.
3: Tak Slavia, fotbalová Slavia má titul, deklasovala Jablonec před teda prázdnými tribunami, to je ten trest od disciplinární komise.
6: Slavia poráží Jablonec 5-1, už má jistotu obhajoby titulu.
3: Oslavy jsou takové hořkosladké, pořád doznívá ta pachuť z studného derby.
6: Ale za to si svým způsobem můžou fanoušci Slavie sami.
3: Nicméně, pojďme k faktům. Šéf představenstva Slavie sklízí za reakci po derby na Slavii jednu pochvalu za druhou, za velmi dobré PR. Mluvím samozřejmě o Jaroslavu Tvrdíkovi, který se kaje a přistupuje teď bez řečí na trest disciplinární komise. Na druhou stranu, byl to právě on, kdo šéfa té disciplinární komise před dvěma lety v podcastu Klub rváčů vyzýval k rezignaci, říkal, že on je fanoušek regulovaného pyra, teď říká, že je útulum čemu pyru a pyrotechnice dlouhodobě toleroval, co se dělo na tribunách. Je to skutečně teď závažností událostí derby, nebo je zatím něco víc, že takhle Jaroslav Tvrdík otočil?
5: Já si myslím, že principiálně je to o tom, že tentokrát je to prostě opravdu kolosální průšvih a situace, v které nelze obhajovat, neobhajitelný. Jo, to samozřejmě z nikoho nesnímá vinu za to, že Slavia skutečně roky tolerovala to, co teď slavnostně bude zakazovat. Mimochodem ty zákazy, které teď chce někdo vymáhat, což znamená prostě zakuklené tváře a pyrotechnika, tak ty tam prostě platí už dlouho, jenom ty zákazy nikdo nevymáhal, každý mu to v podstatě vyhovovalo, protože tam byla ta show. A já bych si možná ještě dovolila jenom jednu poznámku k té informaci o tom, že Jaroslav Tvrdík bravurně zvládnul to krizové PR. Já si to teda úplně nemyslím. Jednak, jak jsem říkala v tu chvíli, opravdu jenom sebevrah by obhajoval nebo obhajitelný. Ale tam je ještě jedna věc, která mě opravdu zaskočila. Kdy on ve chvíli, kdy máme tady jakoby problém s řáděním ultras, tak on začne mluvit o tom, jak to mají těžké rodiny hráčů, které Slavia vyloučila ze svých řad a ti vlastně neměli s tím řáděním vůbec nic společného. Ano, tam ty rodiny už vůbec ne. A tam já teda vůbec nechápu, proč Jaroslav Tvrdík tu rodinu vůbec zmiňoval a nechápu, jakým právem do toho zatahoval. A to si myslím, že nemá jako s dobrým PR vůbec nic společného. Je to jenom jakoby čistá manipulace a odvádění té reality, driftování reality někam úplně jinam.
3: Já jsem zmínil slovo otočka a totiž záměrně, protože právě za otočku o 180 stupňů proti fanouškům kritizuje Tvrdíka speaker tribuny Sever. Říká, že Tvrdík nese velký podíl viny, že kope teď kolem sebe.
7: O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.
3: To je patrně odkaz na ta tvrdá opatření, která Slavia zavádí a my už jsme tento týden o nich ve Vinohradské 12 mluvili. Mimo jiné končí pořadatelská služba, šéf bezpečnosti, končí někteří teda hráči. Tvrdík zůstává, rezignovat odmítá, ale částečně si sype teda popel na hlavu.
8: Pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle.
4: že to řešení prosadit nebude jednoduché. Chápu.
3: Říká, že majitel klubu ho může kdykoliv odvolat. Máte to tedy za čistý pragmatismus?
4: Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
3: On říká, že od těžkých chvil se neutíká, tak to uvedl pro Radiožurnál Sport. Nedá se to pochopit.
5: Víte co, ono je to myslím tak, že Slávia je prostě soukromý klub a může si dělat, co chce a mít ve vedení také, koho chce. Ale myslím, že si mu prostě musí vybrat, jo. Buď se bude dál prezentovat jako elitní klub pro intelektuály, jak sama sebe označuje, a nebo prostě bude chtít být za dobře i s tou částí ultras, která je prostě úplně v rozporu s tím obrazem, na kterém si Slávia ty roky zakládá, jo. A obojí dohromady nejde. A jak říkám, je to soukromý klub a musí si vybrat, co vlastně chce.
3: Soukromý klub, který vlastní Pavel Tykač, miliardář Pavel Tykač, který si jako šéfa představenstva vybral, respektive nadále má Jaroslava Tvrdíka. Jaké ty vztahy tito dva teďka mají? Protože Tvrdík říká, že jsou v kontaktu, očividně se teda domluvili na některých těch rázných opatřeních. Tykač Tvrdíka z toho totálního fiaska tedy neviní z nějaké dlouhodobé tolerance povolených stavidel?
5: Víte, co tam je problém, že veřejnost stanovisko majitele Slávie u Hlobarana Pavla Tykače vlastně vůbec nezná. Ano. My nevíme, co si o tom incidentu myslí, jak na ně nahlíží. On k tomu do této chvíle, kdy natáčíme tento rozhovor, neřekl ani slovo. Pouze před tím posledním zápasem Slávie, kde Slávie obhájila titul, tak zašel do kabiny za hráči a tam jim řekl, že všechno bude v pořádku, že jim drží palce a všechno bude dobré.
8: Proto jsem přijel, abych vám to řekl. Držte se, kluci, a bude to dobrý.
3: A po tom zápase taky s Jaroslavem Tvrdíkem vystoupil před stadionem k hloučku fanoušku a říkal, nebo neříkal to on, říkal to Jaroslav Tvrdík, domluvili jsme se s Pavlem, že oslavy neměly být.
9: Jsem byl teda původní zastánce toho, že v té atmosféře musíme být teď opatrně.
3: Měli jsme ty peníze dát na charitu všechny, ale v nějaké malé míře ty oslavy budou, Pavel si to přál.
9: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit.
5: Jo, je to pořád tak, že my opravdu nevíme, co si Pavel Tykač o tom, co se stalo v sobotu na tom hřišti, tak my nevíme, co si o tom myslí. Jo. Ale každopádně pro něj to představuje jako velmi vážný reputační problém, protože on si tu Slávii kupoval jednak samozřejmě jako srdeční záležitost, protože je to letitý slávista, ale zároveň myslím, že v jistém slova smyslu to byl jakýsi statusový symbol. A kromě jiného by byl další stupenkou do světa společensky respektovaných osobností, protože díky své minulosti z 90. let, kdy byl sám trestně stíhaný, tak ten svět mu zůstává pořád jenom tak trochu jako pootevřený. Jo. A Slávia mohla být právě tím projektem, který mu mohl tu reputaci napravit a myslím si, že poslední, co by si za této situace přál, je slyšet o své miliardové investici v souvislosti se slovy jako skandál, největší fotbalový průšvih, brutalita a podobně. To jsou prostě věci, z kterých určitě radost mít nemůže.
3: Zmínila jste to trestní stíhání. Přidejme k tomu informaci, že se to týkalo tunelování CS fondu a to trestní stíhání potom bylo zastaveno. Pavel Tykač nikdy nebyl odsouzený.
5: Tak.
3: Pojďme se teďka věnovat příběhu Jaroslava Tvrdíka, protože to je skutečně styčný důstojník Slávie pro Pavla Tykače. Pro Tvrdíka je Slávie 10 let už součástí jeho života, je to zatím poslední štace v jeho velmi dlouhé a spletité kariéře. Nicméně Jaroslav Tvrdík, to je v Česku velmi známé jméno, před rokem 89 byl u komunistů, po revoluci profesně vyrostl na ministerstvu obrany, až se dostal jako sociální demokrat za vlády Miloše Zemana v době opoziční smlouvy do čela celého rezortu. Jaké jméno si udělal? Vy jste o něm toho času hodně psal.
5: Já si myslím, že bych vycházela z toho, že ti lidé, kteří aktuálně s Jaroslavem Tvrdíkem pracují, tak o něm mluví vlastně jenom v superlativech. On má skutečně dar jednak utvářet realitu k obrazu svému a jeho kritici mluví v té souvislosti až o manipulacích. On umí opravdu lidi nadchnout a přesvědčí je, že za ně a jejich společné dílo bude dýchat. A on to také dělá. Jo? A ty názory sympatizantů se dramaticky změní ve chvíli, kdy ta spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem skončí a kdy se jejich cesty rozejdou. A to potom mluví o tom, že za ním zůstává spoušť. A lidí, kteří by s Tvrdíkem vydrželi desetiletí, tak ono jich mnoho není. Jo? A Jaroslav Tvrdík, jestli něco dobře umí, tak to umí ovládnout ty lidi, kteří s ním spolupracují, jak říkám, tím nadšením, s kterým se vrhne a tím elánem, který kolem sebe šíří. A zároveň tam je důležitý, myslím, ještě jeden fakt, že on v letech 2002-2003, kdy byl v politice, tak patřil k nejoblíbenějším politikům. A dokonce jednu dobu dokázal předstihnout v té popularitě i tehdy nejpopulárnější roky, nejpopulárnější političku Petru Buzkovou a dokonce i Václava Havla. Takže on umí s tím mediálním obrazem umně zacházet. A jak říkám, většinou se ty problémy projeví ve chvíli, kdy on na té své štaci skončí, anebo kdy ho opustí někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, a začnou mluvit o tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi.
3: Skutečně umí dobře zacházet s mediálním obrazem i v případě jedné ze svých životních etap, tedy té, která se týkala českých aerolinií, protože já mám za to, že u těch státních aerolinek udělal pořádný personální průvan a že na tu éru mnoho z lidí nespomíná úplně s dobrými myšlenkami.
5: Já myslím, že Jaroslav Tvrdík, stejně jako spousta jiných politiků či manažerů, může spoléhat na to, že ta lidská paměť je jednak krátká a jednak myslím, že máme prostě geneticky zakódované, že je dobré ty špatné věci vytěsnit. Ale ty aerolinky prostě byly tehdy státní, byla to a součástí politiky je, že pro vysloužilý politiky se prostě občas jim dávají trafiky, aniž by na to měli nějaké odborné zázemí, aniž by na tu funkci stačila. Myslím si, že to byl právě příběh Jaroslava Tvrdíka v ČSA, kdy on mu k tomu pomohl tehdy přítel a pozdější premiér Stanislav Gross. Bez výběrového řízení ho vlastně dosadili politici do aerolinek a ta jeho éra rozhodně nebyla úspěšná a neuvážená expanze, kterou tehdy rozjel, tak byla vlastně začátkem konce ČSA a tam já bych možná zmínila citát bývalého ředitele ČSA, který byl poslední, za jehož éry byly aerolinky v zisku, byl to pan Kůla a ten o Tvrdíkovi řekl, že je to člověk, který uměl vždycky velkoryse utrácet peníze, ale už je neuměl vydělávat. Ale že aerolinky nejsou armáda a když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny, tak takhle to tam nefunguje. Jo? A ty aerolinky prostě skončily s obří sekerou ve chvíli, kdy on je opouštěl.
3: Pak působil jako poradce premiéra Jiřího Paroubka, mimo jiné, že jo, nadále se udržel v sociální demokracii. Vzpomeňme třeba na tu událost, kdy s Jiřím Paroubkem byl na pódiu.
10: Je to opravdu nechutné.
3: To bylo tenkrát tuším na pražském Andělu a schytal od lidí tu vajíčkovou salvu.
11: Nebyly to desítky vajíček, ale byly to skutečně stovky vajíček.
3: To bylo během eurovolební kampaně v roce 2009.
11: Vidíte na pódiu čelní představitele ČSSD, všichni mají ušpiněné obleky, případně trička od vajec.
3: Pak už měl narýsovanou tu cestu k Číňanům asi, ne? To je taky zahájení té štace, která potom vedla ke slávy.
5: Ono to bylo tak, že vlastně s Jiřím Paroubkem, stejně jako se spoustou dalších, jejichž osudy se protnuly, tak se ve finále rozešel. Jiří Paroubek ho tehdy vyhodil a Jaroslav Tvrdík přemýšlel, co dál a spolu s dnešním starostou Náchoda a tehdejším vlivným sociálním demokratem Janem Birkem, tak se rozhodli, že pojedou do Číny. Hmm. Jan Birke to tam tehdy znal, protože v 90. letech tam žil a podnikal a společně začali řešit nějakou obchodní spolupráci, která nakonec se ukázala pro Jaroslava Tvrdíka velmi úspěšná. Birke nakonec toho z části vycouval, protože zůstal v politice a Tvrdík, který momentálně neměl v té době jakoby žádné ukotvení, protože u Paroubka skončil do státní firmy, už by ho nikdo v té době nevzal, tak se soustředil na tu Čínu a tak, jak je mu vlastní, tak se do toho natolik obol a natolik zažral, že dokázal skutečně vybudovat nějaký vehikl, který následně vyústil až ve spolupráci s Hradem a ve spolupráci, která skončila nakonec v čínské investici ve Slávii, kde se otevřela se další životní kapitola Jaroslava Tvrdíka. Jo. Ale na začátku byl Jan Birke, posléze k němu se přidal Jaroslav Tvrdík a teprve poté se k ním přidala skupina lidí kolem Miloše Zemana na Hradě, kde vlastně tam to skončilo těmi naslibovanými mnoha miliardovými investicemi z Číny, které nikdy nedorazily.
3: Tam je to strašně spletitý příběh, že on byl Tvrdík velmi aktivní v té smíšené česko-čínské komoře, potom se stal někdy v roce 2015 místopředsedou CEFC a to je právě ta společnost, ta čínská společnost, za níž stál Ye Tian-ming, poradce Miloše Zemana, který byl pak posléze v Číně vyšetřován z podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 zmizel a od té doby ho už nikdo nikdy neviděl. Vůbec nikdo neví, co se s ním stalo, kde je, jestli je naživu a co vůbec dělá. CEFC potom převzala čínská agentura CITIC. Vy jste tehdy psali, že u Tvrdíkovi CEFC Číňané tehdy marně hledali 17 miliard korun. Tvrdík to tehdy nekomentoval. Ming se nenašel, našlo se těch 17 miliard?
5: To jsme si nikdy nedozvěděli. Stejně jako jsme se nedozvěděli, jaký byl skutečný osud Zemanova poradce. Tam tehdy můžeme vycházet pouze vlastně z oficiálních informací čínské komunistické strany a zároveň z výroků samotného bývalého prezidenta, že byl zatčený a vyšetřovaný pro korupci. Ale faktem je, že po tom zásahu, kdy CEFC převzal státní CITIC, tak se Číňani odsud postupně stáhli a s nimi i ty slibované a nikdy nenaplněné investice. Každopádně Jaroslav Tvrdík se nestal nezvěstným, jako je Těming, takže minimálně to je s nadsázkou signál o tom, že se to nějakým způsobem vyřešilo.
3: Jaroslav Tvrdík v rámci svých aktivit u čínské společnosti, a k tomu se chceme celou dobu dostat, otevřel cestu k nákupu Slávie na hraně insolvence od exministra dopravy Aleše Hřebíčka před nějakými 11 lety.
4: My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou.
3: 40% Slávie měl nově podnikatel Jiří Šimáně, 60% Číňané s Tvrdíkem.
4: V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska převzít a že máme s Jiřím Šimáním možnost zase posunovat dál v té její nádherné historické hře.
3: Tvrdíková role v domlouvání tohohle obchodu byla asi zásadní, ne?
5: Já si myslím, že určitě, jak říkám, on má stejně jako dnešní majitel Slávie jako srdeční záležitost. A tam je vlastně zajímavý celý ten příběh Slávie i v souvislosti s tím rozkolem s panem Šimáněm, který původně vlastnil 40% akcí, a on vlastně zmiňuje kulantně řečeno to, co zmiňují všichni, kteří se s Tvrdíkem rozešli, že názorově jsme se neshodli na řešení problému, což v praxi znamená, že se hádali jako psi.
3: Jo. A potom zůstala Slávie vlastně CFC 100%, nebo skoro 100%.
5: Tak, rozhádali se na tom, jakým způsobem má vlastně Slávie fungovat dál, a vedlo to k tomu, že Šimáně ve Slávii skončil, a tím, že Číňané prostřednictvím Tvrdíka vlastně drželi ve Slávii 60%, měli navrch, tak prostě vyšší bere a tím to bylo vyřízený.
3: Šimáně má dneska mladou Boleslav, mimochodem taky podnikatel v letectví, respektive v turistickém ruchu, vlastnil Travel Service, potom Smart Wings, že jo, a tak dále, pak koupil ČSA, takže tam se ty osudy protínají. Jak a kdy se protnul osud Jaroslava Tvrdíka a Pavla Tykače, když jsme se takhle obloukem dostali k současnosti?
12: No, ten nápad vzniknul v hlavě Jardy Tvrdíka a oslovil mě.
3: Přemluvil ho Jaroslav Tvrdík Pavla Tykače, aby začal nejenom fandit Slávii, ale aby ji koupil.
12: Tam se sešel timing a ochota prodávajícího a ochota kupujícího a Jarda, který to byl ochotný odběhat, a prostě to do sebe zapadlo.
5: Já si myslím, že to byl okamžik, kdy se vlastně protly zájmy všech zúčastněných. Bylo jasné, že ty investice Číňanů do Slávie nebudou takové, jaké byly do té doby, a pro Slávie to prostě představuje velmi významný problém, takže Jaroslav Tvrdík hledal někoho, kdo čínské investory nahradí. A souběžně Pavel Tykač pracoval na svém obrazu a jak jsme několikrát zmínili, on je skutečně velký slavistický fanoušek, takže myslím, že se protnulo ve správný okamžik zájmy hned několika lidí.
3: Nemůže nakonec přeci jen Pavel Tykač vytknout Jaroslavu Tvrdíkovi to, co se stalo, o čem se teď nejvíc mluví, s čím je teď Slavia spojována, protože už to řeší sponzoři. Sázkovka Fortuna, která je tím nejdůležitějším sponzorem pražské fotbalové Slavie, podle které se jmenuje celý stadion v Edenu, chce přehodnotit partnerství se Slavií. Není to černá kaňka na biznisovém triku Pavla Tykače, majitele energetického gigantu Seven, majitele půlky Mafry, který si nese sebou ty kontroverze z 90. CS fondy, Moto Invest, Agrobanka, to všechno jsou už dávné příběhy.
5: Tam je potřeba připomenout, že třeba za bývalé vlády Petra Fialy, tak on nebyl pro ně respektovaným partnerem právě, protože překážela ta jeho minulost, a Pavel Tykač pracuje usilovně ty poslední roky na tom, aby si ten obraz z těch 90. let vylepšil. Kromě investice do Slavie, tu máme investici do Vysoké školy Cevro, máme tu nákup poloviny mediálního domu, takže on skutečně pracuje na tom, aby se z toho stínu těch 90. let dostal. A do toho se mu upřímně opravdu to, co se odehrává kolem Slavie, prostě vůbec nehodí.
3: A mezi tím Jaroslav Tvrdík podle vašich informací nabývá větší moci ve Slavii, alespoň to tvrdíte v textu týkajícím se takzvané Velké Slavie, tedy toho sportovního klubu zastřešujícího desítky různých slavistických spolků a vlastnících pozemky, na kterých stojí různá sportoviště, stadiony, hřiště a tak. Vy tvrdíte, že Tvrdík ten sportovní klub Slavie ovládl, což teda rozporuje fotbalová Slavie, protože to prý nemá žádný faktický základ. Z čeho čerpáte?
5: Já čerpám z černého na bílém, co si na mimořádné valné hromadě, která ve stínu těch událostí ze sobotního derby proběhla v pondělí. A na té si valná hromada schválila změnu těch stanov, podle kterých o majetkových záležitostech, tedy i přesunech a nákupech a prodejích, třeba pozemků, nebude rozhodovat tak, jako to bylo doteď, valná hromada, kde jsou zastoupeni všichni členové toho spolku Sportovní klub Slavia, ale bude o tom rozhodovat pětičlenné představenstvo. Ten počet představenstva se zúžil z 11 na 5, takže vlastně stačí k tomu rozhodnutí o nějakém prodeji nebo o nějaké zásadní finanční transakci, stačí nadpoloviční většina, tedy 3 lidé. A z těch informací, které my máme stavalné hromady, tak 3 lidi z toho představenstva jsou lidé, kteří jsou loajální Jaroslavu Tvrdíkovi, takže jednoznačně se dá říct, že Jaroslav Tvrdík v tuto chvíli je hlavní postava toho spolku SK Slavia. Tam je potřeba říct, že my nikdy netvrdíme, že Jaroslav Tvrdík chce pro Pavla Tykače získat nějaké pozemky. Hmm. No, my říkáme, že jenom, že tou pondělní valnou hromadou se spolku otevřeli dveře k prodeji pozemku a jestli se to stane a případně kdo ty pozemky získá, tak to uvidíme během těch příštích 4 let, dokdy bude podle těch nejnovějších stanov valné hromady spolku platit krizový režim. Ten krizový režim nastal proto, že spolek je opravdu ve velmi vážné finanční tísni. Je tam v tuto chvíli zatížený minimálně 100 milionovým dluhem. Hmm. A akutně musí ten problém vyřešit. A Jaroslav Tvrdík se v tuhle chvíli objevil jako v pozici toho, kdo ten spolek zachrání a říká, já udělám všechno pro to, aby nepadl. Většinově ty kluby stojí za Jaroslavem Tvrdíkem a je tam několik klubů, které naopak varují před tím, že říkají, ale my jsme se tímhletím rozhodnutím vzdali správy našich majetků a je to velmi riziková záležitost.
3: Hypotéza vaše je, že by prodejem těch pozemků mohl Tvrdík sanovat některé ty dluhy, které teda vznikly kvůli údajně nezvládnutým investicím. On teda zároveň říká, že v čele spolku rozhodně nejsou žádní Tvrdíkovi lidé.
13: Chápu, že po sobotě je teď o nás mediální zájem, ale tohle je již chucpe.
5: Je to samozřejmě jedna z variant, ta finanční tíseň tam prostě je a spolek ho bude muset nějak vyřešit. A bude záležet na tom, jestli se jim podaří získat někde nějaké jiné peníze, půjčkou, úvěrem, jestli nějakým jiným způsobem dokážou to překlenout, než to, že dojde k tomu, že budou muset sahat zejména na ty pozemky. Tam je třeba říct, že spolek SK Slavia získal v roce 2003 200 000 metrů čtverečních pozemků ve Vršovicích, což je širší centrum Prahy. Je to velmi lukrativní území. Takže samozřejmě se nabízí hypotéza, že prodejem těch pozemků nebo nějakými majetkovými transakcemi s těmi pozemky se dá ten problém vyřešit. Ale jak říkám, teď máme 4 roky na to, abychom sledovali, co se s těmi pozemky bude dít a uvidíme, kdo nakonec bude ten koncový majitel.
3: A taky, co na to budou nakonec říkat slavisté, ono to může být i tak, že o Tvrdíkově osudu rozhodnou právě oni, ne?
5: Tam je zajímavá jedna záležitost, že vlastně všichni, s kterými jsem mluvila o fungování Jaroslava Tvrdíka ve Slavii, tak zmiňovali, že vždycky pro něj bylo velmi důležité to, jaký vztah k němu mají právě ti skalní fanoušci. Právě proto jeho kritici zmiňovali, že jim jde příliš na ruku, že jim příliš nadbíhá, protože chce v jejich očích vypadat dobře. Takže z toho je zjevné, že jemu opravdu na tom názoru fanoušku záleží a je otázka, nakolik oni mají sílu změnit nahlížení Pavla Tykače na Jaroslava Tvrdíka. Hmm. Ale to, že Jaroslav Tvrdík si velmi zakládá na tom svém obrazu, umí s tím šikovně pracovat a je to pro ně alfa omega, kdy on vlastně i na určitou kritiku nebo informace, které mu nejsou pohodlné, tak obvinuje protistranu, že sbírá lajky, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, o co v těch jednotlivých problémech jde, tak je vidět, že je to pro něj skutečně klíčový pohled na celou věc a je to, jak říkáte, může se prostě stát, že to, že se fanoušci postaví proti řediteli klubu, nakonec může být pro ně fatální.
3: A nebo nakonec nás Jaroslav Tvrdík překvapí a Slávy z téhle prekérní brindy vytáhne. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
5: Já děkuju, nashledanou.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska šéfredaktorka Neovlivní.cz, dlouholetá investigativní reportérka Sabina Slonková. Mluvili jsme spolu o Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho roli nejen ve fotbalové Slavii. Naslyšenou zítra.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12.

0: věci Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ekonomka Tereza Nislerová za Piráty. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Vy jste kandidátka Pirátů na pražskou primátorku. Piráti jsou ve vedení Prahy 8 let. S čím chcete přijít novým?
2: Já chci navázat na to, co funguje. Piráti jsou strana zdravého rozumu. Spousta věcí se podařila. Za těch 8 let jsme nastartovali spoustu změn, zejména v dopravě. Hodně věcí se podařilo. A já bych nyní chtěla přijít s trochu obměněným týmem. Mám tam stále Zdeňka Hřiba na 10. místě. Mám tam 5 nových a 5 původních zastupitelů, ten tým jsem si mohla sestavit sama. Ráda bych navázala na to, co Piráti pro Prahu udělali a posunula ji ještě dál v dalších oblastech.
1: Co vás mrzí, co se nepodařilo?
2: Mrzí mě, že se nepodařilo fakticky navyšovat počty městských bytů například, tu obecní výstavbu, kdy podařilo se rozjet pražskou developerskou společnost, ale tím, jak jsou u nás nastavené stavební předpisy, tak to poměrně dlouho trvá, než se opravdu ty nové městské byty dostanou na trh. Mrzí mě, že se od těch 90. let ty předchozí garnitury zbavovaly, privatizovaly městské byty. Jsem ráda, že Adam Zábranský toto zastavil a opravili Piráti 3000 bytů, vrátili je zpátky vlastně k pronájmu, k lidem. Ale to je něco, co podle mě Praze chybí, protože Praha má pouze 4% bytového fondu jako svůj městský bytový fond, na rozdíl například od Vídně, kde to je 20%. Takže ráda bych se opřela zejména do té oblasti dostupného bydlení. A není to samozřejmě jenom o obecních bytech, je to i o soukromé výstavbě, o nějaké regulaci Airbnb, je to i o motivaci lidí, aby byty nenechávali volné, prázdné. A je to celá škála věcí, které chceme představit, až budeme představovat náš program.
1: Já se k bytům ještě vrátím. Mm-hmm. Já teď zůstanu spíš u té politické části. Vy jste mimo jiné v civilním životě manažerka nadnárodní ropné společnosti. Jak jde dohromady ten pirátský důraz na ochranu klimatu a dekarbonizaci s vaší manažerskou rolí v nadnárodní ropné společnosti?
2: Tak já pracuji v této společnosti 10 let a předtím ještě jsem pracovala pro Evropskou komisi, takže vlastně jsem hájila ten veřejný zájem všech obyvatel Evropské unie a dívala jsem se na ekonomiku a problémy společnosti zhora, z Bruselu. A chtěla jsem pak mít tu zkušenost z praktického biznesu, než půjdu do politiky. Přišlo mi to důležité vlastně mít tu zkušenost nejen jako úřednice, ale i z toho, jak funguje biznis. A v té společnosti konkrétně pracuji na její dekarbonizaci. Takže já mám vlastně úplně 100% soulad hodnot, protože pokud by se podařily ty projekty, na kterých pracuji, tak by se ušetřily miliony tun emisí CO2. Myslím si, že bych měla větší dopad než všichni Piráti a Zelení v České republice dohromady. Takže já tam vlastně žádný rozpor nevidím, protože my, jestli se máme posunout jako společnost a dekarbonizovat se, tak musíme dekarbonizovat všechny sektory naší činnosti. A je možné, že od fosilních pohonných hmot časem budeme moci ustoupit, ale z ropy se nevyrábí jenom fosilní pohonné hmoty, ale například i asfalt nebo plasty a to je něco, co neumíme nahradit.
1: A já když ten rozpor ale pojmenuji, tak řeknu, že vás tady 10 let platí nadnárodní ropná společnost, která patří k jednomu z největších znečišťovatelů životního prostředí v České republice. A tam já vnímám ten rozpor. Co tomu říkáte?
2: Tak ta společnost je polský státní podnik, je to součástí kritické infrastruktury státu, takže je to společnost, která je definovaná zákonem, že ji tady v Česku potřebujeme.
1: I přesto, že je jeden z největších znečišťovatelů,
2: protože ty její výrobky každý denně používáme.
1: A to je ta omluva toho, že to ta společnost znečišťuje životní prostředí?
2: Ne, to není omluva, tak prostě... My všichni, tím, jakým žijeme životním stylem, tak vlastně znečišťujeme životní prostředí. A pokud bychom začali jezdit na koních, tak budeme znečišťovat méně. Ale pokud prostě chceme každý denně používat výrobky této společnosti, tak je potřeba tu společnost dekarbonizovat. Ale je třeba si říct, o co se snaží. Ale je třeba si říct, že prostě rafinérský a petrochemický průmysl je znečišťující úplně všude. Nejenom v České republice. A ty společnosti...
1: A to je zase omluva?
2: Tak to jsou fakta, to je fyzika. To asi není omluva, ale to je fyzika. Můžeme se do nějaké míry, vlastně podstata Green Dealu, ta deklarace Green Dealová 2019, přijatá na úrovni Evropské unie, nemluví o tom, že máme snížit emise z naší lidské činnosti na nulu úplně ve všem, protože to není prostě fyzicky možné. Mluví o tom, že máme snížit tam, kde je to potřeba a vykompenzovat tam.
1: Trochu zahybáme někam jinam.
2: No, tak jenom chci říct, že jsou společnosti, které nemůžeme nikdy dostat na nulu nebo dekarbonizovat úplně výrazně. Takže já tam nevidím ten diskomfort.
1: Piráti v Praze disponují zkušenými tvářemi. Vy jste ale v primárkách těsně porazila například Adama Zábranského. Proč by voliči měli věřit právě nováčkovi?
2: Tak přijde, že politika samozřejmě respektuje, je to řemeslo, je to věc, kterou se člověk učí a v které získává zkušenosti, ale zároveň mi přijde, že nová tvář může přinést zkušenosti právě ze soukromé sféry, přináším zkušenosti ze soukromé sféry, z Evropské komise, takže z mezinárodního prostředí, ale i z té zastupitelské opoziční role na Praze 4. Takže v sobě snoubím zkušenosti oproti těm lidem, kteří už jsou v politice dlouho, z většího kontaktu s reálným praktickým každodenním životem, protože jsem ještě nikdy nebyla politik placený na plný úvazek.
1: A... Ano, to jsme nezmínili, jste zároveň zastupitelka na Praze 4. A teď ještě situace po volbách. Je pro vás, jako pro případnou primátorku, přijatelná spolupráce s hnutím ANO na pražské úrovni?
2: Upřímně, já si myslím, že by to Andrej Babiš panu Ondřejovi Prokopovi nedovolil spolupráci s Piráty na pražské úrovni.
1: A kdyby mu to dovolil, tak byste byla pro?
2: My budeme mít povolební strategii, kterou zveřejníme, kterou vždycky přijímá celá členská základna, kterou budeme mít 2 měsíce před volbami k dispozici.
1: A no, tak tam to bude na konci srpna, tam to plus bude, minus.
2: Nebo no,
1: srpnu,
2: nebo ještě tedy trochu dříve. Tam to bude černé na bílém popsáno. V tuto chvíli já za sebe dokážu říct, že si neumím představit spolupráci s SPD, s komunisty ani s motoristy a umím říct, jaká je ideální koalice. A ke všemu ostatnímu bych se asi v tuto chvíli nevyjadřovala.
1: A s konzervativními křídly Spolu, se kterými měli Piráti v minulosti v Praze četné spory, to si umíte představit?
2: Tak pokud vím, tak nyní půjde ODS s TOP 09 spolu dohromady. Vím, jak se pan Portlík vyjadřuje o Pirátech a zejména o spolupráci se Zdeňkem Hřibem, tak to vnímám samozřejmě.
1: Tak si tu spolupráci tedy nedokážete představit?
2: To nechci říct. Ne, tak uvidíme, jaký bude výsledek voleb. A my budeme se snažit prosazovat náš program a zastupovat, obhajovat voliče. Nemůžu říct, že nepůjdeme s nikým, protože bychom tím zastupitelské poměrné demokracie nemohli reprezentovat naše voliče. Ale dost to vnímám tak, že Spolu nebo ODS se možná už chystá na jinou koalici. Vidíme například v tom současném zastupitelstvu, že některá rozhodnutí jsou prohlasovávána hlasy ANO a SPD, takže vlastně Spolu nemá problém nechávat si některé věci schvalovat už nyní opozicí, takže uvidíme, jaké budou volební výsledky a jaké budou ty karty, které voliči rozdají a doufám, že je rozdají tak, abychom té koalici znovu byli.
1: Naším hostem je Tereza Nislerová, ekonomka za Piráty, kandidátka na pirátskou primátorku Prahy. Váš kolega, magistrátní náměstek pro dopravu Jaromír Beránek, přišel s návrhem na zákaz vjezdu autům do centra metropole během letních prázdnin, teďka v minulých dnech. Ovšem po vlně odporu několika městských částí ho kritizovalo nakonec i samotné centrum města. Co si o tomto jeho návrhu myslíte?
2: Míra Běránek přišel se sklidněním zbytného tranzitu na Smetanově nábřeží a to je nápad, věc, o které se v Praze diskutuje už asi 26 let.
1: To já vím, ale mluvím o tom prázdninovém jeho nápadu, že by na prázdniny se zavřel vjezd aut do centra, o tomto návrhu. Teď na prázdniny, červenec, srpen. Co tomu říkáte?
2: Na ten zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a v Karmelické já souhlasím, je to něco, co je v programovém prohlášení této koalice, je to tam černé na bílém, zrovna jsem se ještě na to znova koukala.
1: Takže byste také zavřela nábřeží?
2: Tak ano, je to tam na straně 13 v programovém prohlášení, takže pojďme se bavit o tom, jakým
1: všechny
2: způsobem...
1: Všechny strany to tak chtěly, ale...
2: Všechny strany, které jsou v koalici, to podepsali, to programové prohlášení, podepsali tuto větu, že souhlasí s tím, že se bude omezovat bytný tranzit na Praze 1.
1: Paní Nislerová, to, co je psáno, ale tedy nekoresponduje teď s tím, co říkají, protože například Praha 2 říká pro boha, ne, my tady nechceme nic takového, protože tenhle nápad by nám zahltil Prahu 2. A na Praze 2 je pan starosta ODS. Tak je jedno, že je to napsáno.
2: Ano, je tam napsáno po dohodě s městskými částmi. Ano. Takže samozřejmě,
1: tak
2: samozřejmě respektujeme, bo já bych respektovala to, co chtějí i městské části. části a je potřeba se bavit o tom konkrétním řešení.
1: Respektujete tedy, že oni to nechtějí, tak tedy jim vzkazujete, když to nechcete, tak to neuděláme.
2: Ne, vy jste se ptala, co by bylo jako můj osobní, já to beru jako, že můj osobní postoj k tomu. Já teď nevím úplně přesný detail, v jaké fázi je to vyjednávání Jaromíra Beránka.
1: Schodili to ze stolu na ty letní prázdniny.
2: Jaký je ten konkrétní návrh? Pokud to schodili ze stolu, schodili to ze stolu a je to, aspoň se Piráti snaží naplňovat to programové prohlášení a to, k čemu se ta koalice zavázala. Podle mě s něčím jdete do voleb, slibujete to voličům, napíšete si to do programového prohlášení, tak pak nemáte od toho couvat nebo nedělat vůbec nic, aby se hlavně nic nedělo. A
1: jak byste,
2: prostě
1: jak byste tedy zprůjezdnila Prahu, kdybyste byla primátorka?
2: To je velká otázka, široká otázka, jak zprůjezdnit Prahu.
1: No tak zkuste
2: Prahu.
1: Na ní úderně odpovědět.
2: Tak je potřeba lépe řídit rekonstrukce, podporovat MHD, rozvoj veřejné dopravy. Nemůžeme počítat s tím, že všude všichni v každou denní a noční hodinu dojedeme autem, na to prostě Praha není stavěná. Ale samozřejmě rozvíjet i podporovat automobilovou dopravu, pěší dopravu, cyklodopravu, prostě aby každý se mohl pohybovat tím způsobem, kterým právě chce. Já sama také využívám všechny druhy dopravy, které Praha nabízí. A je to asi společná odpovědnost nás všech. Rozvíjet zejména MHD, protože pro naše město, které má jednu z nejlepších veřejných doprav na světě, je to za mě ta cesta, kterou se většina obyvatel Prahy přepravuje. A samozřejmě respektuji, že jsou situace, kdy musíte využít jiný dopravní prostředek.
1: Piráti slibují masivní výstavbu městských bytů. A kde na to v rozpočtu, v tom napjatém rozpočtu, vezmete peníze, aby se město nezadlužilo?
2: Tak máme pražskou developerskou společnost, kde jsou projekty naplánované asi na nějakých dalších 12 000 městských bytů, pokud se nemýlím, že se spočítají všechny ty projekty, které jsou rozpracované. A pak chceme stavět, máme v programu 3 akcelerační zóny na prodloužených linkách.
1: To je hezké, já se ptám, jasně, to je mi jasné, já se ptám, kde na to vezmete peníze. Tak ty peníze, městský rozpočet je napjatý, tak kde na to vezmete?
2: Tak ty peníze v tom rozpočtu nyní jsou. Tuším, je tam asi...
1: Tušíte, takže si nejste jistá?
2: No, přiznám se, že nejsem si jistá, nekoukala jsem se na detail toho přesně.
1: Počkejte, tak to je ale trošku jako malá chyba. Tak to nemá cenu se tedy o tom bavit.
2: Ne, protože... tak to má cenu se o tom bavit.
1: No, tak když nevíte, developerskou... kolik je tam peněz a chcete stavět byty, tak
2: vím, kolik
1: já se
2: je tam
1: právě
2: peněz.
1: Ptám...
2: Je tam ročně 124 asi miliard, ale ten konkrétní detail, to by samozřejmě bylo potřeba zmapovat, jaké všechny projekty jsou rozplánované na
1: každý
2: konkrétní rok.
1: Piráti to nemají zmapované? Piráti nemají
2: tak,
1: toto zmapované?
2: Rozpočet má nyní pod sebou pan Kovařík a víme, jaké projekty je potřeba v Praze řešit. Víme, že je potřeba řešit vnitřní okruh, na ten je potřeba 170 miliard dalších, víme, že se staví metro D, víme, že ty investice se často i teď prodražují po té inflaci, kterou jsme měli. Víme, že nás pravděpodobně čeká další inflační vlna podle toho, co se děje ve světě.
1: No a co ty byty teda?
2: Na byty mají být priorita, takže já se chci rozhodně zaměřit na ty projekty, které má pražská developerská společnost rozpracované. Plánuji si schůzku s ředitelem pražské developerské společnosti, abych se tam dostal do toho detailu. Vím, že je tam asi 12 000 bytů v různých lokalitách naplánováno, takže to předpokládám, že tato garnitura hospodařila tak zodpovědně, že tam na to nějaké prostředky jsou namyšlené. A pak chci se obrátit i na Evropskou unii, podívat se na ty zdroje, které jsou na úrovni EU a i na úrovni státního rozpočtu, kde Piráti, když byli v koalici, tak měli program dostupného bydlení a dokázali vlastně alokovat peníze ze státního rozpočtu na výstavbu dostupných bytů. Takže to jsou ty zdroje.
1: Rozumím.
2: A to je něco, co se dá vždycky za mě najít.
1: Já vám děkuji za to. Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou. K věci.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: 10 hodin, 5 minut, krásné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte dál Radiožurnál Sport. Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
5: Krásný den.
4: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
6: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
4: Polovina května, venku trošku aprílové počasí, pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty, povídej.
6: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta a Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů, já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
4: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo, 100%. Ale tak tady je aktualita.
6: Omlouvám se, šéfe.
4: Omlouvám se, říká. Martine,
5: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takovéhle, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
4: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, nebo tu první cestu veze vlakem. A myslím si, že to musí být strašně příjemné. Někdy to chci jako udělat.
6: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole. Ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
5: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolik krát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
6: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výškám po větru. Ono totiž pro ty profíky třeba před závodem je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně poměrně častý. A dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
5: Viděli k tomu se dostaneme.
6: K tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
4: No, ne, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
6: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
5: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
6: Jo, no jako viděl
5: jsem. Je to ta stejná, předpokládám.
4: Je to ta stejná kuna,
6: ano.
4: Ano,
6: ale jako velmi rychlá kuna.
4: Je to tak.
6: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, no, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že bych třeba, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce a tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí a možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
4: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
5: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to, máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
6: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony, ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
5: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
6: Nedivím se.
5: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu úplně to nečekáte.
4: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matias Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
6: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd, nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemný svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásný a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
4: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
6: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to, zase.
4: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor, Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte, ale je to tam prostě strašně krásné, nepotkáte tam vlastně žádné auto a je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo, je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
5: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
6: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
5: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je, tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
4: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal, třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
6: No, já jsem teďko právě za jaro poznal tři nový silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projete, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
4: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu. Já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci podruhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně, tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
6: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp a jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
5: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
6: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
4: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Gira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila, jo. Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, třeba těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
6: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnes jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhletou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti, zrovna třeba po té včerejší etapě, všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu pro boha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
5: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapa, kde jsou role rozdělené. A zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
6: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko, s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv a přesně je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. Ne?
4: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně stoprocentní. Tak já si říkám, jako jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přece, když si to teďko na konci sečte a podstrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
6: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pád tý druhé etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy, prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase jako na druhou stranu buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá. No.
5: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
4: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
6: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo, ale no, jako... Mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo tak, že škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme, já nevím, Petakyho. Jo. Každý má svůj styl. Ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc, jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
4: No já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty jsi se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint. A my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 W, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik, to je...
5: No právě proto se jako na to z pohledu laika ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba, nebo k nějaké takovéhle fázi.
6: Tak oni už ty sportéři... Čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako tady Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho, ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z týhletý generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským, nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na na tom svým sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na Andreji Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi, pak je z toho řada vítězství. Jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhé a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit, no.
4: A když si Martina říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody. ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové Vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
6: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já z něj mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
5: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Chronevera, který vlastně v těch pádech, které byly ve Spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
6: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v téhletý rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou. A ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám proto pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
4: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyly a navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli a teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
6: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, není tam nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelicari jako vlastně druhý jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, který by prověřil tu jeho výkonnost. Ale v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasného favorita Gira.
5: Týma Visma Lizobike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, že ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
6: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Campenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů. Co bylo ještě, pojďme se vrátit k téhle etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta-Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla vyšla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20-centimetrový kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
4: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
5: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujelo mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
4: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší, ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
6: kde jindy je použít?
4: Kdy jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, jestli by, já nevím, oni asi nejsou teda nepříznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
6: Ne, mně přišlo, že je to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arieta tu etapu. Potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu. Po prvním pádu, když mu ho měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik, jo. Samozřejmě mě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust, jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celý tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy jako z těch zatáček, bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trik a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku. Skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněnej den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
5: Jenom se vraťme prosím krátce k Arieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arieta zajíždí do té pásky po dlouhé, krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je míň doprava a tak?
6: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, ty závodní si tu pásku Norsku zase vidí a navíc tam byl regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která nebo cesty, která byla přepáskovaná a nevešla, nebyl to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohleto, prostě mně to přijde, že to Giro, tahleta etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
4: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když, a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné. A

0: čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
1: No na druhou stranu, Karle, ono, když vedeš potom, kdyby on si teďko třeba v té dnešní etapě, která vede na ten první velký kopec, na ten Blockhouse, udělal nějaký obrovský náskok, tak ono jet v tom růžovým je ještě trošku větší stres, než si zatím čekat někde se 7minutovou ztrátou za virtuálním lídrem, o kterém všichni vědí, že asi jako do cíle ten růžový trikot nepřiveze. Ono to řekl velmi dobře, že sice je tam jediný velký favorit, sice se asi nečeká, pokud se nestane nic vážného, že by o to vítězství na Giro přišel, ale přesně, jenom absolvovat těch 21 etap toho stresu, permanentního stresu, ono to vypadá, že třeba to Giro není tak vyhrocený oproti té Tour, ale je, a navíc to Giro je víc ovlivněný tím špatným počasím, takže 21 etap, kdy každou druhou ti prší, máš 10 stupňů a máš v tom oběd 200 kilometrů, ty etapy jsou ještě proti Tour de France daleko delší, mi přijde. Jakože třeba zrovna
0: ta dnešní
1: etapa 244 kilometrů, etapa v etapáku v Grand Tour, mně přijde fakt nesmysl, jo. To se zase nakazili od pořadatelů Milano Sanremo, jo, že prostě ano, dáme to prostě dlouhý, my Italové rádi sedíme na kole 8 hodin, tak to tam prostě vpálíme. Ale tohle to všecko je podle mě velký stres, a i když seš patříš těm favoritům, tak jako to Giro, pokud ho ten Vingegaard vyhraje, tak rozhodně, přesně jak si říkal, nebude zadarmo, to podepisuju.
0: Já si právě říkám, že to pro něj možná ta aktuální situace je vlastně úplně ideální. Já jsem myslel, že by dneska ujel těm ostatním, víš, a já toho, kdo vede, neberu vážně. Já si myslím, že to nemůže dotáhnout do vítězství už jenom proto, že neumí jezdit časovku, no, ale tak ona je tam jedna taková asi na 50 kilometrů, tak tam si myslím, že pár minut ztratí. Ale stačí dneska, aby prostě třeba o minutu ujel, řekněme tomu Pelizzarimu, o zbytku se ani nebavím, a je to vlastně hotové. Jako zesměšňuju to, jo, ale takhle jsem to myslel, a ideálně právě ten růžový dres si nevzít, jo, protože na to má jako nervy jenom tady Pogačar, vozit ho 20 dnů.
1: Pak teda chudáci jeho týmoví parťáci, protože jako hájit zase ten růžový trikot celou tu dobu, ono nejde o to jenom hájit ho proti nějakým vyzivatelům, který by ho mohli na výkonnost jakoby porazit, ale spíš jakoby hájit, aby se tomu Vingegaardovi nic nestalo, jo, což stejně musí dělat, i když ten růžový trikot na sobě nemá. Ale prostě fakt to není zadarmo, jako ta cyklistika je tak strašně náročná a každou vteřinou se může něco stát a ty závodníci to vědí, a čím víc jim o to vítězství jde, tak tím ten stres je větší a ten stres je taky obrovský žrout energie, takže doufám, jako bude se na co dívat, ty etapy budou zajímavý pro nás, pro fanoušky, je to super, že máme takovouhle možnost se na ty závody dívat, a jenom držme palce, ať se fakt nestává už jako žádný velký pády, protože to opravdu já to třeba fakt těžce nesu, možná tím, že pořád mám tu zkušenost sobě, tak jako každou takovouhle situaci fakt těžce nesu. A nebo to, že těm závodníkům se přitíží, jako se přitížilo Eganu Bernalovi, který vlastně v té jedné etapě najednou prostě tam nebyl v tom dojezdu, v cíli, a dneska přiznal, nebo až dneska jsem četl, že v té čtvrté etapě musel si vystoupit, protože najednou zjistil, že už 20 minut má tep přes 190 a že je teda asi něco špatně v tom těle.
0: To mě trošku vyděsilo.
1: Takže si prostě vystoupil a jako nevím, co to bude znamenat do budoucna pro jeho kariéru, no tohle jako nevěstí nic dobrýho, a ty samozřejmě ty problémy se srdcem u těch výkonnostních sportovců, zvlášť v těchto těch disciplínách, jako je silniční cyklistika nebo třeba běžky, tak jsou častý, no.
2: Snad na tom bude Egan Bernal dobře, samozřejmě on těch zdravotních potíží za sebou muž má také pořádnou dávku. Jinak jenom, protože už jsme na konci, krátce, myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
1: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne, tam uvidíme, jak to pojmou, a jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba z UAE Emirates a tady je Pogačar na té Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá.

0: zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. Hmm. A že
1: Bratři
0: Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
1: Já myslím, že Jonas to udělá přesně tak, jak jsme před chvilkou říkali, že dneska opravdu ujede, ale ten růžový dres si nevezme, protože on Eulalio do kopce vůbec není špatný. Já myslím, že to tak dobře vypočítají ve Vismě. Aby to hezky vyšlo, aby ve skutečnosti vedl, ale na papíře ne.
2: Takové zajímavé těžké sporty.
1: Budou to rozhodně zajímavé těžké sporty. Počty. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc, Jirko, děkuji, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
0: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
1: Martina, děkuji moc.
2: Krásný den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na Rádiu Praha.